Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Začíná letošní první červencová ostravská hodinka Oldies, má pořadové číslo 27. Prázdninovou přestávku tento pořad nikdy neměl a tak je tomu i letos. Pokud kvůli dovolené některý nestihnete poslouchat, máte šanci kdykoliv později v internetovém rozhlasovém archivu. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám přejí příjemný poslech.

Začali jsme v horké stovce Billboardu přesně před 47 lety. Měla na 6. místě vokální trio z LA The Hughes Corporation a jeho hit Rock the Boat. Zpívá se v něm, překládám jen velmi volně, náš život a naše láska je jako loďka na moři. Tak s ní, miláčku, zbytečně nehoupej, ať se to všechno nepokazí. Pokračovat budu na e-mailové přání.

Pan Jiří Kostelňák chtěl slyšet rock'n'roll, ale ne v podání těch největších hvězd. Dohodli jsme se na 7 jménech a bude to samozřejmě postupně. Určitě jste poznali, že to začal Buddy Holly, jeho největší hity jsem vynechal. Byly to songy Love Me a Well All Right, na kterých má autorský podíl, a ještě panu Jiřímu přidávám Richieho Valence.

Také v případě Richieho Valence jsem vybral to, co nebodovalo v žebříčcích. Boney Brownie z repertoáru Larryho Williamse, to je jedna z mých oblíbených. Ten druhý song má název Stay Beside Me. Možná se vám vybavilo, že Halley a Valence mají společný den úmrtí. To letecké neštěstí, kdy zemřela hudba, se stalo 3. února 1959.

poprvé porovnávám, Zuzana Hanzlová zaspívala píseň Kdybych měla auto. Text si napsala sama, doprovázel ji orchestr Pavla Vitocha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Autorka hudby je napsána v jejím křestním listu správně, nebylo tedy těžké zjistit, že výše jmenovaným byl vzorem song Američanky Melanie Someday I'll Be a Farmer z roku 1971.

Pan Václav Matějka mi napsal, že si vzpomněl na píseň z 50. let, ve které se zpívá Abba Deli Deli Da. To první, co mě na začátku pátrání napadlo, bylo, že to citoslovce rozdělím. A potom jsem za pomoci internetu zjistil, že se jedná o píseň z gruzínského filmu Čričina, tedy Váška, z roku 1954, který u nás dostal název Šídlo.

Ta píseň z filmu Čričina má název Krásný květen a zazněla v podání orchestru Sovětského rozhlasu a jeho solistky. I takové jsou vaše vzpomínky, které patří do Oldies. A existuje i naše nahrávka v excelentním provedení Sylvie Kodetové. Ta následná orchestrálka byla také pro pana Václava, byla to italská Ritorna souboru sonet Karla Sodomky.

Taková máš snad být, zaspíval Zdeněk Mann, text písně mu napsal Jiří Bezruč. Doprovázel ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor, které řídil Pavel Staněk. Nahrávka je z roku 1978. V obchodech s gramodeskami bylo tehdy u nás možné za 100 korun koupit album Nila Sedaky Stepping Out a právě z něj je píseň I Let You Walk Away.

0: Neil Sedaka dospíval o nelehkém rozchodu, písnička je to pěkná, tak snad vám její opakování a delší stopáž nevadily. Letos bylo kulaté výročí Gagarinova letu, tak mě napadlo propátrat fonotéku. Kromě slavné Bromovy písně, také v podání Hanuše Bora, jsem ještě objevil dnes už zapomenutý pozdrav Gagarinovi trojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Ferdinand Havlík.
1: Smrt si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí, kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká, děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi víže, gravitace neboli zemská tíže, proto máme důvod k veselí, jak pak by ne, a život

pozdravu Gagarinovi jsem na přání pana Václava Matějky přidal ještě písničku Jany Petrů Jen tak pro obdiv. Je to rozhlasová nahrávka ze 60. let, ve které zpěvačku doprovází orchestr Kamila Lochmana, na deskách vydána nebyla. Je obdivuhodné, že si na ni pan Václav vzpomněl a si čerpá ze zápisků, které si tehdy pilně pořizoval.

Do posledního dnešního porovnávání jsem vybral nahrávku ze Slovenska. Zdeněk Sichra zaspíval píseň Cigánská romanca. Autorem textu je Ján Turan, doprovázel Oldo Zeman se svým orchestrem a RT Vox vydal opus v roce 1971. Písnička je z Německa, kde ji rok předtím zpíval anglicky Ben Thomas a německy pod názvem Zigeunerin Peter Alexander.

Nahlédnu dnes také do historického hudebního kalendáře. 29. června 1979 zemřel Lowell George, kytarista, zpěvák a skladatel americké skupiny Little Feat. Zemřel prý v hotelovém pokoji na infarkt, ale je třeba vysvětlit, že si jej z velké části zavinil sám, a to alkoholem, drogami a silnou obezitou. V podání Little Feat jsem vybral Walkin' All Night.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mail oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Začal jsem horkou stovkou přesně před 47 lety a stejně zakončím, vybírám to, co se u nás asi nikdy nehrálo. Na čtvrté příčce tehdy kulminoval William Devon a jeho Be Thankful for What You Got. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
6: Krásné odpoledne přeji.
5: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů.
6: Mm-hmm.
5: Nějaký vtip?
6: To jsem nevěděl. Nějaký vtip?
5: No, já
6: jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tak, vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. Jo, ano. Dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl takový moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják. Jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky a prý vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Jsem čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zmiňka. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 Číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele,
3: na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to?
1: A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme. Ale
0: proč jsi vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, ale kamarádi, proč jsi myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to není umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, svez se, a já, tak jo, jsem se svez, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů. Ale jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobností. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zpátky do Homoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Zemník vás, Voda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušela na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tak, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednou znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let. Výbor. Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička. Protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřekl, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jedem. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. Druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Tak... Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu, tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře, do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.

0: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
1: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu uzdu a trošku jí takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo. Aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomuhle tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba vincentku s mlíkem, mm-hmm, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, to je pravda, že jako. A praotec Čech, a Franta Ringo Čech, samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoje, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou osprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on tak na ně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. A jsi říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku a mpa, víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No, tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na nový textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to může, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážnej, když to řeknu lidově, vážný ksichtík.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: aha,
4: tak
3: takhle.
4: To humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně jde, jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterc.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterc se pojádá, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? Až tady se povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovi Blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
4: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových Blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: Abyste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky, ano, se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no, vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadné. stejný, ale nepotkal jsem.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam vlastně asi se o to šlo.
2: Jo, ano, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tady máme takhle za sebou, s Václavem Flatusem nějaké potkání bylo?
2: Ne. Vůbec, vůbec ne. No já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: No jde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit ne, přesně ten
1: tón. Nastavit to. No. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v táboře nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Stáří stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jaké to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst. Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 01 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
3: Ano, ano, dobrý den, Míla z Prahy 8, vás oba dva zdraví.
4: Děkujeme.
3: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného taky, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
2: Ano, ano. Práče, tak krázka.
3: A on ten Jarda Štercl jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Toms režíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
4: Je to pravda.
3: A pravda je, že ty, my jsme s ní točili i nějaký pořady v rámci Kavelovky, dá se to najít, ale bohužel 76. narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
2: Dobře, děkujeme, ano, děkujeme taky moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
5: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
4: Děkujeme taky.
2: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu, na telefonu teď kdo, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zvokavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
2: Dobře, ano. Děkujeme. Ještě někdo, kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další, ne. Je tady dost telefonů.
6: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
2: Dobře,
4: ano.
2: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
7: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na

0: vojenský časy.
1: My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila.
0: Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky. Hele, Franz, to bylo za Rakousko-Uherska. Vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on páno, tak se chlapi nesází, to vím pají, no když to je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On pá, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Ten povídá, jdou se víc paclany, na mě s tímhle nemůžou. On pá, dobře, vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějaký, pá, normální regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slaný pohá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený, ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá, dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak, vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Strýc Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
2: Na vaše přání.
3: Ano. Tak to se povedlo, ano.
4: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
4: Já jsem na 9 letech s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt.
4: No jo.
3: Ke komu?
4: K paní učitelce, na jméno, teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka.
3: Seplo.
4: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
4: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
4: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedadu představit, člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
4: a na tak... konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9 letech. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
4: No, obdiv totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
4: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, že měla několik jazyků, no, ale že i do matematiky blázen.
4: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a jo. Lékaře a to. A bavila se o ní s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no, tak všechno se dá vlastně jako spočítat, muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
4: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
4: ano,
3: se číst.
4: Ano.
3: Ale kdybych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, taky silné jméno.
4: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humorinády.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko, Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jednou zdraví vás oba pánové, zase Menšík.
1: Zase Menšík, ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobrý odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Štěrco byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, tu jenom závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelný. Dnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůra, dej mi bůra. Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví, a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, kteří by dělali ovce, že jo. A to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Takže já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci. A to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On dívá tedy hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
0: Humoriáda.
1: Veselá historka od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A učíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bůrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten, já nechlitním, No to bylo ono, ten chodil po těch. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře a hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Začínají letní tábory a s tím i jejich kontroly. Klatovy zavedly bezplatné jízdné v městské hromadné dopravě. Bude většinou slunečno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. S letními prázdninami začínají i první dětské tábory a také jejich kontrola hygieniky. Mezi povinnosti rodičů patří, aby sebou dítě mělo potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. A předsedkyně odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šepková upozorňuje.
3: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených. A je předpoklad, že ten registrující lékař, ke kterému dítě chodí, bude mít také nějakou dovolenou, takže jít si pro potvrzení nebo pro způsobilost tehdy, když zítra dítě odjíždí na tábor, je tedy velmi, velmi špatně.
2: Lidé v Klatovech mají městskou hromadnou dopravu zdarma. K nástupu do autobusu mohou využívat všechny dveře a zkrátí se tím doba stání autobusů na zastávkách i jejich průjezd městem. Radnice si od toho slibuje, že lidé budou veřejnou dopravu více využívat. Nakolik novinka přijde, upřesní místostarosta Václav Chroust z ODS.
4: V této chvíli platíme ročně na městskou hromadnou dopravu zhruba 7, 7,5 milionu korun. Předpokládáme, že ta změna nám zhruba o 3, 3,5 milionu korun tento náklad zvýší. Část je to, řekněme, jízdné, zhruba asi 1/3 toho navýšení, o které přijdeme, a druhá část je právě ta optimalizace těch spojů.
2: Ve Zbyroze na Rokycansku mají nové chodníky na frekventované Sládkově ulici. Moderní dlažbu tam nahradili téměř 70 let starý opotřebovaný povrch. Nechybí ani bezbariérové prvky, říká nezávislý starosta Josef Štícha.
5: My jsme vyměnili původní dlažbu, která byla z 60. let, za zámkovou dlažbu. Vyměnili se tam hlavně z obou stran, to znamená, že jsme sjednotili celou tu ulici a všechny prvky, i co se týče, jak má být infrastruktura ohledně bezbariérové, tak to jsme všechno se snažili dodržet. Sport.
2: Fotbalisté Plzně ve druhém utkání v rámci letní přípravy v Dobřanech remizovali s Trnavou 1-1, když jedinou branku Viktorie dal ve druhém poločase mladý záložník Jiří Maxim Panoš. V zápětí ho ale trenér Západočechů Martin Hyský stáhl ze hry z preventivních důvodů.
6: Začal cítit trošku unavený zadní stehenní sval, takže jsme ho z preventivních důvodů radši stáhli. Samozřejmě já jsem rád, že byl cítit v té koncovce, že měl velmi dobrý momenty a takhle ho chceme vidět. Já samozřejmě vím, co je to za hráče, on musí trošku se naučit víc pracovat tou konkurencí, která tady je, protože nedostane nic zadarmo, musí prostě si tu šanci zasloužit.
2: Už v sobotu zamíří plzeňští fotbalisté na tradiční herní kemp do rakouského Westendorfu. Spojené státy postoupily na domácím mistrovství světa do osmifinále. V Kalifornii porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. První kolo play-off zvládli také fotbalisté Anglie a Belgie. Anglie vyhrála v Atlantě po obratu nad Kongem 2-1. Belgie otočila v Seattlu utkání se Senegalem z 0-2 na 3-2 po prodloužení. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do třetího kola Wimbledonu. Rusku Andrejevovou porazila ve třech sadách a čeká jí duel s Nikolou Bartuňkovou. Ta vyřadila poměrem 2-0 na sety Kateřinu Siňakovou. Dál jde i Karolína Muchová, která stejným výsledkem zvládla utkání s Číňankou Chang.
1: Počasí.
2: Zpočátku čekejte velmi malou nebo žádnou oblačnost, kolem poledne a odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. K večeru může na části území občasně zapršet. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách bude 17 až 20. Povane slabý, místy mírný, severozápadní až severní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Ve Stříbře na Tachovsku v ulici Dukelská pozor na uzavírku, objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Zpravodajskými relacemi vás dneska ráno zásobuje Štěpánka Zíková. Ta stávající v jejím podání skončila 5 minut po 5. hodině. Vítáme vás do nového dne, kterým je čtvrtek s datem 2. července 2026. Od včerejška se mění pravidla pro dovoz menších zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Balíčky do 150 eur nově podléhají clu. Co to bude znamenat pro zákazníky, to vám vysvětlíme za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: by, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Plzeň, písnička.

0: proč lidi kradou?
1: Ve starší práci. Protože nejsou normální.
2: Protože jsou na sebe zlí a nedokážou si rozumět.
3: Protože chtějí všecko.
4: Že někdo někomu druhému něco závidí a chce mu to vzít.
5: Protože nemají peníze.
6: Protože jsou hloupí.
7: Nechtějí chodit do práce a jsou líní.
8: Protože někdo někomu něco závidí.
9: Protože chtějí být bohatý.
10: Protože v práci se nevydělají moc peněz, tak zkouší krást.
11: Že chtějí jít do vězení.

0: tolik švédská ABBA a za chvilku dokážeme, že zpívat umí i jelen. 5 hodin 17 minut, přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: Zpočátku čekejte velmi malou nebo žádnou oblačnost, kolem poledne a odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost, k večeru může na části území už občasně zapršet. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 20 stupňů Celsia, povane slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr, biometeorologická zátěž, ta je dneska mírná.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, máme 5 hodin a 20 minut. Záplava levného, často i nekvalitního a hlavně někdy i nebezpečného zboží z levných čínských online tržišť by se mohla zmírnit. Včera totiž začalo platit clo ve výši minimálně 3 eura za drobné zásilky do 150 eur. Pro tyto prodejce tak přestává platit bezcelní výjimka. Dohodly se na tom státy Evropské unie.
1: V zásilce z e-shopu mimo Evropskou unii může být spousta různého zboží. 3 eura se ale budou platit za každý druh zvlášť. Když si například objednáte 5 stejných krytů na mobil, zaplatíte za ně dohromady 3 eura. Když k ním do stejné krabice přihodíte šňůrku, zaplatíte za ně další 3 eura, vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šůra.
2: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
1: Podle celní zprávy loni do Česka přišlo asi 105 milionů drobností v balíčcích ze zemí mimo Evropskou unii. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku jich celníci evidují už přes 93 milionů. Změna má omezit tak velký příliv levných balíčků, a to hlavně z Asie, popisuje Jiří Trousil z generálního ředitelství cel.
3: V současné době neexistují úplně stejné podnikatelské podmínky pro podnikatele, kteří jsou v Evropské unii, a pro podnikatele, kteří jsou mimo Evropskou unii, zejména teda v Číně, protože víme, že 91% těchto zásilek přichází do Evropské unie z Číny.
1: Evropští prodejci musí třeba splňovat bezpečnostní normy, zatímco u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii se dodržování těchto pravidel často obtížně vymáhá. Podle českých e-shopů združených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě a je jen prvním krokem, jak podmínky narovnat, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
4: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
1: Například čínské online tržiště Temu dostalo letos v květnu od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, protože podle ní neudělalo dost pro to, aby zabránilo prodeji nebezpečného a nelegálního zboží. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a tvrdí, že bezpečnost výrobků bere vážně a s evropskými úřady spolupracuje. Pro zásilky nad 150 eur se nic nemění, budou se clít stejně jako doteď. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Západočeská univerzita v Plzni vydala za poslední 4 roky i s dotacemi více než 1 000 000 Kč do renovací a úprav budov, ale i do posluchárn a učeben. Uvedl to rektor Miroslav Lávička. Jediná veřejná vysoká škola v Plzeňském a Karlovarském kraji zvýšila za 4 roky počet studentů o 2000 na 13 tisíc. Letos se přiblíží ke 14 tisícům. Na Rokycansku a Nepomucku začala prázdninová hra, která představuje nejzajímavější výletní typy. K jejímu splnění je zapotřeba mít nainstalovanou mobilní aplikaci Rokycansko a Nepomucko. Oproti loňsku se hra rozrostla na dvojnásobný počet míst, protože zahrnuje širší region. V Klatovech je uzavřený areál krytého plaveckého bazénu. Během pravidelné odstávky tam správci provádějí práce, které není možné dělat za běžného provozu. Letos navíc opravují i prostor sauny, její rekonstrukce přijde na 750 tisíc korun. V Karlových Varech začíná prodej lístků na mezinárodní filmový festival. Od 9 hodin v nich lidé seženou vstupenky na první 2 promítací dny. Cena vstupenek zůstává i pro letošní ročník stejná. Změnou zákona o zahraniční službě se koaliční většina podle Hradu opět snaží omezit ústavní pravomoci prezidenta. Mluvčí Petra Pavla Vít Kolář to uvedl na webu prezidentské kanceláře. Změnu ve středu schválila sněmovna. Nově by vedoucí stálých misí České republiky pověřoval a odvolával místo prezidenta ministr zahraničí. Podle Hradu kvůli tomu zvažuje Pavel další kroky. Plzeňští fotbalisté v přípravě na novou sezonu remizovali s Trnavou 1-1. Od soboty čeká Viktorii herní soustředění v Rakousku. A dnešní počasí zpočátku čekejte velmi malou nebo žádnou oblačnost. Kolem poledne a odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 2/193 u Hvožďan na severním Plzeňsku pozor na stavební práce. Vozovka je zúžena na jeden jízdní pruh, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V dnešním slovíčkaření se budeme zabývat slovesem vystrnadit.
3: Když jsem narazil na tohle sloveso, které podle slovníku znamená vyhnat, vypuzovat nebo přimět k odchodu, myslel jsem, že se tam ten strnad vyskytuje jen shodou náhod, ale on tam opravdu patří.
2: Roman Stupka pokračuje za chvíli.
1: Dobré ráno a Vladimír Štěpán.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Vystrnadit. Když jsem narazil na tohle sloveso, které podle slovníku znamená vyhnat, vypuzovat nebo přimět k odchodu, myslel jsem, že se tam ten strnad vyskytuje jen shodou náhod, ale on tam opravdu patří. Vysvětluje to už v 19. století Josef Jungmann, který doslova píše: když se strnadi hnízdí, samcové řevniví vyštipují násilně soumily své. Abych to přeložil do moderní češtiny, v období hnízdění jsou samečci strnada obzvláště steklí a nesnášenliví a v blízkosti hnízda nikoho nesnesou. Strnadi jsou vůbec nejsvárlivější ptáci na našem území. Další teorie pak tvrdí, že strnada obzvláště nesnášeli sedláci, protože jim kloval obilí, byl hlučný a dotěrný a zbavit se ho dalo hodně námahy. Takže když někoho vystrnadíte, chováte se k němu jako sedlák na poli.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: V regionu dneska bude většinou slunečno s příjemnými teplotami. Podrobnosti přinášíme v 5 hodin a skoro 44 minut.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne nás čeká velmi malá nebo žádná oblačnost, v údolích lokálně mlhy, kolem poledne a odpoledne se bude vytvářet řídká kupovitá oblačnost. Čekáme teploty mezi 23 a 26 stupňů Celsia, na horách do 21 stupňů, k tomu slabý odpoledne až mírný severozápadní až západní vítr, a to o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: pro volný čas.
1: Na náplavce Na mži v Plzni představí svůj repertoár nově vzniklý plzeňský vokální sbor Soulmates. Pod uměleckým vedením Martina Borůvky a za klavírního doprovodu Milana Kazeckého předvedou od 19 hodin autentickou interpretaci soulu a gospelu. Začíná tradiční festival Léto v plzeňském Prazdroji. Nabízí atraktivní program a koncerty, které roztančí celé nádvoří pivovaru. Areál se otvírá v 18 hodin a ve 20 hodin začínají koncerty. Na tom dnešním zahraje kapela z Plzeňska Imagine Diamonds. Dvě nové výstavy otevřela Městská knihovna Klatovy. Na schodišti si můžete prohlédnout Českou cestu do vesmíru, příběhy českých vesmírných ambicí, inovací a technologických úspěchů a v čítárně pak letní motivy a přírodu v obrazech Elišky Tesařové. Otevřeno je mezi 8 a 16 hodinou. Na hradě Švihov můžete dneska vidět divadelní hru Bílá paní navdávání. Komediální příběh s Filipem Blaškem a Martinem Zounarem začíná ve 20.30. Představení se odehraje i v případě nepříznivého počasí. Kovářské sympozium Tusta Feria začíná dnes v 19 hodin v atriu Chockého hradu v Domažlicích. V 19.30 tam kurátor Petr Šámal představí vernisáž kovářů a dalších dvou dnech se můžete těšit na prezentace umělců, přednášky a kovářskou noc s historickým šermem. V Sušici můžete zajít na botanickou procházku s odborníkem. Začíná v 9 hodin a 30 minut u informačního centra Sušice a povede na Andělíček. Dnešním tématem jsou zahrady našich babiček. Trasa je středně náročná, procházka trvá 90 až 120 minut a není bezbariérová.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ten kratič.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách ve financování svých institucí. Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině. Na příjezdu z Německa do Česka v Rozvadově je kvůli rekonstrukci uzavřená dálniční odpočívka. Bude většinou slunečno a teploty do 26 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpán Gazíková. Opozice a ředitelé veřejnoprávních médií vyzvali vládu k diskuzi o financování České televize a Českého rozhlasu. Jejich společné schůze se včera zúčastnili i zástupci Senátu, ale nikdo z koalice, ANO, SPD a motoristů. Ta chce od příštího roku převést financování médií pod státní rozpočet a zrušit dosavadní systém poplatků. Opozice s tím nesouhlasí a sněmovní jednání o novele, které má začít na podzim, plánuje obstruovat. Archeologové z Plzně pomáhají s dokumentací a analýzou věcí po obětech masakru v Srebrenici v roce 1995. Pracovníky památníku Srebrenica Potočary učí, jak nalezené věci skenovat a vytvořit jejich databázy, jak dělat neinvazivní průzkum v krajině a podobně. Cílem je vytvořit digitální muzeum, kde si lidé na mapě najdou místa nálezu a dozvědí se příběhy lidí. V budoucnu by se výzkum mohl zaměřit i na stavby, říká archeolog Tomáš Pancíř.
2: Jsou tam domy, které mají prostřílené fasády od kulometů a různých zbraní nejrůznějších hráží. Je tam zítka vedle fotbalového hřiště, která je úplně prošpikovaná ze šrapnelů. To my taky jsme schopni prostě dokumentovat fotogrametricky, vynést ji kompletně celou do modelu. A tyhle nemilé věci se musí připomínat, aby tohle lidi měli v paměti, aby už se to neopakovalo.
1: Stávající projekt skončí v roce 2028 a na něj by měl navázat další. Na hraničním přechodu v Rozvadově na Tachovsku se nově řidičům uzavřela většina dálniční odpočívky na vstupu do České republiky. Důvodem je kompletní rekonstrukce a modernizace celého odpočívadla s parkovištěm. Uzavřená je i čerpací stanice ve směru do vnitrozemí. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška je možné odpočívadlem pouze projíždět.
3: Zůstává v provozu v podstatě jenom ta komunikace, která byla od března opravována. Ta zůstane uvolněná pro průjezd těch kamionů a osobních vozidel na druhou stranu té odpočívky a zároveň bude sloužit i jako místo, kde právě vozidla budou moci zaplatit mýtné poplatky a případně dálniční známku.
1: Rekonstrukce skončí v listopadu, zatímco dosud bylo na odpočívadle 100 míst pro kamiony, nově jich bude přes 300. Zvýší se i počet míst pro osobní auta. Odpočívadlo ve směru do Německa je opravené a rozšířené už od loňského roku. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, oznámila to jeho kancelář. Rada by měla pokračovat v projednávání nové armádní koncepce. Jedním z témat by mohl být i nadcházející summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z ANO včera znovu na sociálních sítích vyzval prezidenta, aby do Ankary nejel. Zdůvodnil to rozdílnými postoji na zahraniční a bezpečnostní politiku. Účast Petra Pavla na summitu nařídil předběžným opatřením Ústavní soud.
0: Sport.
1: Fotbalisté Spojených států porazili v Kalifornii 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Do stejné fáze prošla Anglie díky výhře v Atlantě 2-1 nad Kongem. Úvodní kolo play-off zvládla také Belgie, která v Seattlu přehrála Senegal 3-2 po prodloužení. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do třetího kola Wimbledonu. Krajanku Kateřinu Siňakovou porazila ve dvou setech. Bartuňková si ve třetím kole zahraje s krajankou Barborou Krejčíkovou, která ve třech setech vyřadila Rusku Andrejevovou. Dál postoupila také Karolína Muchová po výhře nad Číňankou Chang 2-0 na sety.
0: Počasí.
1: Bude většinou slunečno, zpočátku velmi malá nebo žádná oblačnost, kolem poledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a na horách maximálně 21. Povane slabý, odpoledne až mírný severozápadní až západní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Začala oprava průtahu k Dyni na Domažlicku, řidiči musí počítat s dopravním omezením, částečně uzavřená je silnice první třídy 22, ulice Klatovská a Masarykova. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké ráno, dneska je čtvrtek s datem 2. července, na hodinách máme 5 minut po 6. hodině a za pár minut se budeme věnovat fotbalu. Hráči Viktorie mají za sebou druhý přípravný duel před novou sezónou, uslyšíte víc. Každopádně, než se vydáme za Viktorií, ještě míříme za Eliškou na Karlštejn.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Ani k myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 6 hodin 11 minut, tady je dnešní kalendárium.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann, hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti tři místní komunisté, čtvrtý byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 101 50 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou.
5: Petra Kvitová.
4: Po třech letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
6: Výborně, výborně, Tomáši!
4: Já přeju pěkný den.
1: Prostranství u vřídelní kolonády se během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech promění v relax zónu. Přímo na tomto místě pro vás letos budeme natáčet i rozhovory s festivalovými hosty. Jaký program park u vřídla nabídne, na co se můžou návštěvníci těšit a kteří hosté přijali pozvání. Nejen to nám poví předseda destinační agentury Živý kraj Petr Židlický a ředitel infocentra Karlovy Vary Josef Dlohoš. V našem studiu je přivítáme dneska po 10. hodině.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: Plzeňském kraji je aktuálně skoro jasno, v údolích lokálně mlhy, teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne nás čeká velmi malá nebo žádná oblačnost, v údolích lokálně mlhy, kolem poledne a odpoledne se bude vytvářet řídká kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 23 a 26, na horách do 21 stupňů Celsia. Slabý odpoledne až mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu. Máme 6 hodin 18 minut, přejeme hezké ráno.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Snad vás tou informací nebudeme trápit. Je 6 hodin a 22 minut. Přejeme hezké ráno. Fotbalisté Plzně po výhře nad Artisem poprvé v letní přípravě zaváhali. Na trávníku v Dobřanech jen remizovali s Trnavou 1-1, když po změně stran na vedoucí trefu slovenského celku odpovídal krásnou trefou Jiří Maxim Panoš. Po pár minutách ho ale kouč Martin Hyský vystřídal a talentovaný mladík tak neodehrál ani půl hodinu.
1: Začal cítit trošku unavený zadní stehenní sval, takže jsme ho z preventivních důvodů radši stáhli. Samozřejmě já jsem rád, že byl cítit v té koncovce, že měl velmi dobrý momenty a takhle ho chceme vidět.
2: Vysvětloval po zápase s Trnavou střídání jednoho z největších talentů českého fotbalu Jiřího Maxima Panoše kouč Viktorie Martin Hyský. 18-letý rodák z Klatov už ukázal skvělé momenty i na evropské scéně. Sráží jej ale zdraví a nevyrovnané výkony.
1: Samozřejmě vím, co je to za hráče. On musí trošku se naučit víc pracovat tou konkurencí, která tady je, protože nedostane nic zadarmo. Musí prostě si tu šanci zasloužit a věřím tomu, ale že po těch pohovorech a potom, jakou cítí prostě tady situaci a důvěru, tak je to jenom o něm. Já bych byl strašně rád, jako kdyby to chytil a kdyby patřil k těm nejdůležitějším hráčům Viktorky v příští sezóně.
2: Přál by si Martin Hyský, aby se Panoš vypracoval v jednoho z lídrů plzeňské ofenzivy. Proti Trnavě naopak nemohl nasadit gambijského útočníka Babuka Rafala.
1: Má vízové povinnosti, musel se vrátit do Dakaru, do Senegalu. K týmu by se měl připojit koncem tohoto týdne, to znamená v pátek, a měl by s náma normálně pokračovat dál.
2: Vysvětlil absenci letní posily plzeňský kouč, kterého výkonem ve druhém poločase s Trnavou potěšila druhá nová tvář, srbský záložník Stefan Pirgič.
1: Myslím si, že ukázal zase nějaký své přednosti, takovou rozvahu a klid v tom středu hřiště. Hrál trošku vejš než v tom prvním zápase, jestli jste si všimli, protože je schopný probíhat v obranou soupeře a zapojit se i do té finální fáze. Dneska v tom tolik nebyl v těch situacích, ale myslím si, že ukazuje, proč tady je a určitě je velmi zajímavý pro nás.
2: Konstatuje trenér Viktorie Martin Hyský. Po sobotním tréninku v domácích podmínkách zamíří třetí tým minulé sezony nejvyšší soutěže na herní soustředění do rakouského Westendorfu. Z Dobřan Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes mírně vzrostou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 40 korun a 64 haléřů. Je to o 8 haléřů víc než ve středu, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty stoupá o 13 haléřů na 36 korun a 74 haléřů. Město Nýřany jedná se správou železnic o nové nádražní budově. Její stavba totiž z původního plánu nedávno zahájené modernizace trati Plzeň Domažlice vypadla. Aktuálně podle nezávislé starostky Nýřan Pavlíny Cajsové se uskutečnilo jednání v rámci kontrolního dne s cílem zařadit demolici schátralé výpravní budovy a výstavby nové zpět do projektu modernizace trati. V Hadrovci na Domažlicku dnes otevřou novou železnou lávku s akvaduktem. Nahradila dřevěný mostek, který napadla dřevomorka a město ho loni muselo dát sejmout. Více ve zprávách za půl hodiny. Lidé se mohou mimořádně podívat do bednárny v plzeňském pivovaru, a to každý prázdninový čtvrtek a pátek v 10 hodin dopoledne. Na prohlídce se návštěvníci dozvědí o tradičním bednářském řemesle od plzeňských mistrů bednářů. Hygienici začínají kontrolovat dětské tábory. Zaměří se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku ale také platí nová pravidla pro fungování táborů. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet. Hokejista Radko Gudas podepsal v NHL 6letou smlouvu s Floridou, která ho získala z Anaheimu. Philadelphia prodloužila smlouvu s brankářem Danielem Vladařem o 5 let a další golman Vítek Vaněček bude podle ESPN nově hrát za New York Islanders. S klubem měl jako volný hráč podepsat roční kontrakt. A dnešní počasí bude většinou slunečno a nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzně na Doubravce počítejte s uzavírkou části Masarykovy ulice. Stavební práce potrvají do konce listopadu a objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Před kolika lety začal uvažovat o tom, že by zpíval písničky Petra Nováka? I to nám dneska v pořadu Alex a host řekne Petr Bende. Pár podrobností uslyšíte za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

si za nej lekov blíž. Jo, karton na dvorek a taky porcelán. Co

пісень тихо.

0: traje. Sí.
1: Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvák a skladatel Petr Bende. Dozvíme se například i to, kdo mu vnukl myšlenku, aby zpíval písně Petra Nováka.
2: Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky. A on si mě tam našel a dali jsme se do řeči. To je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď.
1: Celý rozhovor s Petrem Bende si poslechněte po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Jak dopadl letošní monitoring vstavače obecného v Plzeňském kraji a k čemu vlastně slouží? To se od nás dozvíte ještě do 7. hodiny. Teď je 6.41. Přejeme hezké ráno.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Počkejte si i na Marka Ztraceného na hodinách aktuálně 6 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne nás v regionu čeká velmi malá nebo žádná oblačnost, v údolích lokálně mlhy, kolem poledne a odpoledne se bude vytvářet řídká kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 23 a 26, na horách do 21 stupňů Celsia. Slabý, odpoledne až mírný, severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Stavač obecný nebo také kukačka býval často se vyskytující rostlinou na lukách a pastvinách. V současnosti patří k silně ohroženým a zákonem chráněným druhům naší květeny. Podobně jako u řady dalších orchidejí vedly změny v obhospodařování krajiny v uplynulých desetiletích k úbytku pro něj vhodných lokalit. V Plzeňském kraji máme těchto lokalit asi 25. Každoročně je monitorují pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, stejně tak i letos.
1: Na těch 25 lokalitách v Plzeňském kraji jsme s kolegama napočítali kolem 11 tisíc kukaček nebo stavačů obecných, kterým se říká stavač kukačka.
2: To je v porovnání s loňským rokem poměrně dost velký pokles.
1: Pokles asi o 7 tisíc jedinců, ale je nutno říct, že jsou to lokality různé kvality. Na některé lokalitě jich třeba 2000 a na některých jich třeba 5 nebo 10. Takže je to trošku jako zkreslující číslo, ale pokles byl i tak jako výrazný.
2: A k čemu přesně je takový monitoring vstavačů dobrý?
1: Sleduje se tím vitalita populace a samozřejmě k tomu ruku v ruce ještě i sledujeme způsob obhospodařování lokalit.
2: Říká botanik Jiří Sladký z oddělení sledování stavu biodiverzity. K jakým konkrétním opatřením potom dochází na základě výsledků toho každoročního monitoringu?
1: Vyhodnocujeme to a pokoušíme se stanovit vhodný způsob obhospodařování těchto lokalit, což znamená pastvu, kosení nebo kombinaci, nějaký výřez dřevin třeba nebo tak.
2: A s jakým efektem nebo jaký to má potom dopad?
1: Když se to správně vyhodnotí a správně se to provede, tak ne přímo třeba následním rokem nebo během třeba pár let se většinou stavy těchto stavačů zvýší a populace prospívají.
2: Takže se dá říci, že navzdory tomu letošnímu poklesu je výhled do budoucnosti, pokud jde o vstavače, optimistický?
1: Záleží samozřejmě ještě na klimatických podmínkách a tak, takže myslím si, že stále můžeme být optimisti.
2: Jako ochránci přírody děláte, co můžete?
1: Snažíme se. Co dovedeme, tak se snažíme uplatnit v praxi.
2: Správný management lokalit prováděný na základě každoročního monitoringu je pro rostliny klíčový. Díky správné péči o vzácné lokality se daří vstavače kukačku v naší přírodě udržet. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Přes 7 tisíc plzeňských žáků se v uplynulém školním roce učilo resuscitovat ve virtuální realitě. Na Domašlicku dnes otevřou novou lávku s akvaduktem o Hadrovce. V hotelu Termal v Karlových Varech se začnou prodávat vstupenky na filmový festival. Bude většinou slunečno a teploty do 26 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. 26 plzeňských školách se žáci druhého stupně společně s pedagogy učili resuscitovat ve virtuální realitě. Plzeňská správa informačních technologií za 1 milion korun pořídila pro školy vybavení v podobě virtuálních brýlí, resuscitačních figurín a softwaru na virtuální resuscitaci. Pokračuje mluvčí správy Eva Krígrová.
5: Výukový program začal loni v říjnu sérií školení pro pedagogy v centru robotiky. Desítky učitelů si při workshopech seznámili s obsluhou technologie i metodikou výuky. Samotná výuka pak probíhala zpravidla po celý týden přímo v prostorách školy. Ohlasy jsou velmi pozitivní a řada škol projevila zájem o pokračování programu v příštím školním roce.
4: Hadrovci na Domašlicku dnes otevřou novou železnou lávku s akvaduktem. Nahradila dřevěný mostek, který napadla dřevomorka a město ho loni muselo dát sejmout. Vodní kanál přivádí od 16. století vodu z lesů pod Čerchovem do rybníků kolem Domažlic a jako jediný v Česku vede nad železniční tratí. Lávka bude sloužit pěším i cyklistům, protože se nachází na mezinárodní cyklotrase, říká starosta Domažlic Stanislav Antoš z KDU-ČSL.
6: Lávka má jako hlavní význam samozřejmě, že je součást mezinárodní cyklostezky číslo 3, která spojuje Prahu s Mnichovem a Regensburgem. A protože je to akvadukt, tak převádí vodu z jedné strany železnice na druhou. Jde kousek tím náhonem a pak napájí rybník. Už dál nepokračuje.
4: V Karlových Varech začne prodej lístků na mezinárodní filmový festival. Od 9 hodin v nich lidé seženou vstupenky na první dva promítací dny. Cena vstupenek zůstává i pro letošní ročník stejná.
7: Festival nabízí jak klasické jednorázové lístky na konkrétní projekce za 140 korun, se slevou pak za 120 korun, tak několik variant festivalových pasů. Ty jsou určené pro návštěvníky, kteří chtějí během několika dnů stihnout co nejvíce filmů. V rámci festival pasu pak mají zájemci jako tradiční zdarma vstup na 3 různé projekce denně. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Tropické teploty a silné bouřky mají dopad i na ryby. Ve vodě je kvůli horku málo kyslíku. Rybáři tak musí ryby méně krmit a provzdušňovat jim prostředí. Pomáhají i vodohospodáři. Například Povodí Moravy zavedlo nová opatření pro manipulaci s průtoky na novomlýnských nádržích. I přesto se ale začínají v některých částech nádrží množit synice a umírají tam menší ryby. Kvůli suchu ale není možné tam připustit více vody.
8: Sport.
4: Plzeňští fotbalisté v přípravě na novou sezonu remizovali s Trnavou 1-1. Utkání se hrálo v Dobřanech ve vytrvalém dešti a Západočeši po hodině hry prohrávali. Alespoň nerozhodný výsledek jim zajistil záložník Panoš. Obránce Viktorie David Krčík litoval řady dalších nevyužitých kolových příležitostí.
8: Samozřejmě, věděl jsem, mali jsme tam příležitosti nejen první poločas, ale aj druhý poločas, takže škoda, z toho sa musíme ještě troška poučit a být více efektivní. Ale myslím, že jsme viděli dobrý zápas obou stran.
4: Od soboty čeká Viktorie herní soustředění v Rakousku. Pět českých tenistů a tenistek dnes zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu. Na kurtech v Londýně se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Marie Bousková, Karolína Plíšková a Linda Nosková.
3: Počasí.
4: Bude většinou slunečno, zpočátku velmi malá nebo žádná oblačnost, kolem poledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý, odpoledne až mírný severozápadní až západní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na hraničním přechodu v Rozvadově se nově řidičům uzavřela většina dálniční odpočívky na vstupu do České republiky. Důvodem je kompletní rekonstrukce a modernizace celého odpočívadla s parkovištěm. Uzavřená je i čerpací stanice ve směru do vnitrozemí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Druhý červencový den na hodinách 5 minut po 7 hodině. Přejeme vám příjemné ráno. Žárví hní, zvuk kladiv a umění staré stovky let. Už za chvilku vás pozveme na třídenní kovářské sympozium do Domažlic, které tam právě dneska začíná. Teď ale míříme na chatu.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Za chvilku otevřeme takové citlivé intimní téma. Děti nám v rubrice Ahoj rádio řeknou, proč muži koukají ženám do výstřihu. Kouká Martě do výstřihu, dělá to tak každý den, soustavně tam hledá pihu, čímž je značně zabaven. Žádná piha nikde není, dávno by ji musel zřít. On však během kontrol denních hodlá si to ověřit.

0: proč muži koukají ženám do výstřihu?
1: Protože jsou hloupí.
2: Jsou zvědaví.
3: Protože mají pindůra.
4: Protože se jim to líbí.
5: Protože jsou sexy.
6: Protože chtějí vědět, jestli jsou to pravý holky, jestli nejsou převlečený chlapi za holky.

0: Sunny. No, dneska by to mohlo být.
1: Počasí.
0: Právě teď si o tom popovídáme s meteorologem Josefem Cinkem, jak to počasí vypadá aktuálně. Dobrý den.
2: Tak hezké dobré ráno. V údolí se na některých místech vyskytují stále ještě mlhy, které se k ránu vytvořily. Jinak nám převládá v plzeňském kraji slunečné počasí s jasnou oblohou. No a teploty se pohybují teď v současnosti většinou někde mezi 14 až 16 stupni. Nejchladněji je v Tachově, kde je necelých 13. Naopak nejtepleji je na Sušicku, na stanici Vlkonice, tam už máme téměř 17 stupňů Celsia.
0: Bude sunny, tedy slunečno i přes den?
2: Tak sluníčka se určitě si užijeme. Teď po ránu nás čeká ještě chvíli tedy téměř úplně bezoblačná obloha s údolními mlhami. Během dopoledne se na obloze začne přece jenom vytvářet nějaká ta kupovitá oblačnost. S ní nás bude provázet teda během dne polojasno. Kolem poledne může být přechodně na některých místech až oblačno. No a později odpoledne pak tato oblačnost bude opět zanikat a další přibývání oblačnosti očekáváme pak až na závěr toho dnešního dne, respektive v noci na zítřek, kdyby k nám měla postoupit okluzní fronta. No a co se týká teplot, tak ty nám vystoupí z těch stávajících hodnot odpoledne na 23 až letních 26, čili příjemné teploty, no a v 1000 metrech na horách očekáváme ta maxima kolem 19. No a vítr povane zpočátku slabý, během dne pak mírný západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, no a biometeorologická zátěž, ta je pro dnešní den už pouze mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
0: Buďte nám věrní i v příští hodině, těšíme se na slyšenou.
2: Budu se těšit, hezký den, na slyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Domažlicích na Chockém náměstí dneska večer odstartuje kovářské sympózium Tusta Ferrea. Centrum města se promění v místo, kde návštěvníci uvidí práci uměleckých kovářů zblízka a chybět nebude ani doprovodný kulturní program. Víc nám právě teď řekne vedoucí programového oddělení městského kulturního střediska Domažlice Jaroslav Cvek. Přeji vám dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno všem z Domažlic.
0: No, už mě zajímá, kolik kovářů letos na to sympozium přijede a na co byste posluchače chtěl pozvat především?
1: Letošní ročník budeme hostit 14 kovářů. Garantem sympozia je kovář Jiří Martínek, který sebou přiveze své kamarády, jako je Jan Hejnar, Jiří Ondráček, Jiří Opelt, kovářská dílna Lízel a Hono Michl. Ale chtěl bych ještě říci, že jsme dostali pozvání i od střední školy Oselce a jejich profesor Jakub Stulík nám přiveze ukázat své věci.
0: Čemu přesně tedy lidé budou moci přihlížet ještě předtím, než se zeptám na ten doprovodný program?
1: Tak dnes ve čtvrtek v 19 hodin začínáme slavnostní zahájení sympózia v atriu Chockého hradu, na kterou bude navazovat vernisáž kovářů, kde můžete uvidět krásné díla těchto mistrů. Kurátorem a přednášejícím bude Petr Šámal, samozřejmě máme i zde hudební doprovod barokního souboru Ardor Musicae. Další dva dny v pátek a v sobotu budeme mít prezentace umělců, ty budou trvat od 10 do 17 hodin. Přičemž bude další kulturní program, budeme tam mít kytarový soubor, přednášku Bátu Chockého hradu, Zdeňka Procházky, nebo řemeslný jarmark.
0: Připravili jste nějaký další doprovodný program?
1: Jako každý rok v rámci sympózií, protože sympóziáme každý rok, je to kovářské, sklářské a tak dále, máme multižánrový hudební festival Hudba pod hradem, což je kousíček od místa, kde bude sympózium. A zde se můžete těšit na kapely, jako je třeba Lucien Hangover, Bohuš, Josef a Burma, Hrací skříň v sobotu, Precedence, The Paper Jack nebo Laura a její tygři.
0: Pokud vím, tak součástí té akce bývá také tvorba unikátního výrobku. Tak mě zajímá, co se letos bude vyrábět?
1: Tento rok po dohodě s Jiřím Martínkem s Garantem jsme se domluvili, že uděláme něco užitkového, aby to sloužilo i lidem. Budeme teda kovat, nebo oni budou kovat lavici, houpací lavici. Bude to velká lavice, bude to 200-kilová velká lavice, která bude umístěna v parku Antonína Příhody vedle poeziomatu, který tam máme 2 měsíce.
0: Zbývá dodat, v kolik hodin dneska sympozium začíná a dokdy program potrvá?
1: Začínáme dnes v 19 hodin na slavnostní zahájení a končíme slavnostním ukončením v sobotu v 17 hodin, kde bude představena i lavice, houpací lavice.
0: Dodává Jaroslav Cvek z městského kulturního střediska Domažlice. Díky za informace a zdravíme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Rodiny z Plzeňského kraje, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, mohou využít nabídku šatníku pro rodiny. Lidé tam najdou výbavu pro miminko, kočárky, obuv nebo třeba školní pomůcky. Šatník otevřela organizace Domus Centrum pro rodinu. Do šatníku může přispět také veřejnost. Podrobnosti jsou na webu Plzeňského kraje. Šatník sídlí v Karlově ulici v Plzni, otevřeno má ve středu a v pátek. Janovice nad Úhlavou letos opraví další městskou část. Pracovat se bude v lokalitě směrem na Klenovou, kde je nezbytná rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Město teď řeší problémy v projektu, stavba by měla začít na podzim. 5 letních večerů bude od 20. do 24. července patřit v plzeňských Křižíkových sadech klasické hudbě. Malý festival Večery vážné hudby v Proluce se vrací po páté a nabídne zdarma koncerty předních českých hudebníků, členů České filharmonie a operetních solistů. Zhruba 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhutu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moci daňové přiznání podat až na konci září. Rusko raketami a bezpilotními letadly opět masivně zaútočilo na Kyjev. Podle tamní radnice přišlo o život nejméně 10 lidí a zraněných je přes 50. Fotbalisté Plzně ve druhém utkání v rámci letní přípravy v Dobřanech remizovali s Trnavou 1-1. V sobotu zamíří plzeňští fotbalisté na tradiční herní kemp do rakouského Westendorfu. A dnešní počasí bude většinou slunečno a nejvyšší teploty do 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 2/190 na trase Železná Ruda Špičák se opravují vozovky, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po rekonstrukci byla zpřístupněna další část kláštera Plasy. Skupina Highland natočila v několika českých věznicích dokumentární film a v Holíšovském lese mají novou kuličkodráhu. Podrobnosti přidáme v rubrice O čem se píše. A to už za několik okamžiků.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Klášteře v Plasích na severu Plzeňska jsou po rekonstrukci barokní sýpka a opatská rezidence. Rezidenci můžete navštívit denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin, jedinečnou sýpku ve stejných dnech v 11:30 a v 14:30. Spojení gotické kaple, sýpek a hodinové věže, to je unikát v Evropě i ve světě, podotýká kastelán kláštera Pavel Duchoň v rozhovoru, který si můžete přečíst i poslechnout na našem rozhlasovém webu. Na výjimečný dokumentární film z prostředí českých věznic De recidiva upozorňují Přeštické noviny. Natočila ho kapela Highland, jejíž zpěvák Jakub Moulis se v Přešticích narodil a snímek zde osobně představil. Film je silnou výpovědí, divák jeho prostřednictvím nahlédne do pěti věznic. Dostává se tak k závažným tématům, jako je přeplněnost věznic, jejich podfinancování, nedostatek personálu a především osud lidí, kteří mají po výkonu trestu jenom malou šanci vrátit se do běžného života. Pionýrská skupina Holíšov postavila v Holíšovském lese novou kuličkodráhu. Finanční podporu na její realizaci poskytlo město. Kuličkodráha je teď k dispozici jako trvalé lesní stanoviště. Na její přípravě se podíleli nejen vedoucí a členové skupiny, ale také děti z oddílovek, které navrhly trasu a vytvořily pro ně překážky. Další informace i z fotografií kuličkodráhy najdete v Holíšovském zpravodaji.

0: Máte-li rádi písničky kapely Queen, rozhodně zůstaňte napřímo. Za chvilku pro vás v telefonické soutěži budeme mít dvě volné vstupenky na koncert kapely Queen.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne nás čeká velmi malá nebo žádná oblačnost, v údolích lokálně mlhy, kolem poledne a odpoledne se bude vytvářet řídká kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 23 a 26, na horách do 21 stupňů Celsia, k tomu slabý, odpoledne až mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 7 hodin a 47 minut, přesně 40 let od legendárního koncertu kapely Queen na stadionu ve Wembley, který se nesmazatelně zapsal do hudební historie jako součást slavného Magic Tour, vyráží kapela Queen na nové letní turné po českých a moravských městech. Symbolicky právě v roce, kdy si hudební svět připomíná také nedožité 80. Freddieho Mercuryho a kapela Queen slaví 20 let existence, vzdává skupina během série Open Air koncertu hold jedné z nejslavnějších koncertních show všech dob. Můžete být u toho, plzeňský koncert se uskuteční 14. července v amfiteátru za Plazou a právě teď si můžete zahrát o dvě volné vstupenky a to na čísle 221 554 222, tak pevně věřím, že všichni fanoušci kapely Queen v tuto chvíli neotálejí a už nám volají a také samozřejmě čekají na soutěžní otázku. Ta přichází v tuto chvíli. Klávesistou kapely Queen je Michal David, Marek Ztracený anebo Dan Bárta. Dejte nám vědět na čísle 221 554 222. Ještě předtím, ale se svým diářem prodiskutujte, že máte vůbec čas 14. července letošního roku, kdy se v amfiteátru v Plzni za Plazou koná koncert kapely Queen. Klávesistou kapely Queen je Michal David, Marek Ztracený anebo Dan Bárta. Přeju vám hezké ráno, koho tam máme?
1: Dobrý den, tady Zdeněk.
0: Zdeňku, povídejte.
1: No tak já nevím, já bych typnul Cčko, ale nevím.
0: Cčko, Dan Bárta.
1: No.
0: Čistě typ.
1: Úplně typ, protože já nevím, že Michal David a Marek Ztracený by měli čas ještě hrát.
0: Jdete na to krásně od lesa a já bych vám tak strašně rád už za to zahrál fanfáru, ale bohužel to udělat nemůžu, protože Dan Bárta není správnou odpovědí. Mějte se moc hezky, budu se těšit někdy příště, děkujeme za účast. Naschledanou. Tak, koho tam máme v tuto chvíli? Přeju vám hezké ráno, dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Láďa z Bohovic.
0: Láďo, zdravím vás. Klávesistou kapely Queen je kdo?
2: Já si myslím, že to je ten Michal David, to je to vychodí v rádiu, že to je schoda men.
0: Je to Michal David, byť se nejedná o našeho slavného hitmakera, jasně.
2: Děkuju, děkuju vám.
0: Tak a teď mi povězte, co vy a tvorba kapely Queen.
2: No, já poslouchám to akorát jinak.
0: Pardon, teď jsem úplně nerozuměl, posloucháte to?
2: Jako poslouchám tu kapelu, mám to rád.
0: No tak super, tak 14. července budete v amfiteátru za Plazou, ať je to krásný zážitek, gratuluju, naschledanou.
2: Děkuji vám, naschledanou.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Začínají kontroly dětských táborů. Hygienici letos zmírnili některé požadavky. Město Nýřany usiluje o výstavbu nové železniční výpravní budovy. Plzeňský pivovar nabízí o prázdninách mimořádné prohlídky bednárny. Bude většinou slunečno a teploty do 26 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky. Už třeba nemusí být pevný počet umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově také budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Pokračuje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatelé mají hodně.
3: Loni podle něj hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Letos se zaměří mimo jiné na pestrost stravy. Město Nýřany na severním Plzeňsku jedná se správou železnic o nové nádražní budově. Její stavba totiž z původního plánu modernizace trati Plzeň do Mašlice vypadla. Aktuálně podle nezávislé starostky Nýřan Pavlíny Cajsové se uskutečnilo jednání s cílem zařadit demolici zchátralé výpravní budovy a výstavby nové zpátky do projektu modernizace trati.
5: Prvotní projektu modernizace trati Plzeň do Mažlice byla demolice staré budovy a výstavba nové zařazena. Později za nás zcela nesmyslně z projektu z finančních důvodů vypadla. Pořád věříme, že zvítězí zdravý rozum a odpovědné osoby nedopustí, aby moderní trať s moderními nástupišti jezdila stará, poslední léta zcela neudržovaná budova.
3: Lidé se mohou mimořádně podívat do bednárny v plzeňském pivovaru, a to každý prázdninový čtvrtek a pátek od 10 hodin. Na prohlídce se návštěvníci dozvědí o tradičním bednářském řemesle od plzeňských mistrů bednářů. Proč je bednářství pro historii pivovarnictví důležité, doplňuje manažerka návštěvnických tras plzeňského Prazdroje Pavla Mášková.
6: Bez bednářství bychom neměli naše dubové sudy a kádě, ve kterých můžeme tradičním způsobem až do dneška pivo vyrábět. Sudy i kádě si vyrábí z dubového dřeva, které je velmi pečlivě vybíráno. Sudy jsou specifické tím, že se smolí pravidelně, protože u piva nechceme, aby dřevo ovlivnilo jakoliv chuť.
3: Pivo z dubového sudu mohou návštěvníci ochutnat na konci prohlídky v historických pivovarských sklepích. Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře a kreditovalo mu více zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Resort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To prezident označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už také prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet.
0: Sport.
3: Fotbalisté pořadatelských Spojených států amerických v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Belgie po obratu z 0-2 zdolala Senegal 3-2 po prodloužení. Anglie otočila duel s Demokratickou republikou Kongo na konečných 2-1.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou slunečno, ráno a dopoledne velmi malá nebo žádná oblačnost, v údolích lokálně mlhy. Kolem poledne a odpoledne se bude vytvářet řídká kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý, odpoledne mírný, severozápadní až západní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Začala opravu průtahu k Dyní na Domažlicku. Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Částečně uzavřená je silnice první třídy číslo 22, ulice Klatovská a Masarykova. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Víte, jak v našem těle působí kyseliny? Právě o tom bude už za chvilku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Přejeme hezký čtvrtek, 5 minut po 8.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: I hospody mají své pamětní desky. Například v Plzni bývalí štamgasti restaurace U koců slavnostně odhalili pamětní desku jako vzpomínku na studentská léta a svérázného hostinského. Za chvilku si 80. léta minulého století můžete připomenout přímo na místě činu. Počasí. Dneska nás čeká většinou slunečno, dopoledne velmi malá nebo žádná oblačnost, v údolích lokálně mlhy, kolem poledne a odpoledne se bude vytvářet řídká kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty je mezi 23 a 26, na horách do 21 stupňů Celsia, k tomu slabý, odpoledne až mírný, severozápadní až západní vítr, o rychlosti do 5 metrů za sekundu. Máme 8 hodin a skoro 19 minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: 8 hodin 23 minut, tam, kde bývala v Plzni restaurace U koců, svítí nová pamětní deska. Slavnostně ji tam odhalili bývalí štamgasti, studenti Masarykova gymnázia a nechali na ní vytesat tento nápis. V 80. letech minulého století zde hostinský magister Jiří Karpíšek naléval pivo studentům a pomáhal jim tak přežít reálný socialismus. Čest jeho památce.
1: Před 40 lety jsme chodívali do hospody U koců, která byla právě tady v těchto oknech a vstupovalo se do ní těmito dveřmi. A na tuto hospodu chceme dnes vzpomenout.
2: V Purkyňově ulici se sešla pestrá společnost i bývalý konzument restaurace U koců. David Hinčík, dnes psychiatr ve fakultní nemocnici v Plzni.
3: Ta hospoda měla umakartový stoly a rozbrzaný židle a byly to ty tlustostěný půl litry.
2: Toto lítalo. Čtvrté cenové skupiny.
3: Ano, čtvrté až páté cenové skupiny.
4: Je to asi taková nostalgie, ono to opravdu bylo takový pro nás magický místo.
2: Spoluautorem nápadu a desky je Pepino, mimochodem dotáhl to na praktického lékaře v Nýřanech.
4: Je to možný, možná jsem to mohl dotáhnout i dál, kdybych sem pořád nechodil.
2: Štamgastem tu býval sochař Jaroslav Šindelář mladší. Takovouhle podobnou ceduli už jste jako dělal někdy v životě?
5: S tímhletím obsahem opravdu ne. Většinou se to týká samozřejmě závažnějších témat. Tady to je jako na hraně recese. Přesto to má svoji hodnotu a vážnost. Není to jenom prostý humor. Myslím, že to v sobě kloubí jaksi všechny ty atributy, co by pamětní deska měla mít, jako silnou myšlenku, důvod a myslím, že je kvalitní výtvarně.
2: Jsou tam přeškrtnuté čárky, jako to dřív bývalo na účtenkách, občas někde do dneška.
5: A jako vlastně to evokuje nějak tu restaurační kulturu té doby, i ten řez toho písma je k tomu volený. Myslím si, že to jako má jako všechny parametry pamětní desky, abych tak řekl.
2: Kdy přesně hospoda U koců zanikla, to už nikdo nepamatuje. Památka zůstává, pokud možno, na věky.
5: Ano, je to tak.
2: Z Purkyňovy ulice v Plzni, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
3: Je 9:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V 26 plzeňských školách se žáci druhého stupně společně s pedagogy učili resuscitovat ve virtuální realitě. Plzeňská správa informačních technologií za 1 milion korun pořídila pro školy vybavení v podobě virtuálních brýlí, resuscitačních figurín a softwaru na virtuální resuscitaci. Na dálnici D5 na hraničním přechodu Rozvadov je zavřená větší část odpočívadla ve směru na Plzeň, včetně čerpací stanice. Důvodem je pokračující oprava, která se posunula do střední části odpočívky, kde dosud byla většina parkovacích stání pro kamiony. Modernizace obou stran skončí v listopadu. V Domažlicích na Chodském náměstí začne večer kovářské sympozium. Návštěvníci uvidí práci uměleckých kovářů a chybět nebude doprovodný kulturní program. Kovářské sympozium potrvá do soboty. Evropský patentový úřad dnes udělí ceny pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži také zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf-konstruktér liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým. Nominaci si vysloužil s technologií Nanospider, která vyrábí nanovlákna. Plzeňští fotbalisté v Dobřanech přípravy na novou sezonu remizovali s Trnavou 1-1. Od soboty čeká Viktorie herní soustředění v Rakousku, kde se utká se švýcarským týmem Young Boys Bern a také dánským celkem FC Kodaň. A dnešní počasí bude většinou slunečno a nejvyšší teploty do 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Benešovic na Tachovsku se opravují vozovky a platí dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Už 8 hodin a 32 minut navrch. Tady máme čtvrtek s datem 2. července 2026. Držíme palce, ať se vám dneska daří. Když byl na place Vladimír Menšík, bylo při natáčení o zábavu postaráno. Platilo to i v případě filmu Dívka na koštěti. Detaily za chvilku uslyšíte od režiséra Václava Horlíčka.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 8 hodin, skoro 39 minut. K tomu, aby lidem vyčaroval úsměv na tváři, nepotřeboval Vladimír Menšík žádný lexikon kouzel. A to ani při natáčení Dívky na košteti, na které u nás před lety vzpomínal režisér Václav Vodlíček.
1: V Dívce na košteti hrál Menšík školníka, který ovšem přišel z pohádky, on byl z pohádkového světa, byl vysloužilý upír a když Saxana uprchne do světa lidí z pohádkové říše, tak jeho pošlou, aby ji přivedl zpátky. No a on se odsnul teda taky ve škole, kam Saxana už chodila. No a on se tam trošku zaláskoval ze školnicí, což byla Stella Zázvorková. On skutečně se pokoušel tu Saxanu sehnat poctivě, že ji přivede zpátky do pohádky, že ji vrátí, aby si musela odsedět těch 300 let po škole, kvůli kterým vlastně utekla. Jak se seznámil s tou školnicí a tak po sobě koukali a on jí pomáhal a o Saxanu se moc nestaral, Saxana prožívala ten příběh, který má teda ve scénáři. No a jednou Saxana za ním jako šlapa, až věděla, že se vyskytuje v blízkosti té školy a on před školou byly prosklené dveře a on tam s takovým tím stříkátkem stříkal ten iro nebo co a čistil tam okna, jakože pomáhal paní školníkovi. Saxana s ním mluví a on jí nadšeně vykládá, pomáhám tady paní školníkovi. Představ si, my jsme prali, ona má pračku. Když byl film hotovej, tak protože jsme to točili v Pardubicích, kde bylo vojenské letiště a lítal tam jeden MiG za druhým, tak jsme nemohli přijímat zvuk, respektive přijímali jsme ho jenom pomocně a po filmu jsme to celý, jako se dělá dubbing, jsme celý film znova namluvili. Tak jsme namlouvali tohleto. No a když přišla zada na Menšíka, tak tam bylo to, říkal, no já jsem pomáhal paní Vondráčkový s prádlem, ona má pračku, jako vynález světový, že jo, upír z pohádky, co může vědět o pračkách. Tak jsme to namluvili, tohleto, a já jsem byl volaný k telefonu, tak jsem odešel do produkce z toho sálu. Menšík se tam mezi tím domluvil se zvukařem, že to pustí ještě jednou a že tam ještě si něco opraví. Já jsem tam nebyl, já jsem skutečně byl pryč. Pak jsem se vrátil, řekl, tak kontrolu. Oni to pustili a Menšík úplně perfektně to padlo na pusu. Říkal, já jsem pomáhal paní Vondráčkový se žrádlem, ona má sračku.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin 44 minut, meteorolog Josef Cink, dobrý den vám přeju.
2: Pěkný den.
1: Jak to vypadá venku?
2: Tak v současnosti máme slunečno s jasnou, maximálně skoro jasnou oblohou, no a ty aktuální teploty se nám již pohybují napříč plzeňským krajem, většinou někde mezi kolem 17-18 stupňů Celsia.
1: Takhle jasné to bude i přes den?
2: Tak nebude, ale máme před sebou relativně pěkný slunečný den, dá se říci, že provázený i celkem příjemnými teplotami. Zpočátku budeme mít na obloze tedy ještě nějakou chvíli téměř bezoblačnou oblohu. Během dopoledne se na obloze začne vytvářet přeci jenom taková nevýrazná kupovitá oblačnost. S ní nás bude provázet během dne tak polojasno, kolem poledne může být přechodně až oblačno, no ale odpoledne se pak zase ta oblačnost tím denním vývojem bude rozpadat a obloha se nám bude v závěru toho dnešního dne projasňovat. No a teploty, ty nám vystoupí odpoledne na 23 až letních 26, na horách v 1000 metrech tam očekáváme hodnoty kolem 19, no a vítr ten povolené zpočátku ještě slabý, během dne pak většinou mírný západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Co výrazného i nevýrazného nás čeká zítra?
2: Tak v noci na zítřek nám oblačnosti přibude, lokálně se může objevit v té druhé polovině noci na zítřek i nějaká ta občasná dešťová kapka, mnoho srážek ale nebude, na některých místech se nemusí objevit prakticky vůbec. No a zítra přes den bude v ranních hodinách ještě většinou oblačno, během dne té oblačnosti pak naopak oproti tomu dnešnímu dni bude pozvolna ubývat a odpoledne a večer se nám ta obloha téměř vyjasní. Teploty po ránu 15-12, no a ty nejvyšší denní ještě o stupínek dva nižší než ty dnešní, asi 21 až 24 stupňů.
1: Jsme na konci, je na místě poděkovat, tak děkuju a přeju hezkou službu, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Hezký poslech rozhlasového dopoledne se Stanislavem Jurýkem. Vladimír Šťovíček se loučí v 8 hodin a 51 minut. Hezký čtvrtek.

Věděli jste, že kníže Gustav Joachim byl pánem v Žihobcích v letech 1831 až 1862? V Žihobcích část roku pobýval, místo si oblíbil a v kopci za zámkem založil park. V nejhezčím místě pak nechal postavit vyhlídkové lože s kamenným lehátkem. Můžete ho navštívit i vy. Pokud se chcete rozhlédnout do kraje, pokračujte třeba na vrchol Javorník, který se nachází ve výšce 1065 metrů nad mořem.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský šatník pro rodiny pomůže rodinám v těžké životní situaci. Prázdninová hra na Rokycansku a Nepomucku představuje 20 nejzajímavějších výletních typů. Bude většinou slunečno a teploty do 26 stupňů. Dobrý den přeje Štěpánka Zíková. Rodiny z Plzeňského kraje, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, mohou využít nabídku šatníku pro rodiny. Lidé tam najdou výbavu pro miminka, kočárky, obuv nebo třeba školní pomůcky. Šatník otevřela organizace Domus Centrum pro rodinu. Do šatníku může přispět také veřejnost. Přinést může čisté a nepoškozené věci vhodné k okamžitému použití. Podrobnosti jsou na webu Plzeňského kraje. Šatník sídlí v Karlově ulici, otevřeno má ve středu a v pátek. Na Rokycansku a Nepomucku začala prázdninová hra, která představuje nejzajímavější výletní typy v oblasti. K jejímu splnění je potřeba mít nainstalovanou mobilní aplikaci Rokycansko a Nepomucko. Oproti loňsku se hra rozrostla na dvojnásobný počet míst, protože zahrnuje širší region, říká manažerka pro rozvoj cestovního ruchu Rokycanska a Nepomucka Mirka Veselá.
3: Naše prázdninová hra Cestovatelé Rokycanska a Nepomucka je pro všechny, kdo rádi výletí. Vybrali jsme 20 zajímavých míst v regionu, zámky, muzea, rozhledny i méně známé cíle, jako například Křížovou cestu, vodopád, vyhlídku nad Berounkou nebo skanzen lidové architektury.
2: Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun, to je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem, nejvíce peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Měla by se o tom ale vést odborná debata, řekla to ve vysílání Českého rozhlasu. Hranici chce ze současných 15 let snížit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Týkat by se to ale podle něj mělo pouze závažných trestných činů, jako je vražda. Podle Lenky Bradáčové přibývá v této věkové skupině případů násilných trestných činů.
4: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková porazila na Wimbledonu světovou pětku Rusku Andrejevovou 2-1 na sety a postoupila do třetího kola. Karolína Muchová si poradila ve dvou setech s Číňankou Chang Shuai a v souboji českých hráček Nikola Bartuňková vyřadila po výhře 2-0 Kateřinu Siňakovou.
1: Počasí.
2: Bude většinou slunečno, zpočátku velmi malá nebo žádná oblačnost, kolem poledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Povane slabý, odpoledne mírný, severozápadní až západní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Domažlicích ulici Masarykova bourala dvě osobní auta, je to blízko čerpací stanice. Nehoda se vyšetřuje, jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dneska je čtvrteční dopoledne, hned pro vás mám jednu zákeřnou otázku na tvrdo. Rozumíte trochu fotbalu? Vedení českého fotbalu totiž hledá nového trenéra mužské reprezentace. Mohl by být i zahraniční. Ptali jsme se šéfa fotbalové asociace Davida Trundy. Za chvilku uslyšíte odpověď a taky víc v naší první dopolední reportáži. Teď jedeme dál, i kdyby fotbal trénoval třeba Mickey Mouse.
1: Český rozhlas Plzeň,

0: Po pondělní rezignaci Miroslava Koubka hledá vedení českého fotbalu nového kouče mužské reprezentace. Poté, co národní tým vypadl na mistrovství světa ve skupině se ziskem jediného bodu, se vedení fotbalové asociace bude ohlížet kromě českých i po zahraničních trenérech. Českému rozhlasu to řekl v rozhovoru s moderátorem Tomášem Pancířem šéf asociace David Trunda.
1: Trenér, který prostě splní i řekněme takovou tu novou krev, trošičku obměnit i ten přístup k našemu reprezentačnímu týmu, protože když se podíváte, tak ať už to byl pan Šíhlavý nebo to byl pan Hašek, a teď nechci srovnávat trenéry, tak všichni skončili po nějaké době a většinou se na ně strhla vlna kritiky a já si myslím, že se musíme taky podívat k sobě dovnitř, jak ten realizační tým náš a celý fungování reprezentace je. Máme možnost teď refreshu, restartu celého národního týmu, změnit spoustu věcí, které je potřeba na různých pozicích vyhodnotit si to, jestli opravdu není čas na to přivést zahraniční odborníky na některé pozice.
2: Říkal jste, že je čas přivést možná zahraniční experty. Je podle vás čas přivést zahraničního trenéra?
1: Máme v Česku spoustu kvalitních trenérů, máme výborný trenéry, který zaslouží obrovský respekt, ale myslím si, že i zvažování přivezení zahraničního trenéra v tento moment je možné.
2: Je možné, nebo vy byste se k tomu spíš přiklánil?
1: Tak já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. To bude určitě i na návrh Pavla Nedvěda samozřejmě. Když se podíváme na vlastně na ten vývoj české reprezentace, tak chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nové metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Takže hledáme trenéra, který nám pomůže, ale který nám taky pomůže inspirovat český trenéry. V případě, že to bude zahraniční trenér, který nám pomůže s rozvojem fotbalové asociace, což je s těma rozhovorama zkušenějších kluků, ať už to byl Láďa Coufal nebo i třeba Tomáš Souček, tak se o tom baví, že by bylo super mít někoho, kdo bude motivovat trošičku i na základě těch zkušeností ze zahraničí. Takže vyskočit z toho out of box českého a třeba se podívat do zahraničí, ale neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
0: Říká David Trunda, předseda fotbalové asociace.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Vraťme se na chvilku do televariete o Donaldovi a švédských kapkách. Teď dvojice Dvořák Bohdalová.
2: Co říkáte, kolegyně, tomu, že máme v Praze Donalda?
3: Nepovídejte.
2: Vy to nevíte, no jo.
3: Donalda, no, toho jste... slavného kačera, ano. Donalda, no to je...
2: Mek, kolegyně, Mek.
3: No to vypadá spíš na kozu.
2: Mek Donalda, to, co dělá ty hygienický a ekologický karbanátky.
3: Ale já vím, no tak to řeknu najednou a jasně, Mek Donald, samozřejmě toho znám, Mek Donald, no. To je světoznámá firma.
2: No to všichni víme.
3: No jeho hamburgery v Americe úplně zlikvidovali konkurenci.
2: No tak v Praze zatím zlikvidovali jenom jednu dietní jídelnu, ale... ona v Praze taky není zatím konkurence, že?
3: No to ne, to ne. Dokonce ani v parlamentní restauraci. Tam tuhle k obědu byly karbanátky a jeden poslanec vládní koalice ochutnal a povídá: sláva, žemle mají 3/5 většinu.
2: Aspoň, že tam v té kuchyni vědí, jak na to.
3: No jo, a propos kuchyně, dneska se nám to vaří, co?
2: No tak, vaří se to, vaří, no ale...
3: No ne, já myslím jako v krámech, že máme z čeho vybírat.
2: Jo, takže se nám to vaří doma.
3: Vaří jo, doma, to máte chilský blumy, francouzská hoštice, francouzský fazole, španělský protlak, dánský německý máslo, dánský taky, máslo. No.
2: Islandský lososy.
3: No je.
2: A nezapomeňte, teda to sice není k jídlu, jo, ale je to výborná věc, švédský kapky. To vám řeknu, to nám opravdu nic lepšího ty Švédové nemohli poslat.
3: No já si myslím, že mohli, no ale to je jedno.
2: No mohli, ale hele, nemusí pršet, jen když kapky. Já je teda opravdu vyzkoušel a... Já je doporučuju na každém kroku.
3: Yeah.
2: Zrovna včera jsem je doporučil jednomu důchodci u nás v ulici. Povídám, pane Filc, úžasnete, co to s váma udělá. Stačí ránožička, večeržička. On se ptá, jestli před večeří nebo po večeři. Já mu povídám, s tím si nedělejte starosti, pane Filc. Když si budete kupovat švédský kapky, tak sota budete mít na večeři.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Začíná tradiční festival Léto v plzeňském Prazdroji. Nabízí atraktivní program a koncerty, které roztančí celé nádvoří pivovaru. Areál se otvírá v 18 hodin a ve 20 hodin začínají koncerty. Na tom dnešním zahraje kapela z Plzeňska Imagine Diamonds. Dvě nové výstavy otevřela městská knihovna Klatovy. Na schodišti si můžete prohlédnout českou cestu do vesmíru, příběhy českých vesmírných ambicí, inovací a technologických úspěchů. A v čítárně pak letní motivy a přírodu v obrazech Elišky Tesařové. Otevřeno je od 8 do 16 hodin. Na Hradě Švihov můžete dnes vidět divadelní hru Bílá paní navdávání. Komediální příběh s Filipem Plaškem a Martinem Zounarem začíná ve 20 hodin a 30 minut. Představení se odehraje i v případě nepříznivého počasí. Kovářské sympozium Tusta Ferea začíná dnes v 19 hodin v atriu Chodského hradu v Domažlicích. V 7:30 tam kurátor Petr Šámal představí vernisáž kovářů a dalších dvou dnech se můžete těšit na prezentace umělců, přednášky a kovářskou noc s historickým šermem. V muzeu Karlovy Vary zaujme výstava Historické plovárny a oděvní design. Atmosféru zahájení zpestří módní přehlídka historických plavek a spodního prádla. A 50 let pražského komorního baletu ve fotografii přibližuje kolekce snímků z let 1975 až 2025 ve velkém sále Lokeckého kulturního centra Dvorana. Karlovarský filmový festival ten začíná už zítra. Přímo v hotelu Termál čekali přes noc stovky lidí, aby se jako první dostali k festivalovým pokladnám a vstupenkám na filmy. Víc nám přímo z místa řekne už za chvilku naše reportérka.

0: Přesně v 9 hodin se v karlovarském hotelu Thermal otevřely pokladny Mezinárodního filmového festivalu. Čekali na to stovky lidí, někteří tam strávili celou noc. Mohou si koupit vstupenky na první dva promítací dny, anebo festivalové pasy. Na místě je i naše reportérka Andrea Štromajerová. Přeju hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Tak lidí tady čeká opravdu hodně. Fronty jsou dlouhé. Podle ředitele produkce Petra Lintimera jich ve frontách čeká přes 2000. Někteří těch nocí tady strávili víc. Mluvila jsem s paní, která sem přišla už v pondělí a chtěla být mezi prvními, a to se jí vyplnilo. Všichni tady samozřejmě měli karimatky, batohy, spacáky a čas strávili tím, že si převážně povídali. V předních řadách jsou lidé, které tady potkávám pravidelně řadu let. A jak mi řekli, i oni se s ostatními zase vidí po roce a tak si říkají, co se za ten rok přihodilo. A pokud někdo na předních místech není, tak společně zjišťují, co se stalo, proč ten dotyčný nepřišel. Samozřejmě, že nechyběly diskuze nad filmy a ty seznamy, které jsem tady viděla, tak mají lidé opravdu dlouhé.
0: O které filmy mají lidé největší zájem? Měnila se letos i cena vstupenek?
1: Tak kdybych měla vyjmenovat všechny filmy, které jsem tady zaslechla, tak tady strávíme hodně času. Nicméně často tady slyším film Absolvent s Dustinem Hoffmanem a pak také filmy historické nebo oceněné na některých z festivalů. Letos zůstaly ceny vstupenek stejné jako v loňském roce, to znamená, že za vstupenky bez festival pasu lidé zaplatí 140 korun, se slevou pak 120. V rámci festival pasu pak mají zájemci jako tradičně zdarma vstup na 3 různé filmy denně. Vstupenky je možné rezervovat také přes aplikaci nebo si zakoupit digitální Festival Pass Plus a Festival Pass Plus Smart.
0: Filmový festival začíná už zítra, jak jsme řekli, jaké poslední novinky organizátoři zveřejnili?
1: Novinkou je například nový festivalový klub v areálu Zámeckých lázní. Přes den bude fungovat jako otevřená terasa pro odpočinek mezi projekcemi. Večer se pak promění ve festivalový klub s koncerty. Otevřený bude denně od 10 hodin do 3 hodin do rána pro akreditované návštěvníky festivalu a držitele festivalových pasů vždy do naplnění kapacity. Využité budou jak venkovní, tak i vnitřní prostory. Podle ředitele produkce Petra Lintimera návštěvníci, kteří do Zámeckých lázní v minulosti chodili, ty prostory při festivalu prý nepoznají. Například bývalý bazén bude tanečním parketem, odpočívárna, pak restaurací. Mezinárodní filmový festival letos slaví také dvě významná jubilea současně. Uplynulo 80 let od jeho založení a zároveň probíhá 60. ročník této přehlídky. Tak právě tato dvě výročí připomene výstava fotografií rozmístěných v podstatě po celé lázeňské zóně. No a další novinkou tak je úprava prostor před hotelem Thermal. Červený koberec je letos širší a víc prostoru budou mít také fanoušci festivalu. A já už jen dodám, že Mezinárodní filmový festival začíná v Karlových Varech zítra, což říkáme už po několikáté, a to právě příjezdem a představením hvězd na červeném koberci. Chybět tady nebude Dustin Hoffman, který převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
0: Tolik od festivalových pokladen v karlovarském hotelu Thermal. Reportérka Andrea Štromajerová, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou a pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: 9 hodin 40 minut, za chviličku už dnešní vydání Zámeckého léta. Slovo dostane Pavel Kudrna.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám všem úspěšný druhý červencový den letošního léta. Letošní léto je v našem vysílání v zámeckém stylu. I dnes pro vás máme pozvánku na jeden z našich zámků a také soutěž o zámecký cestovatelský balíček. V něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Soutěží vás provází Pavel Kudrna, našimi zámky František Kinský, a hned nabízí dnešní pozvánku.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel, a na to nesmíme zapomenout, je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Jak tak putujeme těmi zámky celou naší zemí, tak si všímáme té krásné češtiny, jak má různé tvary. Všimli jste si třeba, semka se nastěhovali, to je přeci nádherný tvar. Tak semka, teď budete volat, tedy sem ke mně do studia na telefon 731 800 900, protože máte-li chuť soutěžit, tak přijměte tu moji výzvu, která teď přichází. O co hrajeme, tak to už jsme říkali, ale já to připomenu samozřejmě. Ve hře je denní výhra, takový balíček zámecký, cestovatelský, a tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme jednoho z vás, ten si užije prohlídku, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Čili z těch 5 výherců od pondělí do pátku, v pátek jeden bude mít štěstí, tam je obrovská šance na výhru samozřejmě. No a potom na konci prázdnin vylosujeme 3 výherce ze všech těch denních výherců, kteří mohou získat 3 víkendové zámecké pobyty. Tak písnička Věra Martinová, Toulavý džiny, 3.41 je stopáž, máte na to čas, jsou vypnuté telefony, teď je pouštím a vy se dejte tedy do volání 731 800 900. Všichni máte stejnou startovací čáru.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak dost toulání s Věrou Martinovou. Soutěžit se bude, máte-li chuť samozřejmě, to je vždycky ne příkaz, ale výzva nebo nabídka, takže pokud ji přijmete, tak jsme pochopitelně rádi. Pan Jiří z Liberku přijal tuto nabídku. Pan Jiří, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Liberk, to je Rychnov, Rychnovsko?
1: Jo, Rychnov, Knižno.
0: Takže jak vy jste soutěžícím typem? Soutěžíte vždy všude nebo jen tak náhodou namátkou?
1: Všude.
0: Jo,
1: já mám rád soutěže i v televizi. Jo,
0: já vždycky říkám, chtěl bych vyhrát ty miliardy, ale pak si říkám, taky by to chtělo si jednou třeba vsadit. Vyhrál jste něco zajímavého, podstatného?
1: No, jakoby nic moc hodnotného, no. Třeba nějaký vstupenky na koncert.
0: Tak aspoň něco drobného.
1: Dobrý,
0: no jistě, tak samozřejmě. U nás to může být zámecký balíček, prohlídka, pak pobyt, víkendový tak zámecký, takže by to bylo parádní. Takže pane Jiří, jinak já jsem se díval nejblíž k Liberku, Kolovratský zámek v Rychnově, Kvasiny taky zámek, vidíte?
1: Jo, Kvasiny.
0: Znáte určitě.
1: Jo.
0: Tak dáme se do té soutěže, máte-li chuť, já už teď trošku zvážním, jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky. Jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky? Za A Vlčí jáma, za B Medvědí příkop, za C Tygří stezka.
1: Tak je to Vlčí jáma.
0: Tam nebylo vůbec pochybnosti v té odpovědi. To jste věděl, nebo jak jste?
1: Poslouchal jsem.
0: Vzorný posluchač, vzorný soutěžící. Mám pro vás dobrou zprávu a špatnou, kterou chcete dřív?
1: To je jedno.
0: Tak vyhráváte ten náš balíček denní. Špatná je, že tím pro vás soutěž skončila. Tedy v tom zámeckém létě. Tak se mějte hezky, ať se vám daří a naslyšenou. Zdravím pana Jiřího do Liberku. No zdravím vás všechny, Pavel Kudrna vám přeje dobrý den, hezký čtvrtek, zítra máte-li chuť se sejdeme zase v 9.45 a kam se to podíváme, bude to zámek Kravaře. Užijte si zbytek dnešního dne, podstatný zbytek, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Centru Plzně platí zákaz velkoformátové reklamy. Problematickou inzerci nahlásí město živnostenskému úřadu. Na Domažlicku odpoledne otevřou novou lávku s akvaduktem u Hadrovce. Bouřky a vedra vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno a teploty do 26 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeň usiluje o odstranění všech problematických reklam v centru města. Velkoformátovou reklamu nebo inzerci na lavičkách od července zakazuje vyhláška. Kontrolu dodržování zákazu má na starosti krajský živnostenský úřad. Jak řekl technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů, město nabízí už během léta úředníkům pomoc.
2: Chceme udělat první monitoring, kde si vytipujeme ta místa, která ještě nejsou dořešená, a zvažujeme i možnost, že dáme podnět k živnostenskému úřadu. Předpokládám, že živnostenský úřad, my mu nemůžeme zasahovat do jeho jurisdikce, ale on vyvine nějaký tlak na ty potenciální hříšníky, tak aby se podvolili a případně jim vyměří pokutu.
0: Za zakázanou reklamu je možné uložit až 2 milionovou sankci. Hadrovci na Domažlicku dnes otevřou novou železnou lávku s akvaduktem. Nahradila dřevěný mostek, který napadla dřevomorka a město ho loni muselo dát sejmout. Vodní kanál přivádí od 16. století vodu z lesu pod Čerchovem do rybníku kolem Domažlic a jako jediný v Česku vede nad železniční tratí. Lávka bude sloužit pěším i cyklistům, protože se nachází na mezinárodní cyklotrase, říká starosta Domažlic Stanislav Antoš z KDU ČSL.
3: Lávka má jako hlavní význam samozřejmě, že je součást mezinárodní cyklostezky číslo 3, která spojuje Prahu s Mnichovem a Regensburgem. A protože je to akvadukt, tak převádí vodu z jedné strany železnice na druhou. Jde kousek tím náhonem a pak napájí rybník. Už dál nepokračuje.
0: Janovice nad Úhlavou letos opraví další městskou část. Pracovat se bude v lokalitě směrem na Klenovou, kde je podle starosty Michala Linharta ze Sdružení nezávislých kandidátů nezbytná rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Město teď řeší problémy v projektu. Stavba by měla začít na podzim.
4: Je to rekonstrukce, kompletní rekonstrukce místní části Podlány za nějakých 25 milionů, kde by mělo dojít k výměně kanalizace vodovodů. To je už v havarijním stavu. A následně výměně povrchů, to znamená silnice, chodníky, parkovací místa.
0: Tropické teploty a bouřky v Česku vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes teploty vystoupají maximálně na 26 stupňů. Na jihu Moravy bude až 29. Pršet bude minimálně. V noci na pátek se mírně ochladí, ale až do soboty bude převážně slunečno a denní teploty zůstanou okolo 25 stupňů. Déšť očekávají meteorologové v neděli.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách maximálně 22. Povane slabý, odpoledne mírný, severozápadní až západní vítr. Biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Domažlicích v ulici Masarykova bourala 2 osobní auta, je to nedaleko čerpací stanice. Nehoda se vyšetřuje, jeďte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Prostranství u hřídelní kolonády se během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech promění v takzvanou relax zónu. Přímo na tomto místě pro vás letos budeme natáčet i rozhovory s festivalovými hosty. Jaký program Park u Vřídla nabídne, na co se mohou návštěvníci těšit a kteří hosté přijali pozvání? To jsou dotazy pro dnešní dopolední hosty. Za chvilku je přivítáme.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Dnešní rozhovor s hosty povede z Karlovarského studia Českého rozhlasu kolega Radim Jehlík. Předávám slovo a přeju hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, na řadě je povídání s našimi dnešními hosty. Už zítra totiž v Karlových Varech vypukne jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Lázeňské město tak opět bude žít nejen filmem. Přehlídka totiž nabízí jako vždy spoustu doprovodného programu a my jsme tu dnes od toho, abychom vám řekli něco víc o tom, že i od toho festivalového mumraje si můžete tak trošku odpočinout. Ve studiu proto vítám předsedu destinační agentury Živý kraj Petra Židlického. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ředitele Infocentra Karlovy Vary Josefa Dlohoše. I vám dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Budeme si povídat o zóně pojmenované Relax, kterou připravil Karlovarský kraj pro návštěvníky Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Kdybyste, pánové, to vlastně měli představit, ten projekt, o co se jedná? Dá se to nějak v několika větách?
2: No, určitě ano, je to naše každoroční aktivita, kdy se snažíme představit aktivity a město a region v tom nejlepším světle pro všechny návštěvníky, nejen festivalu, ale i pro rezidenty, tak aby v podstatě si všichni osvěžili, jak je Karlovarský kraj pestrý a co všechno Karlovy Vary a třeba ten lázeňský UNESCO trojúhelník obsahuje a co všechno nabízí.
1: Protože to není poprvé, kde se zrodila ta myšlenka něco takového pořádat právě na festivalu. Byl u toho někdo z vás? Nebo slyšel vyprávění?
3: Byli jsme u toho v podstatě oba každoročně. Ta prvotní myšlenka nebo ten důvod byl samozřejmě jednoduchý, protože do regionu, do Karlových Varů se sjede celá řada lidí z celé republiky, takže je to velice, vlastně nabízí se představit všem těm návštěvníkům nejen město, ale i region. Tahle konkrétní myšlenka byla spíš taková práce realizačního týmu, destinační agentury, infocentra města Karlovy Vary, ale i kolegů z krajského úřadu. V zásadě jde o to, v tom festivalovém mumraji, pokud to tak můžu říct, vytvořit nějaké místo, kde budou ty lidé se moci návštěvníci sklidnit a v podstatě jako představit ten kraj opravdu jako místo odpočinku.
1: Mě to téma a vlastně ta myšlenka zajímá, proč téma odpočinku? Je to reakce obecně na hektickou dobu nebo na atmosféru toho festivalu, který je taky hodně živý a vy jste chtěli protiopak?
2: Nebo... Já si myslím, že to je reakce celkově na aktuální trendy, protože jedním z těch hlavních třeba témat lidí, kteří vyhledávají dovolenou, tak je slow turistika a v podstatě to zpomalení. To, jak dneska žijeme, jak nás v podstatě obklopuje každodenní stres, jak jsme pod jeho vlivem a to, jak v podstatě intenzivně pracujeme, v některých městech ten čas opravdu letí neuvěřitelně rychle a myslím si, že všichni lidi si zaslouží to na chvíli vypnout mobilní přístroje, notebooky, e-maily, všechny komunikační kanály a opravdu přijet někam, kde si můžou plnohodnotně odpočinout a nabrat sílu. Lázeňská města západočeských lázní jsou toho opravdu velmi dobrým příkladem a proto si myslím, že ta naše prezentace právě v rámci festivalu v touhletou spojitostí je velmi trefná a velmi potřebná.
1: Jak do těch příprav a vůbec té realizace vstupovala jak destinační agentura Živý kraj, tak Infocentrum města Karlovy Vary?
3: Tak samozřejmě nějakým způsobem nákladově, protože je potřeba zajistit veškerý komfort nejen tedy pro ty návštěvníky, ale i pro hosty, kterých bude v rámci toho festivalového týdne v té karlovarské relax zóně opravdu celá řada. Ale jak jsem ji zmiňoval, byl to spíš takový jako společný brainstorming nad tím, jak právě které partnery zapojit, jaká témata a jak vhodně zvolit třeba i skladbu občerstvení, tak aby to opravdu odpovídalo nějakému zdravějšímu životnímu stylu, zvolnění a prostě odpočinku, tak jak říkal kolega.
2: Já si myslím, že to je hlavně o lidech. Že to děláme lidi pro lidi a že to, jak v podstatě jsme schopní teďko koordinovat a fungovat v rámci destinačky, infocentra s kolegyněma a s kolegy z Karlovarského kraje, dejme tomu i z magistrátu města, jak v podstatě nám, a to můžu sledovat ze svýho pohledu, jak fungují potom příspěvkovky v rámci města a v rámci kraje, tak je to vždycky o té komunikaci, o tom, jak se prostě jednotlivý ty věci nastaví a je vidět v podstatě, jako když někteří lidi chtějí, pak to jde všechno daleko s nás a ty myšlenky se velmi dobře realizují, protože když děláte s dobrými kolegy, tak pak ten výsledek možná bude stát za to a já doufám, že se máme na co těšit i v rámci těch 10 dnů festivalu.
1: Říkají naši dnešní hosté Petr Židlický a Josef Dlhoš.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, povídáme si dnes s ředitelem Karlovarského infocentra Josefem Dlohošem a předsedou destinační agentury Živý kraj Petrem Židlickým o odpočinkové zóně Relax na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Počítáte s tím, že ji budou využívat návštěvníci festivalu nebo obyvatelé našeho kraje nebo obě tyhle skupiny, pánové?
1: No, předpokládáme a moc si přejeme, aby to byly obě skupiny. Samozřejmě festivalové město je plné návštěvníků z jiných regionů a ze zahraničí, jak jsem ji říkal, ale v období festivalu vlastně přitahuje i celou řadu rezidentů. Takže ten program, který tam je připravený, si troufám tvrdit, že je udělaný tak, aby vyhověl oběma těm skupinám a jednoduše se líbil a zaujal.
0: My se k tomu programu logicky dostaneme, ale my jsme vlastně ještě nezmínili, kde přesně bude Relax zóna umístěna.
2: Je to malý parčík, který v podstatě je nezastavěný dlouhá léta ve Vřídelní ulici vlevo pod kostelem svaté Máří Magdalény. V podstatě mezi Vřídlem a kostelem, tak tam nás najdete.
0: Proč tahle lokalita? Dlouho jste ji vybírali nebo naopak přišla na řadu jako první? Hned vás to napadlo?
2: Byla to jedna z variant a ono o festivalu, co si budeme povídat, to s tou lokalitou a místem není úplně jednoduché, protože ty velcí partneři, možná větší než je město Karlovy Vary a Karlovarský kraj, tak festival je samozřejmě upřednostňuje, má s městem a s krajem dohodu o tom, kde se kdo bude prezentovat, takže toho místa, ať se zdá, že jsme velké město krajské, tak v průběhu festivalu ho není tolik a tahle ta lokalita se nabídla jako jedna z těch nejvhodnějších v současné chvíli.
0: Vy už jste něco málo naznačili oba. Má to být vlastně návštěva Relax zóny i pozvánka do Karlovarského kraje pro návštěvníky festivalu, kteří nejsou místní?
1: Přesně tak. Vlastně celý ten projekt nebo ten prostor je koncipován jako klidová zóna, která má nabít tělo i mysl, ale zároveň třeba návštěvníky inspirovat. A nejenom ty mimovarské, ale jak jsem zmiňoval, i ty místní, protože ten Karlovarský kraj nabízí širokou škálu atraktivit, takže to vlastně bude rozdělené do více částí. Jedna část bude jako, řekněme, občerstvovací, další část bude ta informační, kde budou vlastně si návštěvníci moci vzít i materiály informační nejenom o městě, regionu, ale i z jednotlivých měst, která se zapojila a kterým jsme nabídli vlastně participaci formou třeba nějakého prospektového servisu. A představí se tam vlastně i projekty související s programem Spravedlivé transformace, to znamená to, co Karlovarský kraj a města chystají vlastně v budoucnu za významné projekty rozvojové, ale také tam bude například program týkající se prevence zdraví, což je jednak téma, které je globální, ale zároveň tedy v posledních měsících velmi intenzivně komunikované ze strany třeba Karlovarského kraje a pana hejtmana.
0: Od kdy do kdy bude otevřeno? Kdy budu moci přijít do Relax zóny a kdy budu muset opustit?
2: Máme otevřeno od 4. do 10. 7., to znamená po celou dobu toho Mezinárodního filmového festivalu, každé ráno od 8 do 19. Výjimkou jsou středy a pátek, kdy bude otevřeno do 24 hodin a pro návštěvníky máme nachystané dva pop-upové večery s doprovodným programem a gastrozážitkem.
0: Pánové, pojďme být trošku konkrétní, když jsme v tom programu, třeba co se vystupujících týče nebo účinkujících a zkrátka programu na jednotlivé dny.
1: No, jak jsme zmiňovali s kolegou, je to celé zaměřené na longevity, zdravý pohyb, wellness, mindfulness, takže vlastně i ti partneři a hosté jsou osoby, které s těmito tématy souvisí, takže hostem nebo v rámci programu vystoupí například známá specialistka na zdravotní prevenci a výživu paní Margit Slimáková, biohacker Libor Matuš, psychoterapeutka Jiřina Hermanová z Institutu Moderní láska. Přírodu Karlovarského kraje představí mnohým rezidentům známý videomaker Martin Vrbický. Proběhne celá řada workshopů, panelových diskuzí.
2: Já klidně doplním, máme tam další zajímavá jména, třeba jako Jakub Přibyl, který je ekobio a cruelty free, jak poznat skutečné jídlo. Máme tam samozřejmě stánek z Českého rozhlasu Karlovy Vary, který bude na místě s přenosovým vozem a bude nabízet v podstatě prohlídku tohoto přenosového vozu, jak ta technika funguje. Bude každý den, a to se určitě ještě na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a Plzeň dozvíte, jak si budou festivaloví hosté, ty budou v podstatě ty rozhovory dávat v té naší relax zóně, takže na ty se můžete také přijít podívat. Bude třeba, když se obrátíme pak na ty místní, tak ve spolupráci s iLabem bude v podstatě organizovaná degustace termominerálních léčivých pravinů. Navštíví nás v podstatě a bude průvodcem pan doktor Tomáš Vilita. Bude tam workshop jógy, tak abyste v podstatě tak, jak pořád sedíte v kancelářích nebo doma, máte sedavé zaměstnání, tak abyste věděli, jak máte procvičit svoje záda a krční páteř. To vám přijde představit Kamila Vomastková, Dana a Miloš Škorpilovi, legendy pohuda těla a duše v pozdějším věku. Opravdu ti hosté jsou velmi, velmi dobří. Zvolili jsme opravdu velmi zajímavá a přínosná témata, které odpovídají dnešní moderní době. Myslím si, že opravdu to bude stát za to.
0: To jsou slova našich dnešních hostů Josefa Dlohoše a Petra Židlického.

0: Ještě chvíli si budu povídat s předsedou destinační agentury Živý kraj Petrem Židlickým a ředitelem Karlovarského infocentra Josefem Dlohošem o odpočinkové zóně Relax na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Počítáte s hudebním programem, pánové? Bude i hudba?
1: Bude hudba především toho 9.7. ve čtvrtek, kdy se návštěvníci festivalu a Karlových Varů můžou těšit na Den města Karlových Varů a Karlovarského kraje, který se uskuteční odpoledne hned vedle na Matony Stage, na vřídelní kolonádě, na tom velkém pódiu, a tam opravdu bude ten program rozšířený právě o hudební vystoupení.
0: Jak se daří podle vás využít filmový festival k propagaci regionu? Ať za destinační agenturu, tak za město jako takové, Karlovy Vary. Jaká je to reklama?
2: Bezesporu jedna z nejzásadnějších v rámci celého roku a opakovaně. A vlastně to, že je to již natolik tradiční záležitost, známá nejen tady v republice, ale vlastně v podstatě díky tomu formátu po celém světě, tak je to jako opravdu velký a silný marketingový nástroj k tomu, jak vlastně přilákat pozornost nejen k městu, ale i k regionu. A to je právě ten důvod, proč se snažíme jak infocentrum, tak destinační agentura využívat vlastně té velké kumulace toho množství těch návštěvníků k tomu, aby jsme jim vlastně ještě víc přiblížili ty informace z regionu a z města.
0: Co vy byste vlastně chtěli, aby si lidé s městem nebo Karlovarským krajem spojovali? Třeba po návštěvě Relax zóny nebo obecně po návratu z filmového festivalu do svých domovů? Co by si měli odnést?
1: Měli by si určitě odnést ten, pokud jsou v Karlových Varech poprvé, tak ten prvotní impuls, že Karlovy Vary a ten region opravdu nabízí možnosti na plnohodnotnou dovolenou, plnohodnotný odpočinek v průběhu celého roku, že opravdu nemají jezdit do lázní, až když je něco bolí, až když jsou nemocní a něco je trápí, ale že o svoje zdraví mají pečovat dřív, mají v podstatě využít ty preventivní programy, které tady máme, mají využít tu neuvěřitelnou přírodu a její sílu, kterou tady máme, a především termominerální vodu, která je v podstatě poslední roky lehce opomíjena. Všichni se v podstatě jako obrací do k wellness programům, to znamená jet se kamkoliv na prodloužený víkend vykoupat v bazéně, dát si masáž a namočit se do virpůlu, ale o tom vůbec Karlovy Vary nejsou a Karlovarský kraj vůbec. Opravdu tady máme unikátní přírodní zdroj, který je potřeba využít v průběhu celého roku. Jezdí sem za ním do Karlových Varů, Mariánských lázní a Františkových lázní lidé z celého světa. Platí za to opravdu enormní peníze a my to tady máme na stříbrném podnosu jako dědictví našich předků, a to je to, co bychom chtěli předat ať už návštěvníkům festivalu, tak aby jsme jim v podstatě trošku otevřeli ty oči, že Karlovy Vary v průběhu festivalu nejsou jenom o filmech, o party, o DJích, o barech a koktejlech, ale že pořád je tady tahle ta tradice, na které je to celé postavené.
0: Mluvíte o tradici. Když se ten projekt, myslím, Relax zóny osvědčí, bude z toho tradice? Můžeme se spolehnout? Nebo můžete nám trošku přislíbit, že třeba i při dalších ročnících festivalu vždycky něco takového rádi zrealizujete?
1: Moc rádi. Možná zvolíme malinko jiné téma, možná bude malinko jiná forma, možná se potkáme na atraktivnějším místě, jak už jsme dneska zmínili, ale určitě budeme prezentovat dál, protože to naše práce a ta nás baví.
0: A přemýšlíte o tom, bavili jste se už o třeba nějaké práci tohoto druhu do budoucna, o dalších ročnících filmového festivalu a spojení destinační agentury a infocentra, nebo moc předbíhám?
1: Myslím, že trošku předbíháte, protože my jsme teďko v tom ohni, jako celý to nachystat a zítra to pustit, takže až vydechneme, až to všechno poběží a sedneme si tam s Petrem a s dalšími kolegy a kolegyněmi na dobrou kávu od našich lokálních baristů, dáme si k tomu to výborné čerstvé pečivo, které připravují a budou vozit každý den, tak myslím, že na to bude správný čas to lehce vyhodnotit, shrnout to a třeba nachystat ty další aktivity pro další období a další festival.
0: Pánové, já se budu těšit, protože jak jste zmínil, na místě bude i Český rozhlas Karlovy Vary, takže se tam určitě potkáme. Děkuji za váš čas a návštěvu u nás ve studiu. Našimi hosty byli předseda destinační agentury Živý kraj Petr Židlický. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji.
0: A ředitel infocentra Karlovy Vary Josef Dlohoš. I vám díky, naslyšenou.
1: Moc děkujeme za pozvání a těšíme se na setkání třeba v Relax zóně v Karlových. Karlových Varech.
0: Loučí se a pěkný den vám i nadále přeje Radim Jehlík.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň.

Za chvilku nás čeká v našem dopoledním programu další aktualita. Odčerpávání bahna a příprava vysoušečů. Nejen to teď zaměstnává obyvatele Chříče na severním Plzeňsku. Večer obec zasáhla blesková povodeň a my se za chvíli spojíme s Martinou Klímovou, která je na místě.

0: Úklid po bleskových povodních dnes zaměstnává obyvatele Chříče na severním Plzeňsku. Přívalový déšť obec včera zasáhl několikrát. Na místě reportérka Martina Klímová. Přeju hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Tady je stále na mnoha místech v obci vidět, že tu tekl silný proud vody. Na silnici jsou zbytky bahna, jsou vymleté okraje u silnice, někde je povalená tráva u plotu nebo u sloupů, jsou zachycené chuchvalce trávy. Podle nezávislého starosty Martina Hartmana voda zasáhla třetinu až polovinu obce. Zaměstnanci obecního úřadu teď hrabou tu naplavenou trávu, odklízejí popadané větve, všecko to odvážejí pomocí traktoru, další lidé vysoušejí zaplavené sklepy. Voda natekla i do tělocvičny základní školy Pivoňka, tu už se podařilo tu vodu odčerpat, no a povodeň zasáhla i místní pivovar, kde teď chlapi uklízejí lahvárnu. Jinak voda pobořila například zdi u dvou stodol, no a jak se valila z kopce, tak hlavně zatékala lidem do sklepů.
0: Martino, kolikrát tedy přívalový déšť obec Chříč zasáhl?
1: Celkem třikrát po sobě. Ta první vlna přišla podle starosty včera ráno zhruba v 5 hodin. Po té vlně zaměstnanci obce vyčistili ucpané kanálové vpusti. Druhá vlna přišla zhruba v 8 hodin ráno, ta už byla silnější, to už přišlo i to bahno splavené z polí nad obcí. Potom tedy začal úklid a obec se dokonce připravovala na případný další déšť. Na některá místa dávaly pytle s pískem, zábrany a podobně. No a ta třetí nejsilnější vlna přišla kolem 3 hodiny odpoledne. Voda byla tak silná, že brala i ty pytle s pískem, kanály tu vodu nepobrali, no a to vlastně vznikly ty největší škody. Bahno odklízeli dobrovolní hasiči z Chříče a ze Zvíkovce i obyvatelé obce, no a ten úklid pokračuje i dnes.
0: No a ještě se zeptám, jestli má už obec vyčíslené ty škody a jak dlouho potrvá odstraňování následků?
1: Podle starosty Martina Hartmana se škody teprve sčítají. Úklid potrvá několik dní, ale následky ty se budou likvidovat týdny až měsíce. Voda totiž mimo jiné poškodila například obecní kanalizaci a taky stezku pro chodce a pro cyklisty, která se budovala teprve před 2 lety a která je opravdu hodně poničená. Takže práce tady budou mít ještě víc než dost.
0: Říká z Chříče na severním Plzeňsku Martina Klímová. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Příjemný den a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Tak to bychom měli Abu před 11. hodinou a než tady budou zprávy, tak vám ještě řeknu, kdože bude hostem dnešní humoriády mezi 16. a 17. hodinou. Tady bude rozhlasová televizní moderátorka, hlasatelka Saskia Burešová v roli hosta. Tak v 16 hodin začínáme. A zprávy jsou tu za 4 minuty. A tohle je Marie Rotrová.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na střeše vznikajícího muzea osvobození v Plzni je nově stříbrná hvězda armády Spojených států. Plzeňský pivovar nabízí o prázdninách mimořádné prohlídky bednárny. Bude polojasno, přechodně oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Na střeše vznikajícího muzea osvobození v Plzni se nově tyčí velká stříbrná hvězda americké armády. Stavba asi za 200 milionů korun je hotová a od poloviny srpna tam městská organizace Plzeň Turismus začne instalovat expozice za desítky milionů korun. Celá budova na Klatovské 19 by měla být otevřena v příštím roce na květnové slavnosti svobody. Podle náměstka primátora Pavla Bosáka z Pirátů to bude interaktivní show na světové úrovni. Lidé se mohou mimořádně podívat do bednárny v plzeňském pivovaru, a to každý prázdninový čtvrtek a pátek od 10 hodin. Na prohlídce se návštěvníci dozvědí o tradičním bednářském řemesle od plzeňských mistrů bednářů. Proč je bednářství pro historii pivovarnictví důležité, doplňuje manažerka návštěvnických tras plzeňského Prazdroje Pavla Mášková.
2: Bez bednářství bychom neměli naše dubové sudy a kádě, ve kterých můžeme tradičním způsobem až do dneška pivo vyrábět. Sudy i kádě si vyrábí z dubového dřeva, které je velmi pečlivě vybíráno. Sudy jsou specifické tím, že se smolí pravidelně, protože u piva nechceme, aby dřevo ovlivnilo jakoliv chuť.
0: Pivo z dubového sudu mohou návštěvníci ochutnat na konci prohlídky v historických pivovarských sklepích. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Vojtěcha Šeligy také resort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu více zaměstnanců kanceláře.
3: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovilo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
0: Rozšíření své delegace prezident požadoval poté, co ji resort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To prezident označil za bezprecedentní. Sport. Tenistka Karolína Plíšková se ve druhém kole Wimbledonu utká s obhájkyní titulu Igou Świątekovou. Zápas začne na centrálním dvorci v 14:30 odpoledne. Plíšková nad favorizovanou Polkou ještě nevyhrála a přiznala, že ji los nepotěšil.
4: Jako úplně nadšená z toho taky nejsem, ale na trávě jsme ještě nehráli, takže to zkusím vzít tak nějak trošku víc pozitivnější, že samozřejmě jsem ještě neporazila, o tom vím. Prostě nějak třeba dobře začnu, že tam nějaká šance bude. Vím, že ona tak nějak má teďka takový občas jako divný zápasy, že určitě tam nějaká jakoby šancička bude, v to budu doufat.
0: O postup do třetího kola budou dnes bojovat i Linda Nosková v duelu s Osoriovou z Kolumbie. Jiří Lehečka se utká se Slovákem Molčanem a Jakub Menšík s Bulharem Dimitrovem. V poledne nastoupí ke svému duelu Marie Bousková, která si zahraje s Grantovou z Itálie. Počasí. Čekejte polojasno, přechodně oblačno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž je dnes na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Začala opravu průtahu k Dyni na Domažlicku. Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Částečně uzavřená je silnice první třídy číslo 22, ulice Klatovská a Masarykova. Jděte tam opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak co pak tu máme dál? A čimpy. V rubrice Náš příběh představíme našeho rozhlasového kolegu, moderátora Petra Čimperu. Už brzy ho uslyší také návštěvníci jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Tak si počkejte.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: A my vám tentokrát představíme Petra Čimperu, ne jako známého moderátora Českého rozhlasu Karlovy Vary, ale jako moderátora Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Na červeném koberci vítal desítky slavných filmových hvězd, jako například Mela Gibsona, Uma Thurman, Richarda Gera, nebo Judy Dench, nebo Johna Travoltu a řadu dalších. Na filmovém festivalu, který začíná už v pátek, tedy zítra, ho uvidí a uslyší diváci opět, tentokrát v nové roli.
2: Úvodní ukázce posluchači určitě poznali hlas Petra Čimpery a je jasné, že nešlo o vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde moderuješ, ale že tvůj hlas zněl na Karlovarském filmovém festivalu, kde si vítal na červeném koberci před hotelem Thermal Richarda Gera. Jak mohli diváci slyšet v úvodní ukázce, ta atmosféra tam bývá příjemná, někdy i bouřlivá. Co tě napadne, když se řekne veselá moderátorská historka z červeného koberce nebo z festivalu? Tedy kromě toho, že to je jedna z nejhloupějších otázek.
3: Tak není tak úplně hloupá, protože opravdu je tam mnoho situací, kdy se člověk zasměje, když se zasekneš někde, kde se zamkly dveře, byl jsi na nějaké koordinační schůzce a nemůžeš se z té místnosti dostat a vidíš, že za 3 minuty je příjezd na červený koberec a ty nemáš jinou možnost, než telefonovat, schánět nějakého technika. Vždycky to nějak dobře dopadne. Pokaždé to nějak dobře dopadne. Ale nejzajímavější okamžik pro mě na červeném koberci, to byl, myslím, že první ročník, kdy na koberec přijela dáma, která vystoupila z vozu, oficiálního vozu, a nikdo nevěděl, kdo to je. Já jsem přemýšlel a říkal jsem si, jak já tu dámu přivítám, jak ji pozdravím, protože jsem nevěděl, o jakou osobnost se jedná. A když byla tak v polovině toho červeného koberce, naklonil se ke mně dnes ředitel festivalu, tehdy výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha, a říká mi, to je Schoonmaker, ale pravdu, to není úplně zásadní informace pro moderátora na červeném koberci, Schoonmaker, no dáma, tak pravděpodobně Schoonmakerová, my přechylujeme v Českém rozhlase. Čekal jsem ještě chviličku, jestli náhodou nepřijde nějaká informace, a najednou ten Krištof Mucha mi říkal, prosím tě, a teď to zásadní, Thelma Schoonmaker, americká střihačka, na svém kontě má 3 Oscary. A já jsem to sdělil publiku, sice jsem byl spocený až na zádech, ale to byl ten okamžik, kdy jsem si říkal, tak takhle tam musíš reagovat. Teď, hned, jasně, zřetelně. Povedlo se to a mám z toho radost.
2: I přes dobrou přípravu přijdou určitě situace, kdy je třeba improvizovat nebo se spolehnout na nějaký osvědčený trik. Máš takové nějaké eso v rukávu?
3: Ty musíš být připravený. Mít spoustu těch S v rukávu, o jaký festival se jedná, co ten festival přináší za doprovodné akce. Ale okamžik na koberci ty neovlivníš. A když někdo přijede a nejsou úplné informace, tak se postarej, seš moderátor. Ale vždycky se to podařilo.
2: Organizátoři letošního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech už odkryli některé z karet. Co čeká a na co se letos těší Petr Čimpera na filmovém festivalu?
3: Tak v první řadě musím zmínit tu okolnost, že už nebudu na červeném koberci. Krištof Mucha, Petr Lintimer, Karel Och a celý štáb festivalu. A ten tým je opravdu silný. Chtějí dát jinou tvář tomu zahajování, těm příjezdům. Takže červený koberec bude trošku jiný, ale my jsme se domluvili na další spolupráci. Co mě čeká na festivalu? Setkávání s diváky v Quiff TV parku. Budu pracovat pro Quiff TV.
2: Což je prostor, který bývá poměrně nabitý.
3: Je to tak, tam se koná řada workshopů, setkání opět s tvůrci a já tam budu mít krásný pořad. Už jsme si to řekli s šéfem televize Quiff TV Milanem Kuchinkou a ředitelem produkce Petrem Lintimerem. Tam se bude odehrávat takový pořad, který bude připomínat osobnost Miroslava Horníčka.
2: Tedy herce a muže spojeného s filmovými festivaly.
3: V 60. letech určitě ano. A on připravoval už tehdy pro ty, kteří nebyli na festivalu, takový pořad, který se jmenoval, on měl stejnou zkrátku jako MFF, Mezinárodní filmový festival. Momenty filmového festivalu. A my tu osobnost Miroslava Horníčka připomeneme každý den v 11 hodin v Quiff TV parku a já budu průvodcem té reminiscence na uplynulá léta.
2: Platí ještě, že co nový ročník festivalu, to nový oblek Petra Čimpery?
3: V letošním roce má nový oblek i na tu aktivitu, kdy budeme vzpomínat na první ročníky festivalu a na osobnost Miroslava Horníčka, ale jinak musím říci, že to není o oblékání, to především o té atmosféře.
2: Uzavírá příspěvek a zároveň pokračuje ve svém festivalovém příběhu Petr Čimpera. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň.

Máme 11:45 a 3 minuty k tomu, o čem budeme mluvit za chvilku. Spoléhat se na kartičku zdravotní pojišťovny při dovolené třeba i jenom v Evropě je riskantní. Cestovní pojištění pokryje nejen úrazy a nemoci, ale poskytne i asistenční službu. My vám k tomu víc řekneme za okamžik. Teď Věna Bartošová, Datek lásky a taky skupina Bee Gees.

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cestovní pojištění, zjednodušeně řečeno, skoro vždy a všude se vyplatí ho mít. Spoléhat se na kartičku zdravotní pojišťovny může být dost nepříjemný a drahý risk. I o tom budeme teď mluvit s Jiřím Trnkou. Přeju dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem.
0: Proč ani v Evropě nestačí kartička zdravotního pojištění?
1: Protože ta zaručuje jenom nezbytné ošetření ve zdravotnických zařízeních placený v dané zemi státem, vysvětluje Petr Koblíček z České asociace pojišťoven.
2: Regionální. Je to vždycky podle legislativy daného státu, to znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici, nebo za léky, nebo za zdravotní pomůcky a tak dále, a mohlo by nás to stát teda opravdu hodně peněz.
1: Tahle varianta pojištění také neobsahuje převoz zpátky domů.
0: No a podle čeho tedy cestovní pojištění vybrat?
1: To je dobrá otázka, především je důležité si říct, kam jedu a co tam hodlám dělat, jestli se budu jen válet na pláži nebo vyrazím trek do hor. Od toho se pak odvine, jaký typ pojištění mám zvolit. Cena základního pojištění se pohybuje okolo 50 až 60 korun na osobu a den. To nejvyšší, ve kterém jsou i organizované sporty, třeba závody, bývá dvakrát dražší.
0: Pojišťovny v rámci cestovního pojištění nabízejí asistenční službu, k čemu ji můžu využít?
1: Podle zástupců pojišťoven je to možná největší výhoda cestovního pojištění. Vlastimil Divoký z cestovní pojišťovny EGRO, dříve ERV, vysvětluje.
3: To jsou lidi, kteří když se o vašem problému dozví, tak oni vlastně velmi dobře znají to medicínské prostředí v té dané zemi, kde se člověk nachází, a podle toho už naplánují ty jednotlivé kroky. Pošlou za vámi lékaře, nebo vám zajistí sanitku nebo taxíka k lékaři, a hlavně vás propojí s tím lékařem, který ho mají nějakým způsobem prověřenýho.
1: Důležité je asistenční službu kontaktovat co nejdříve, ne až poté, co se necháme na recepci v hotelu odkázat na místní kliniku. To se stává třeba v Egyptě a nebo Turecku.
0: Co by ještě mělo pojištění obsahovat?
1: Podle Vlastimila Divokého se vyplatí pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, ať už na majetku nebo na zdraví. Možnost je připlatit si za storno zájezdu a vyplatí se také mít pojištěná zavazadla, případně zpoždění letu.
0: No a je něco, co pojištění prostě nekryje?
1: Většina pojišťoven vůbec nepojistí kaskadéry a nebo krotitele zvěře. Nejčastější problémy se ale týkají chronických onemocnění, vysvětluje Gabriela Trojanová z KB pojišťovny.
4: My tam kryjeme v rámci toho chronického onemocnění, to říkáme takzvané stabilizované chronické onemocnění, kdy říkáme, že ten klient je 12 měsíců v pořádku, chodí k lékaři, léčí se, bere nějakou medikaci a jeho stav je jakoby stabilizovaný, tak bychom případný zdravotní zásah v rámci toho onemocnění kryli.
1: Pokud ale tuto podmínku klient nesplní, pojišťovna léčebné náklady neproplatí. Podobně to mají nastavené i ostatní pojišťovny u nás v Česku.
0: Cestovní pojištění, téma pro Jiřího Trnku. Díky, naslyšenou.
1: Krásný den. Regionální stopař.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo

na Bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo, ahoj!

Jo, hucenský šífy a Vaby Daněk v našem dopoledním programu. Za chvilku už tady bude Petr Jungmann a rozhlasové kalendárium, přehled výročí na dnešní den, 2. červencový v roce 2026.

0: Come on, man.
1: They ain't gonna have planted.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti tři místní komunisté, čtvrtý byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 101 50 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou.
7: Petra Kvitová.
6: Po třech letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
8: Výborně, výborně, Tomáši!
6: Já přeju pěkný den.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.

0: Babské rady.
1: Chcete-li při vytírání podlahy i provonit vaši domácnost, přidejte do vody na vytírání podlah hřebíček. Obsahuje silice s velmi intenzivním aroma, které se výborně uvolňuje v horké vodě. Právě proto se hodí k povýšení úklidových prací na aromaterapii. Vaše domácnost bude provoněna teplou kořeněnou vůní, která navodí pocit čistoty a útulnosti. Do teplé vody stačí přidat několik kousků hřebíčku nebo jejich výluh. Pokud máte čas a chuť, tak koření nejprve několik minut povařte, aby byla vůně co nejintenzivnější. Za připomenutí stojí i další možnosti použití hřebíčku. Ať už do domácích vonných směsí do aromalampy, kdy se dobře kombinuje se skořicí a citrusy, ostatně jeho silná vůně spolehlivě odpuzuje komáry, mravence a moly, nebo ho použijte k rychlému osvěžení dechu, kdy hřebíček stačí pár minut převalovat v ústech.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Až polovinu obce Chříč na Plzeňsku včera zasáhly v několika vlnách přívalové deště. Soud Evropské unie potvrdil obří pokutu pro společnost Google. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Pěkné poledne přeje Andrea Samešová. Úklid po bleskových povodních dnes zaměstnává obyvatele Chříče na Plzni severu. Přívalový déšť udeřil včera v obci hned třikrát. Na místě reportérka Martina Klímová.
2: Tady na návsi jsou na silnici stále vidět zbytky bahna. V zahradách u domů je povalená tráva, jak se tam valila voda. Pobořila i dvě stodoly, zatekla do tělocvičny základní školy Pivoňka a taky do lahvárny místního pivovaru. Lidé teď vysoušejí vlhké sklepy a místnosti. Zaměstnanci obce hrabou naplavenou trávu, která se zachytila u plotů a u sloupů a odvážejí ji traktorem pryč. Voda poničila i místní kanalizaci a dva roky starou stezku pro chodce. Podle nezávislého starosty Martina Hartmana se škody teprve sčítají, ale následky se budou likvidovat týdny až měsíce. Z Chříče na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
1: V Klatovech je uzavřený areál krytého plaveckého bazénu. Během pravidelné odstávky se provádí práce, které za provozu nejsou možné. Letos navíc prochází opravou za 750 tisíc korun sauna, říká ředitel technických služeb Libor Hošek.
3: Kromě standardní odstávky, kdy dochází k dezinfekci prostor, tak bude následovat asi největší akce v této sezóně, a to je kompletní oprava obložení sauny. A předpokládáme, že v průběhu července to bude hotovo, takže od srpna se návštěvníci můžou těšit na nově zrekonstruovanou saunu.
1: Za loňskou krádež kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou, která na 20 hodin ochromila dopravu, půjde trojice mužů do vězení. Za krádež a zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení si dnes vyslechli tresty od 15 měsíců do 3,5 roku a musí také zaplatit způsobenou škodu. Rozsudek zatím není pravomocný. Případ se stal v katastru Jezernice. Muži podle obžaloby odřezali pilou a odsekali zhruba 20 metrů kabelů pod napětím a odnesli je do auta. Tím vyřadili z provozu traťové zařízení a citelně zasáhli do celé železniční dopravy na koridoru směrem na Ostravu a Polsko. Americká společnost Google musí Evropské unii zaplatit 4 miliardy eur, což je v přepočtu 100 miliard korun. Obří pokutu dnes potvrdil Soudní dvůr Evropské unie. Dal za pravdu Evropské komisi, podle které Google zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence v oblasti vyhledávacích služeb.
4: Pokuta pro Google je nejvyšší, jakou kdy Evropská komise kterékoliv firmě vyměřila. Soudní dvůr zamítl odvolání společnosti Google. Podle soudu nezákonně omezovala výrobce mobilních zařízení s operačním systémem Android a provozovatele mobilních sítí. Snažila se tak upevnit dominantní postavení svého vyhledávače. Prostřednictvím dohod o předinstalaci a licenčních podmínek pro určité aplikace Google vyžadoval upřednostňování svého vyhledávače a také prohlížeče Chrome. Společnost už v minulosti od Evropské komise dostala i další nižší pokuty, mimo jiné za zneužití svého dominantního postavení na trhu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejový obránce Radko Gudas se v NHL vrací na Floridu. Po konci v Anaheimu podepsal 6letou smlouvu. Nové kontrakty mají i tři čeští brankáři. Daniel Vladař se upsal na dalších 5 let v Filadelfii. Vítek Vaněček bude po konci v Jordhau minimálně jednu sezónu hrát za New York Islanders a Jiří Patera podepsala roční smlouvu s Bostonem.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu polojasno, přechodně oblačno, teploty 23 až 26, na horách do 22 stupňů. Fouká slabý nebo mírný severozápadní až západní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/20 u Chotíkova na Plzni severu pracují silničáři. Práce údržby zeleně se provádí na silnici 22 u Bezděkova na Klatovsku a na dálnici D5 platí omezení na kilometru 71 u Starého Plzence. Ve směru na Plzeň stojí porouchané auto, buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
5: A je tady další váš oblíbený písničkový pořad 2. července 2026. Stanislav Jurík vám přeje příjemný poslech písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň. 221, 554, 222. Řada z vás se včera nedovolala, vím o tom, blikalo to tady jako blázen. Myslím si, že ještě dnes budeme včerejší resty trochu napravovat. A nebo taky ne, záleží na tom, kdo se dovolá. Tak hezké poledne.

0: Jako první dnes na telefonu paní Anna. Zdravím na Domažlicko, dobrý den.
1: Dobrý den. Všem posluchačům i vám v rádiu přeji hezký prosluněnej den. Má gratulaci teď do Postřekova Jarce Sokolů, která včera slavila svátek, a protože nebyla doma, tak jí přeju i dneska.
0: Dobře.
1: A přeji jí hodně štěstí, zdraví, boží požehnání a přeji splní všechna přání a posílám její oblíbenou písničku. A vám děkuji za zahrání a někdy naslyšenou.
0: Děkujeme. Naslyšenou.

0: Na telefonu teď čeká další gratulant, pan Jaroslav z Plzně. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dneska slaví narozeniny moje manželka Maruška Krepindlová, 69. A já bych jí chtěl popřát k tomuto výročí hodně zdravíčka, potěšení na duši i na srdíčku, úsměv na líčku. To jí přeje její manžel Jarda, dcera Janička s manželem a vnoučata Adélka a Míša. A hlavně, ať jsme všichni fit. Děkuju.
0: Taky děkuju. Gratulujeme spolu s vámi a nashledanou.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Pokračujeme v písničkách pro vás. Na řadě je v Horní Bříze čekající na telefonu paní Věra. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych vás strašně moc chtěla poprosit o písničku pro mého manžela, našeho tatínka a dědečka, pana Radomíra Štefla z Horní Břízy. V pátek 3. července má manžel jmeniny, tak mu chceme popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásku, pohodu, spokojenost a hlavně radost vnuček. Tomu přeje manželka Věra, tchýně Věra Prčková, dcera Radka s manželem Tomášem, vnučka Nikolka s přítelem Kubou a jeho sluníčko Verunka posílá dědečkovi sladkou pusinku. A ještě vám jedno přání, poděkování. V sobotu 4. července je to přesně 45 let, co jsme si s manželem řekli své společné ano. Chtěla bych mu za všechna leta moc a moc poděkovat. Je to taková moje pravá ruka. Nemělo to se mnou vždycky jednoduchý. A vlastně vydržel to všechno, nevzdal to a trošku za to jsem tě strašně vděčná a moc ti děkuju. Tvoje Věra. A doufám, že to ještě nějaký rok spolu zvládne.
0: Tak moc děkuju vám za písničku. Krásné vyznání, písničku vám rádi zahrajeme. Tahle slova většinou říkají chlapi do vysílání, že to se mnou neměla těžké a tak dále, a vy jste to otočila.
1: Víte co, on manžel vlastně všechno dělá za mě.
0: Ano,
1: já
0: ano.
1: Sedím a jak on říká poroučím a on dělá.
0: No vida. No tak, ať vám to tak dlouho vydrží a gratulujeme.
1: Děkuju moc.
0: Mějte
1: děkuju,
0: se hezky. Na shledanou.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: I dneska vyřizujeme písemné vzkazy do písniček pro vás. Tenhle přišel a je moc hezký od Zdeňka. Prosím o zahrání písničky Léto od skupiny Rybičky 48 pro paní Danielku Opálkovou z Bezděkova, která dneska slaví své krásné kulaté 50. narozeniny. Danulko, si úžasný človíček a hrozně moc šikovná a statečná žena a já ti ze srdce přeji hodně moc zdravíčka, štěstíčka, ať se ti daří ve všem, co kdy podnikneš. Spoustu splněných přání a hodně moc kilometrů na kole bez nehod. A protože jsi neuvěřitelně veselý a usměvavý člověk, tak ti posílám tuhle veselou letní písničku. Krásné narozeniny

0: paní Danuší Schotíková jsme se zapovídali natolik, že jsem ještě ani nevybral písničku. Tak vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím, všechny v rádiu, všechny posluchače. Jsem šťastná, že jste to tam přežili, ty vedra, a že nám děláte radosti, když to nejvíc potřebujeme. A já včera jsem se nedovolala, ale dneska to jste slyšel tu ránu, jak mi spadl kámen z toho srdce, protože já dneska potřebuju písničku pro mýho velmi dobrýho kamaráda Pavla Reta z Chotíkova, který včera oslavil krásné 70. narozeniny. Je to prostě myslivec, když si obleče tu mysliveckou uniformu a když mu ta jeho manželka Jirenka koupila tu krásnou košili, no tak je to prostě švihák. No takže já bych mu chtěla za sebe popřát hlavně hodně zdraví. Štěstí má, protože jsou s manželkou na všechno dva. Hodně lásky, hodně pohody a lásku mu dávají ty jeho dvojčata, ty dvě, teďko honem, jedna je Stáska, druhá mi vypadla, a jeho vnuk Mareček, který už vychází teďko z devítky a už jde na školu a to je dědovo parťák. No a taky jeho syn Pavlík jako s rodinou, no a jinak všichni, co ho mají rádi, Jirenka taky, jeho manželka říkala, ať jí tam taky jako řeknu, protože oni mají opravdu moc hezký manželství, jsem za to ráda, jsou teďko na chalupě, tam mají chládek, takže zlatíčka moje, pořádně to oslavte v sobotu, v neděli, moc se nevopíte a těším se na vás, až přijedete zase do Chotíkova. No tak potom vlastně 12. mám narozeniny já, no tak potom to oslavíme
0: to zase
1: tuto moje, ano. No.
0: Dobře.
1: Já jsem mladá holka, mě už bude 76. Takže pane Jurík, děkuju.
0: Není vůbec zač, ráda se stalo.
1: Pozdravujte všechny ty vaše tam ty spoluhráče.
0: Ano.
1: Hlavně, že se to tam vydrželi. No a mějte se moc a moc hezky, moc ráda vás poslouchám ve dne v noci, když vy to víte.
0: Děkujeme, hezké léto.
1: Takže děkuju za písničku.
0: Díky.
1: Děkuju.
0: Nashledanou.

Je to další písemná gratulace. Chtěla bych nechat zahrát pro bráchu Marka k jeho dnešním 30. narozeninám. Brácho, všechno nejlepší a hlavně ať zdraví slouží a brzy zase zopakujeme ty naše legendární letní chlastačky na Sázavě. Všechno nejpřeje ségra Lenka. Sice tady písničku Happy Birthday od Flipside nemáme, nenašel jsem jí, tak třeba udělá radost Congratulations od Cliffa Richarda a přejeme všechno nejlepší ke 30.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Tady jsou písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Vážení v redakci, prosila bych o zahrání písničky Butterfly od Jiřího Štědroně. Bude to pro vás do rádia také sestru Janu, bratra Jirku Kašovi Domrákova, pro pana Jaroslava Kopejtka a všem posluchačům. Moc děkuji za zahrání. Přeji hezký den, podepsána Marie Špacová. Tak nejen pro ní informace, dneska se tu Jaroslav Kopejtko mihl, všechny vás zdraví a připravuje některé pořady dechovkové na letní měsíce. Tak myslím, že se máme společně na co těšit.

0: Poslední slovo v každém pořadu má mít žena, dneska to dodržíme. Je to paní Eva z Blatnice, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla, můžu mluvit?
0: Musíte už dokonce, povídejte. Jo.
1: Já bych chtěla nechat zahrát vaší věrnej pochvilkačce Věře Ondruškovej, jen tak pro radost, a předají to Eva s manželem.
0: Dobře.
1: Ona je to fajn ženská.
0: Dobře, zahrajeme ji rádi. Vybrala jste Glena Millera, tak zahrajeme a děkujeme za ten výběr i za telefonát. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: vyšel nám čas ještě na jeden telefonát. Paní Zdeňka z Plzně na poslední chvilku se dovolala a bude gratulovat. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát paní Ivance Schlesingerové, která dnes oslavuje 70. narozeniny. Je to sestra bývalé paní redaktorky Květy Bodolové. Moc a moc zdravíčka jí přeju a moc pozdravu od Květušky ze Zhora. Děkuju.
0: Děkujeme.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. No a to je pro dnešek všechno. Další písničky pro vás zase zítra mezi 12. a 13. Stanislav Jurík vám přeje příjemný poslech a hezké odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzninově platí zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech v centru města. Vojáci při převozu dronů na Ukrajinu podle kriminalistů nepostupovali protiprávně. A bude polojasno, přechodně oblačno s teplotami do 26 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Z centra Plzně zmizely v uplynulých dnech další velkoformátové reklamní plachty. Od července je taková reklama zakázaná, stejně jako třeba reklamní lavičky. A to na základě nařízení, které schválilo vedení města. Jak vysvětluje mluvčí plzeňského hejtmanství Kateřina Dobrovolná, na dodržování zákazu dohlíží krajský živnostenský úřad.
2: Občané mohou sami podávat podněty přímo na krajský živnostenský úřad nebo na útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Pracovníci následně prověří, zda se jedná o reklamu nebo o obchodní sdělení, které nepodléhá nařízení o šíření reklamy ve veřejném prostoru. Do ulic ale také vyrážejí přímo samotní zaměstnanci úřadu, aby kontrolovali dané nařízení.
0: Pokud úřady prokážou porušení zákazu, mohou šiřitelům reklamy uložit až 2 milionovou sankci. Reklama je dál povolená například na plakátovacích deskách anebo ve světelných vitrínách. Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi i drony ze sbírky drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil Českému rozhlasu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali armádě k případnému kázeňskému řízení. Ta prověří, jestli vojáci neporušili služební povinnosti a vnitřní předpisy. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele se vyšplhal na téměř 2300. Oznámil to tamní politik Jorge Rodriguez v televizním projevu. V zasažené oblasti pokračuje pátrání po přeživších i obětech, do kterého se zapojil i český USAR tým.
3: Nejprve proletáme tímto monitorovacím dronem a provedeme průzkum, a to jak termální, tak standardní.
4: Popisuje jeden z členů výpravy Jiří Studnička, jak USAR tým používá drony. Podle neoficiálního seznamu pohřešovaných záchranáři dál pátrají po asi 40 tisících lidech, kteří jsou pod troskami. Kromě mezinárodních týmů se do pátrání zapojilo i velké množství dobrovolníků. Část z nich přitom kritizuje venezuelskou vládu za pomalý postup záchranných prací. Po zdvižení vyvolal i případ několika policistů rabujících v troskách. Velení už muže postavilo mimo službu a incident vyšetřuje. Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
0: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující evropští šampioni ze Španělska. Jeden z favoritů změří v Los Angeles síly s Rakouskem, které prošlo do play-off po 44 letech. Utkání začne v 21 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů, fouká slabý nebo mírný severozápadní až západní vítr a biojednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení na kilometru 71 u Starého Plzence. Ve směru na Plzeň stojí porouchané auto. A na Klatovsku ve Švihově na silnici 1/27 se pracuje na údržbě mostu. Jeden pruh je neprůjezdný, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, to možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, když teda Petr Bende Band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši. Tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo? A kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak půdově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem tam potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No,
0: hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe nebo lépe natočit píseň nebo lépe ji složit nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval, že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období ze začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíče k Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Hořovic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, jak kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens a můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, po případě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za 2 roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinu ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: Tedy
0: Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom takhle, tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovy Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili pánové a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak bych řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Mm-hmm. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes Georgem Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je takový průřez vlastně ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto nesmazatelné. Zatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září. Ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj, vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i zavři oči a jdi spát. Uhum. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016, a těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhle cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu, ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven a hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivoplickou jsme se rozhodli psát dál. Ivoplicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivoplicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak.
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce, brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombí říká, turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbál Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s náma jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo letos, bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem Pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně. Tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi. Od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů, s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě nikdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti, a ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil, a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi, a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří
1: spolupracovali.
2: Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme si mohli popovídat, a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Mířany na Plzeňsku usilují o novou železniční budovu. Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji se místy zhoršila. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, postupně vyjasnění, teploty do 24 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Andrea Samešová. Město Nýřany na severu Plzeňska jedná se správou železnic o nové nádražní budově. Její stavba totiž z původního plánu nedávno zahájené modernizace trati Plzeň Domažlice vypadla. Aktuálně podle nezávislé starostky Nýřan Pavlíny Cajsové se uskutečnilo jednání v rámci kontrolního dne s cílem zařadit demolici zchátralé výpravní budovy a výstavby nové zpět do projektu modernizace trati.
2: Prvotní projektu modernizace trati Plzeň Domažlice byla demolice budovy a výstavba nové zařazena. Později za nás zcela nesmyslně z projektu z finančních důvodů vypadla. Pořád věříme, že zvítězí zdravý rozum a odpovědné osoby nedopustí, aby moderní trať s moderními nástupišti jezdila stará, poslední léta zcela neudržovaná budova.
0: Kvalita vody ve venkovních koupalištích v Plzeňském kraji se oproti minulému týdnu místy zhoršila. Po deštích a poklesu venkovních teplot se voda i mírně ochladila. Zákaz koupání ale na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Hydrobiolog Jindřich Duras kvůli sinicím nedoporučuje koupání například v horní části přehrady Hracholusky. Naopak kvalitní je podle něj voda v Boleveckých rybnících v Plzni. Smyslově mírně zhoršenou jakost vody, která nemá vliv na zdraví lidí, zaznamenali hygienici v jezírku Košutka v Plzni a také v rybníku Babylon na Domažlicku. Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi Petru Pavlovi. Na nadcházející summit NATO v Turecku si může vzít více lidí z kanceláře hradu. Rezort už prezidentovi poslal i mandát pro summit.
3: Ministerstvo původně delegaci prezidenta zmenšilo a jmenovitě určilo, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle mluvčího hradu Vojtěcha Šeligy jde od rezortu o částečný ústupek.
4: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádost kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
3: O účasti prezidenta Fankaře rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO už Pavla ale několikrát vyzval, aby na summit i tak nejezdil. Naposledy to zopakoval dnes v rozhovoru pro deník CZ.
5: Je to vláda, která rozhoduje a která má samozřejmě v gesci zahraniční a bezpečnostní politiku. Pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
3: Summit Fankaře bude 7. a 8. července. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu pro americkou společnost Google. Za zneužití svého operačního systému pro mobilní telefony má zaplatit v přepočtu asi 100 miliard korun. Podle rozsudku Google využíval dominantního postavení systému Android k potlačování konkurence v oblasti vyhledávacích služeb. Sport. Vedení Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku od Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže. Druholigový klub o tom informoval na svém webu. Za hlavní důvody uvedl situaci kolem stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru pro nejvyšší fotbalovou soutěž. Nabídku hrát první ligu místo vyloučené Karviné teď dostane Artis Brno. Počasí. V noci postupně oblačno až zataženo, místy slabý občasný déšť nebo přehánky, k ránu budou srážky ustávat. Teploty 14 až 11, na horách až 8 stupňů. Zítra zpočátku oblačno, místy až skoro zataženo, na Šumavě ještě doznívající přehánky. Během dne proměnlivá oblačnost a k večeru vyjasnění. Nejvyšší teploty zítra 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Plzni, v ulici Budilova srazila se dvě osobní auta, aktuálně je komunikace uzavřená. Na dálnici D5 přibylo omezení na 90. kilometru u líní na Plzni severu, ve směru na Plzeňce pracuje na silnici, ale výpruh je uzavřen a pozor také u Klatov na silnici 1/22, tam se opravuje vozovka. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Český rozhlas Plzeň, 14 hodin 5 minut, máme čtvrtek 2. července. Řeknu vám, že jsem upřímně rád, že centrum našeho krajského města začíná po letech konečně volně dýchat. Z fasád domů totiž po vypršení přechodné lhůty definitivně zmizely obrovské reklamní plachty a město tak úspěšně vyhlásilo boj vizuálnímu smogu. Podíváme se na to v reportáži. Ještě předtím se ve vysílání zaměříme na lidské tělo, a to v rubrice Co v učebnicích nebylo. V té nám totiž Martin Písařík prozradí, jak v našem organismu vlastně působí kyseliny. A pokud vás láká podvečerní kultura, tak v Plzni dnes startuje léto v Prazdroji s kapelou Imagine Diamonds a na náplavce Umže vystoupí nový sbor Soulmates. I k těmto událostem nabídneme podrobnější informace. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Na náplavce na Mži v Plzni představí svůj repertoár nově vzniklý plzeňský vokální sbor Soul Mates. Pod uměleckým vedením Martiny Borůvky a za klavírního doprovodu Milana Kazeckého předvedou od 19 hodin autentickou interpretaci soulu a gospelu. Začíná tradiční festival Léto v plzeňském Prazdroji. Nabízí atraktivní program a koncerty, které roztančí celé nádvoří pivovaru. Areál se otvírá v 18 hodin a ve 20 hodin začínají koncerty. Na tom dnešním zahraje kapela z Plzeňska Imagine Diamonds. Dvě nové výstavy otevřela městská knihovna Klatovy. Na schodišti si můžete prohlédnout Českou cestu do vesmíru, příběhy českých vesmírných ambicí, inovací a technologických úspěchů a v čítárně pak letní motivy a přírodu v obrazech Elišky Tesařové. Otevřeno je od 8 do 16 hodin. Na Hradě Švihov můžete dnes vidět divadelní hru Bílá paní na vdávání. Komediální příběh s Filipem Blaškem a Martinem Zounarem začíná ve 20.30. Komářské sympozium Tusta Ferea začíná v 19 hodin v atriu Chodského hradu v Domažlicích. V 19.30 tam kurátor Petr Šámal představí vernisáž kovářů a v dalších dvou dnech se můžete těšit na prezentace umělců, přednášky a kovářskou noc s historickým šermem. Z tipu je to vše?
0: Český rozhlas Plzeň.
1: V centru Plzně jsou po několika letech znovu k vidění některé fasády, už na nich totiž nejsou obrovské reklamní plachty. Musely dolů kvůli vyhlášce, která ve městě reguluje reklamu a omezuje takzvaný vizuální smog. Podrobnosti za pár minut.

0: Pět a půl minuty po půl třetí posloucháte Český rozhlas Plzeň. Jedna po druhé mizely v uplynulých dnech z fasád domů v centru Plzně velkoformátové reklamní plachty. Někdy zakrývaly několikapatrové budovy nebo celé řady oken. Takovou reklamu vedení Plzně v rámci boje s vizuálním smogem od nového roku zakázalo. Na odstranění poutačů ponechalo ale půlroční přechodnou lhůtu, která vypršela na konci června, tedy v úterý.
1: Tady v sadech 35. bylo na fasádách několik reklamních plachet. Některé tu byly do poslední chvíle toho přechodného období. Zmizely teprve na začátku tohoto týdne. Teď jsou pryč.
2: Jsou pryč a to je dobře, ale...
1: Paní Božena.
2: No, mně se to nelíbilo.
1: Pamatujete si vůbec, co tam bylo za reklamu?
2: Nějak jsem to nevnímala. Vím, že tam byli a že jsem si i říkala chudácí lidi, co tam bydlí.
1: No a na tramvaj tady čeká také Richard.
3: Vy tam z těch oken nemohli vidět ven, ne? Přes ty reklamy.
1: To nevím, já tam nebyl nikdy. Teď jsou pryč? Všiml jste si toho vůbec?
3: Ne, vůbec ne.
1: Vůbec ne. Podle Jaroslava Holera z plzeňského útvaru koncepce a rozvoje vyhláška určila, kde a jaká reklama být nemá a kde naopak být může. Narovnala i podmínky pro inzerci ve veřejném prostoru, jehož uživatele chrání před přemírou vizuálních vjemů.
4: Vizuální smog nebo přílišné zahlcení vizuálními informacemi způsobuje stres a prostě vytváří zátěž pro uživatele veřejného prostoru.
5: Prostě byla tam jednoduchá snaha kultivovat veřejný prostor.
1: Dodává technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Jak se to podařilo?
5: Myslím si, že jsme na správné cestě. Podařilo se to, takové ty velké ryby jsme ulovili, ale je tady spousta i maličkostí, kdy ten náš manuál požaduje různé i omezení těch polepů, i označování provozoven. Chceme, aby lidi se na to dívali jako na veřejný prostor, který patří všem, a nejenom na prostor, kde můžou vykřikovat, co se jim zlíbí.
1: Reklama může být na plakátovacích plochách, válcích nebo na svítících deskách, třeba na zastávkách. Tady v sadech 35. zůstanou ještě několik let i obrovské obrazovky, povolené podle stavebního zákona. Někde v centru ale zůstaly i ty velké reklamní plachty na fasádách. Jak je to možné? Můžou tady pořád být? Porušují něco? Kdo to posoudí?
5: Teď už to má na starost živnostenský úřad, který má za úkol kontrolovat dodržování vyhlášek týkající se reklamy.
6: Občané mohou sami podávat podněty přímo na krajský živnostenský úřad nebo na útvar koncepce a rozvoje města Plzně.
1: Radí mluvčí plzeňského hejtmanství Kateřina Dobrovolná a vysvětluje, co s podnětem udělá krajský živnostenský úřad.
6: Prověří, zda se jedná o reklamu nebo o obchodní sdělení, které nepodléhá nařízení o šíření reklamy ve veřejném prostoru. Do ulic ale také vyrážejí přímo samotní zaměstnanci úřadu, aby kontrolovali dané nařízení.
1: Pokud úřady zjistí porušování vyhlášky, bude možné uložit až 2 milionovou sankci. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

S vámi je Český rozhlas Plzeň. Pokud se vám doma nebo na půdě, v garáži práší na věci, které by ještě někdo jiný využil, nebo naopak sami scháníte něco užitečného do domácnosti či na zahradu, pomalu přichází vaše chvíle. Už za pár minut budete moci prodávat, nakupovat nebo prostě jen darovat za odvoz.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: 14 hodin 52 minuty, pojďme na to. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, pane redaktore, my bychom rádi prodáme Dacia Duster 1.5 diesel, spotřeba je tam 4,5 nafty, rok výroby je 2022, má to 85 kW modré metalíza, klimatizace, elektrické okna, vyhřívané sedačky, a senzory na couvání, veškerý výbavy a mé to tažné zařízení. Nic se s tím nedělalo, jenom asi jednou jsme si přivezli takovej jakoby nějakou sedačku a na telefonním čísle bude to, řeknu cenu, pane redaktore.
3: Ano, řekněte.
4: Auto stálo kolem 700 tisíc a teď by požadovali, protože potřebují peníze, 350 tisíc.
3: Mhm.
4: Jo, když by bylo rychlý jednání, jo, takže za rychlý jednání je 350 tisíc. Na telefonním čísle 722-539-335 a auto je po Nekuřákovi, jo?
3: Tak ještě na ten telefon vás poprosím.
4: 722, je moc pěkný, opravdu, jakoby 539-335.
3: 335, a lokalita?
4: A je to garážno... Domažlicko, auto bylo garážovaný.
3: Jasně.
4: A zkrátka je to po Nekuřákovi, jo, po Z, ne po Zetovi, ale Z prostě se rozhod pro
3: dobře.
4: Transita.
3: Zaznamenáno, máme, dáme prostor dalšímu z vás. Mějte se hezky, ano, naslyšenou, pěkné odpoledne. Telefon k nám do studia je 221 554 222, pokud také máte zájem zúčastnit se dnešního rozhlasového tržiště. Dobrý den.
5: Dobrý den, prodám Citroen C3 v perfektním stavu, nová technická, na 2 roky.
3: Mm-hmm.
5: Číslo, je to na Plzníhu, Merklínsko, a číslo je 606-230-424.
3: 606?
5: Volat kdykoliv.
3: Já zopakuju telefon, jestli jsem slyšel správně, 606-230-424.
5: Ano, ano, mm-hmm. Děkuju.
3: Naslyšenou, mějte se hezky. A pokračujeme dál v krasové jízdě. Řekl bych, dobrý den, dobré odpoledne. Haló, dobrý den. Rozhlasové
6: tržiště. Dobrý den. Prodám letošní čerstvě vytočený med tmavý. Je výborný, hustý. Máme ho i větší množství. Kdyby někdo měl zájem, je to na čísle 739-153-456.
3: Mm-hmm.
6: Ještě jednou číslo. 739-153-456. Děkuji vám.
3: Naslyšenou. Nabízím k prodeji dětskou patrovou postel, dole prostor pro hraní, minimálně používaná, délka 208 cm, šířka 98 cm, výška 114 cm. Cena včetně roštu a matrace 2000 korun. Lokalita je Plzeň a telefon 732-55-88-11. 732 55 88 11 a poslední inzerát, prodám péřové deky, 2 kusy, posadu na prase kovovou na kolečkách, telefon 737-141-738. Opakuji, 737-141-738 a je to Blovicko.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hygienici začínají s kontrolami dětských táborů. Archeologové ze Západočeské univerzity se podílejí na zkoumání tisíce let starého pohřebiště v Polsku. Stát v prvním pololetí vybral na daních o 5% více než loni. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, postupně vyjasnění, teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne, u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky. Nemusí být například pevný počet umyvadel nebo toalet na počet dětí a sami táborníci se nově také mohou zapojit do přípravy teplých jídel. Pokračuje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
2: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatel mají relativně hodně.
0: Loni podle něj hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Letos se zaměří mimo jiné na pestrost stravy. U polských Muškovic objevil českopolský tým archeologů přes 6 tisíc let staré pohřebiště. Na zkoumání 20 metrů dlouhé mohyly z doby kamenné se podíleli také odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni. V okolí našli i další dvě výrazně mladší pohřební místa a podle archeologů naznačují, že se lidé na pohřebiště vraceli tisíce let. Doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Je to podobné, jako kdybychom si dnes pro pohřbívání svých blízkých vybrali místo, to, které lidé začali využívat ještě před stavbou egyptských pyramid. Jde tedy o 150 lidských generací. Tak dlouho si některá místa v krajině mohou uchovávat svůj význam a právě to je na objevu nejpozoruhodnější.
0: Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun. To je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem, nejvíce peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností. V Karlových Varech vrcholí přípravy na Mezinárodní filmový festival. Jubilejní 60. ročník začne už zítra. Přehlídku zahájí show s 13 stovkami dronů. Červený koberec bude nově širší. Naopak stejné zůstanou ceny vstupenek. Připravený je i nejkratší a nejdelší film, ale to také nejstarší. Připomene první ročník festivalu, který se v roce 1946 konal ještě v Mariánských Lázních, říká umělecký ředitel Karel Och.
4: Je mou milou povinností zmínit nejstarší film na festivalu, což je film Poslední šance ze Švýcarska, který byl sehrán právě na zmíněném prvním ročníku v Mariánských Lázních a v Karlových Varech. Je to takové velmi intenzivní, krásně natočené válečné drama. Tento film Poslední příležitost cestoval z festivalu v Karlových Varech do festivalu v Cannes. Jehož první ročník se uskutečnil až o měsíc později. Sport.
0: Tenistka Marie Bousková postoupila potřetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Na londýnské trávě dnes porazila 18-letou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. O postup do třetího kola dnes zabojují ještě další čtyři čeští tenisté. Karolína Plíšková už bojuje s Polkou Švjontekovou. Lindu Noskovou čeká Kolumbijka Osoriová, Jakuba Menčíka Bulhar Dimitrov a Jiří Lehečka nastoupí proti Slovákovi Molčanovi. Počasí. V noci bude postupně oblačno až zataženo, místy slabý občasný déšť nebo přehánky, kránu budou srážky ustávat, teploty 14 až 11, na horách až 8 stupňů. Zítra zpočátku oblačno, místy až skoro zataženo, na Šumavě ještě doznívající přehánky. Během dne spíše proměnlivá oblačnost a k večeru vyjasnění. Teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Koterovské ulici v Plzni. Na místě se osobní auto střetlo s cyklistou, už tam zasahují policisté. Dopravní nehoda zablokovala provoz v centru Plzně v ulici Budilova, kde se střetla dvě osobní vozidla. Nehoda je také na Rokycansku na silnici 232 u Lhotky u Radnic. Osobní auto narazilo do stromu. Na místě zasahují všechny záchranné složky, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne, s vámi je Český rozhlas Plzeň, 15 hodin 5 a půl minuty. Už za malou chvíli vás v našem seriálu Příběhy nejen šumavské vezmu zpátky do dramatického května roku 1949, kdy se skupina mladých lidí pokusila o odvážný útěk za svobodou v ukradených letadlech. Plán, který měl parametry hollywoodského trháku, ale bohužel tragicky skončil. No a hned potom se projdeme po našich památkách, startuje totiž další ročník oblíbeného zámeckého léta a vaším průvodcem nebude nikdo jiný než František Kinský.
1: Český rozhlas Plzeň a

0: Příběhy nejen šumavské.
1: Československo jen rok a čtvrt.
2: Vlastimil Klenovský, Zdeněk Mikš, Jan Horníček, Miroslav Nový a Jaroslav Valášek byli v roce 1946 sotva 20-letí čerství posluchači Letecké vojenské akademie v Hradci Králové. Jenže před Vánoci roku 1948 byli z důvodu státní nespolehlivosti z akademie vyhozeni.
3: Všichni byli převeleni k pomocnému leteckému vojenskému útvaru ve Vysokém Mýtě, kde vyčkávali na konečné kádrové rozhodnutí ministerstva obrany. A to byl pro ně ten poslední důvod k rozhodnutí utéct na západ.
2: Vlastimil Klenovský, už jako civilista, nastoupil na pozici mechanika do tehdejšího národního podniku Let v Chocni. Velmi rychle se seznámil s poměry na podnikovém letišti a společně s Janem Horníčkem začali osnovat plány na přepadení ostrahy letiště a následnou krádež letadel, kterými by se dostali do Německa.
3: Na začátku května 1949 byl plán na světě. Chtěli přerušit telefonní vedení z letiště pod pohrůžkou pistolí odzbrojit a spoutat dva strážící policisty a s dvěma letouny typu Sokol vzlétnout a letět směr Frankfurt nad Mohanem.
2: Pětici mladíků doplnila přítelkyně jednoho z nich, 18-letá studentka konzervatoře Heda Prokopová z Brna. Ta měla 12. května krátce před půlnocí celou akci na letišti v Chocni spustit, jenže nic nevycházelo už na samém začátku.
3: Dívka nebyla tam, kde měla být a navíc jeden policista, který měl obcházet letiště, seděl v jednom zaparkovaném letounu, kde jedl řízek s chlebem. Na řadu tak přišla dost nebezpečná improvizace.
2: Svačícího policistu dva mladíci překvapili a při tahanici o jeho pušku vyšla rána, která policistu zranila na ruce. I díky tomu policistu přemohli a zajali i druhého strážného. Zraněnému policistovi ještě před svázáním ošetřili zranění a kvůli údajné bolesti mu pouta trochu povolili. To ale neměli dělat.
3: Pět mladíků a slečna vytlačili dvě letadla Sokol z hangárů a rozesadili se do nich. Mezitím se zraněnému policistovi podařilo osvobodit spout. Sebral pohozenou pušku a běžel k nejbližšímu letadlu. Tam seděli Vlastimil Klenovský a Heda Prokopová, které dvěma výstřely z pušky na místě zabil. A třetího Zdeňka Mikše těžce zranil.
2: Posádce druhého letounu se podařilo vzlétnout a nabrali směr Sušice. Jenže nízká základna mraků je donutila letět při zemi a u obce Suchá nedaleko Hlavňovic u Sušice je překvapil zvedající se svah. Při manévru zavadili křídlem o zem a letadlo havarovalo. Dva členové posádky utrpěli zlomeniny ruky a nohy a třetí z nich vyvázl bez zranění.
3: Nezraněný Jan Horníček a Jaroslav Valášek se zlomenou rukou se s pomocí místních vydali směrem k hranicím. Ale u Staré Hutě mezi Keply a Zhůřím i jejich cesta skončila zatčením.
2: Dva z šesti mladých uprchlíků zaplatili za svůj sen o svobodě cenu nejvyšší. Zbylí čtyři dostali tresty odnětí svobody od 30 let až po doživotí. V roce 1962 je z kriminálu dostala amnestie. Skoro tři čtvrtě roku strávili za Mřížemi také lidé z obce Suchá za napomáhání k přechodu hranice. A policista, který zavraždil 18-letou dívku a jejího 22-letého přítele, po povinném prošetření byl převelen na vyšší post.
0: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
1: 15 hodin 16 minut, už za chvíli vás pozveme ve čtvrtečním odpoledni na další z našich zámků. Ano, i letos pro vás máme zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň, 15 hodin 19 minut. Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu. Ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Za 3 minuty bude 3:30, co znamená, když se řekne pes, který štěká nekouše, rozklíčujeme s dětmi v anketě Ahoj rádio. Už za několik málo minut.

0: Co znamená, když se řekne pes, který štěká, nekouše?
1: Že ten pes něco hlídá, ale není zlej.
2: Že třeba to štěkání nějaký pozdrav a tam to jenom, že prostě nekouše, no.
3: Že má rád lidi, ale někdy na ně štěká, protože ho naštvou.
4: Že ten pes něco hlídá a když se ty lidi k tomu přiblíží, tak začne štěkat, ale nechce kousnout.
5: Já myslím, že zastrašuje lidi, ale jako není zlej.
6: Jenom koho má rád, tak toho chrání a jenom na nějaký lidi, co jdou okolo, tak na ně štěká.
7: Můj pes taky štěká, ale nekouše.

0: Plzni běží letní soutěž Předběhni biskupa, zapojit se může kdokoliv, odkudkoliv. Podrobnosti přineseme v příštích minutách čtvrtečního odpoledne. Teď máme 8 minut po půl čtvrté, posloucháte Český rozhlas Plzeň, pojďme se podívat na aktuální dění v kraji. Obyvatelé Chříče na Plzeňsku uklízejí následky bleskových povodní. Přívalový déšť včera obec zasáhl hned třikrát. Voda poškodila například místní kanalizaci, 2 roky starou cyklostezku, částečně pobořila 2 stodoly a natekla i do základní školy.
1: Do vestibulu nám zatekla voda, bahno a zateklo nám do tělocvičny, protože to má samostatný vchod, tak tam jsme měli taky loužet.
2: Říká zástupkyně ředitelky základní školy Pivoňka Žaneta Vojtíšková Fleknová.
1: Pojďte se podívat, ten hlavní úklid jsme zvládli včera. Pomocí rodičů školních i dokonce 2 žáci ze školy nám pomáhali z tělocvičny vyklidit veškeré pomůcky, veškeré nářadě, které tam byly, všechno vodu vymíst a co nejvíc dostat to bahno ze školy, aby nám nezůstalo na podlaze.
2: A teď už to vypadá jako poměrně čistě.
1: Už to vypadá čistě, bylo to asi 2-3 hodiny práce, kdy tady asi dohromady 15 lidí opravdu na tom pracovalo, takže teď ten hlavní úklid už bude venku.
2: Lidé vodou smývají bahno z chodníků a odstraňují ho pomocí rejžáku.
3: Bydli tady 50 let, ještě jsem to nezažil. To bylo úplně hrozné. A když to člověk věděl, že prostě s tím nic nenadělá, a to teče, to prostě se muselo nechat. Tam máme řípu, ta je takhle veliká a ta byla pod bahnem.
2: Tak 10-15 cm.
3: Určitě, určitě.
2: Na zápraží s lopatou stojí paní Zdeňka Blechová. To je úplně přilepené, to bahno.
3: No to je úplně, já to jenom nám nastal, aby jsme tu mohli chodit a až potom přijede syn z práce, tak budou pokračovat kluci, no.
2: Zaměstnanci obecního úřadu teď odklízejí naplaveniny jako Ilona Hartmanová. Já vidím, jak tady je lehlá tráva i vymletý asfalt po krajích a vlastně ta silnice ještě zabahněná.
4: Jo, jo, určitě. No bralo to jako docela dost. Lídali jsme kanály, jestli náhodou nejsou ucpaný, nebyly, ale ono se to valilo z 2 stran a ty kanály to nestíhaly, prostě to přeteklo.
2: Tak velký množství vody.
4: Jo, jo, jo, bylo hodně moc kubíků.
2: S dobrovolnou hasičkou z Chříče Michálou Brázdovou jsme teď došli k stezce pro chodce, která je zhruba 2 roky stará. A tady je teda pořádná spoušť.
5: No, máte pravdu. Jak zašla ta voda, tak se ucpal nahoře ten kanálek a šlo to prostě všechno z té kukuřice dolů. Takže teďka, jak vidíte ty kameny a všechno to bylo na silnici, tak jsme to uklízeli a házeli jsme to na lžíce a odváželo se to.
2: A bylo to hodně práce?
5: Bylo ráno od 8 až do 6. Čerpali jsme vodu z baráků, pomáhali jsme s bahnem, s kamenama a pak v 7:30 ta 100 dola.
2: Takže jste se nezastavili?
5: Ano, do 12 hodin.
2: Do půlnoci?
5: Ano.
6: Z Polína připlulo do vesnice strašného bahna a 2 stodoly to podemlelo, naplnil se nám po 150 letech rybník, který už byl prázdný.
2: Odklízet následky po bleskové povodni pomáhá i Petr Jakubíček.
6: Pomáhali jsme všichni, pomáhali hasiči, pomáhali sousedi, takže to bylo opravdu heroické nasazení.
2: A teď ještě děláte něco?
6: Pořád ještě odklízíme to bahno, vyčerpáváme rybník.
2: Podle vedení obce se škody teprve sčítají, ale následky se budou likvidovat týdny až měsíce. Z Chříče na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Svobodové čtvrteční odpoledne 4 minuty po 3:15. Na věži katedrály svatého Bartoloměje v Plzni se můžete zúčastnit prázdninové soutěže Předběhni biskupa. Biskup Tomáš Holub přijal netradiční výzvu a ve speciálním dílu svého pořadu Live s biskupem na plzeňskou věž vyběhl.
1: Tak trošku jsme ho spíš přinutili. Vzhledem k tomu, že byl 40. díl Live s biskupem, tak jsme ho chtěli udělat speciální a rozhodli jsme se, že ho uděláme speciální právě touhletou soutěží a zapojili jsme do toho i trochu sportu.
2: Usmívá se tisková mluvčí plzeňského biskupství Nikola Elizabet Vejskalová. Jaké jsou podmínky soutěže?
1: Podmínky jsou úplně jednoduché, stačí přijít na věž, vyběhnout schody rychleji než pan biskup a poslat nám fotku na e-mail live@bib.cz.
3: A můj čas je ten, podle kterého se to bude měřit. Tak, za chvilku začneme.

0: Zapojit se můžou mladí, staří.
1: Určitě, zapojit se může naprosto každý, kdo si troufne vyběhnout ty schody.
2: Já jsem tady byla dvě směny na věži a nikdo se nepřihlásil, kdo by tady to vyběhl.
0: Vy jste se teď vrátili z výstupu na věž, byli jste se tam podívat na vyhlídce. Co říkáte tady tomu běhu? Vyběhli byste to?
3: No, my bychom to určitě nevyběhli, my jsme měli co dělat, aby jsme to vyšli.
4: Ne, určitě ne.
3: Jako obdivuju toho, kdo to vyběhne.
0: Že jste to neudělali v zimě, tuhle soutěž, teď v létě, to je hodně náročné.
1: Je to asi náročnější trošku, ale speciální díl byl teď.
0: Dobře, co za to, když v těch horkých dnech někdo vyběhne na věž až nahoru, předběhne pana biskupa, jaká bude odměna?
1: 3 permanentky na celoroční vstup na věž a ještě ke všemu, vzhledem k tomu, že pan biskup běžel v dresu Viktorky, který dostal ke svému 10. výročí, tak se k nám připojila Viktorka Plzeň a na svých sociálních sítích oznámili, že kdo se zapojí, může vyhrát také podepsaný míč od celé kabiny.
0: A soutěž potrvá až do konce prázdnin.
1: Soutěž trvá celé prázdniny, takže můžete stále všichni běhat a posílat nám své výsledky a v září vylosujeme 3 vítěze. Vlastně 4, když máme i ten balón od Viktorky. Pan biskup zaběhl skvělý čas, minutu 53, takže je to opravdu docela výzva, ale věřím, že to každý může překonat.
5: Tohle to je můj čas a zvu vás všechny, abyste zkusili mě předběhnout.
0: Myslíte si, že máte lepší fyzičku než biskup Tomáš Holub? Vyzkoušejte se a vyběhněte na plzeňskou věž. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
5: Tak posílejte svoje časy a nepodvádějte.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 55 a půl minuty, po 16. hodině vás čeká humoriáda a pak nezapomeňte, že od 17 vám nabídneme publicistický souhrn dnešních událostí z plzeňského regionu. Ondřej Kapic se přeje pěkný a klidný zbytek 2. červencového dne.
1: Věděli jste, že kníže Gustav Joachim byl pánem v Žihobcích v letech 1831 až 1862? V Žihobcích část roku pobýval, místo si oblíbil a v kopci za zámkem založil park. V nejhezčím místě pak nechal postavit vyhlídkové lože s kamenným lehátkem. Můžete ho navštívit i vy. Pokud se chcete rozhlédnout do kraje, pokračujte třeba na vrchol Javorník, který se nachází ve výšce 1065 metrů nad mořem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Město Plzeň spouští projekt Chci řidičák. Vláda pomůže českým firmám s jejich podnikáním na Ukrajině. Tenistka Plíšková na obhájkyni titulu ve Wimbledonu nestačila. A zítra bude převážně proměnlivá oblačnost, teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Plzeň připravila nový web v rámci projektu Chci řidičák. Budoucím řidičům má usnadnit výběr autoškoly, přípravu na závěrečné zkoušky a provést je také prvními kilometry za volantem. Více doplňuje mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hajková.
2: Web se věnuje taky nejčastějším otázkám spojeným se získáním řidičského průkazu. Přináší doporučení pro bezpečný začátek za volantem a nabízí praktické informace na jednom místě. Smyslem projektu je zvýšit informovanost budoucích řidičů, podpořit kvalitní přípravu a přispět k větší bezpečnosti na silnicích.
0: Bouřky a deště, které prošly přes Česko od pondělí do středy, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená a voda je prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Na některých místech totiž nepršelo skoro vůbec. Aktuálně panuje extrémní sucho na 10% území Česka. Vyplývá to z aktuálních údajů, které dnes zveřejnil Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky na webu projektu Intersucho. Vydatné srážky pomohly hlavně severozápadní čtvrtině Česka. Vláda pomůže českým firmám s podnikáním na Ukrajině. České televizi to pojednání s představiteli kabinetu řekl viceprezident ukrajinsko-české obchodní komory Richard Benda. Zástupce firem přijal premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, oba z hnutí ANO. Podle Bendy by se na pomoci měla podílet Národní rozvojová banka.
3: Pan ministr Havlíček se zasadí osobně o to, aby Národní rozvojová banka konečně mohla plnit svoje, řekněme tomu, závazky ve smyslu poskytování garancí za aktivity českých firm na Ukrajině.
0: Vicepremiér Havlíček zároveň připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu. Součástí má být i setkání s tamními vládními činiteli. Sport. Finalistka z roku 2021 Karolína Plíšková ve druhém kole tenisového Wimbledonu neuspěla. S Polkou Švjontekovou prohrála 1-6 a 3-6. Naopak postup si už předtím zajistila Marie Bousková. Italku Krentovou zdolala 7-5 a 6-3.
1: Počasí.
0: V noci bude postupně oblačno až zataženo, místy slabý občasný déšť nebo přeháňky, k ránu budou srážky ustávat, teploty 14 až 11, na horách až 8 stupňů. Zítra zpočátku oblačno, místy až skoro zataženo, na Šumavě ještě přeháňky, během dne proměnlivá oblačnost, k večeru vyjasnění. Teploty 21 až 24, na horách do 20 stupňů, povane mírný severozápadní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda je v Plzni v Kotarovské ulici poblíž křižovatky s Libušínskou ulicí. Osobní auto se střetlo s cyklistou, silnice je aktuálně uzavřená. A na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku na 50. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané auto. I tímto úsekem projíždějte velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
5: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
4: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
5: Ano, myslíte ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
4: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
5: tak,
4: za sebou.
5: Tak ano, ano, bylo
4: na
5: to nádherné.
4: Na koupališti nebo pláž nebo výlet
5: ne,
4: někam.
5: Ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo a druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
4: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, ano. S kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Taky je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex epílu zachovat aspoň ten epíl. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptýz.
3: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: Bedřich vystupoval. Určitě, já jsem ho uváděla mnohokrát. On byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. Velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Béru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
0: Ano.
1: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
0: Tady se projeví to kalendárium Saskie, jak má to
1: naštudováno.
0: Všechno ví a jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se populární a tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
1: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
0: To si vždycky říkám jako proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
1: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pěnecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u telefonu Ondra, zdravím tebe i paní Saský Burešovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: My vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, Jarda z Brna. Ačko.
2: Ačko. Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod, od vás zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu
6: ano,
2: je dost.
6: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte
6: ano,
2: se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Na to i
4: je to jasný.
2: Je to jasný. Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, támhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hotelierů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloch dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš, co ti nadělil Ležišek. No léle. La koloni. Ohot lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantánamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladí. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže
4: no,
2: si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový vlastně člověk obdivuje ano. V té nouzi, co mají, tak
4: no,
2: jak ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, to je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
4: se? Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chvíličku už musíme na to stanoviště, jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak to je v krizové situaci, ze sebe dokáže vyplodit ano, i to, co netuší, že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Strat.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Viete, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť. Nie?
3: Máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať. No. Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité listie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vráti.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte,
3: ja
4: vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslo.
4: No.
3: 1, 2... Už to mám!
4: No.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice. Komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Hmm. Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říct.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvícili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky, takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Doufám, že zmatení nejste teď. Posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová. A teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Juliu Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpadne, tady vládě zbavili. Děkuji nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme.
4: Bčko.
3: Varianta B. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová Sturnová, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano, dobrý
7: tady
6: den.
7: Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: Uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji.
7: Ano, děkuji.
3: Taky se těším. Výborně.
7: Tak děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
6: naschledanou.
3: Děláme se radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. Ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte proč?
9: Nevím.
10: Neviete?
9: No povedzte mi to. Ja si na vás tak strašne vážim, že vy mi odpoviete na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte
10: no, to. To není taký kumšt zase, čo? Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite no. Sa. Na čom sú založené také tie mužské komické dvojice? No.
9: Neviem.
10: Tak neviete. Videli ste už smiešnú ženu, čo?
9: Videli. No.
10: Tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný,

0: že jedna je štíhla, druhá ještě štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ještě krajšia a že by obidve boli strašně, ale strašně inteligentní. No ale poznáte vy také dve?
1: Poznám, no. Ano? Naše ženy. Dceru stará.
0: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
1: Ne.
0: Začnú nám chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
1: Veď vy nemáte deti.
0: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
1: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
0: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
1: Väčšinou s vlastným.
0: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
1: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té příležitosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
4: No jo,
3: kulátiny.
4: No už jo, se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama
4: nechystám,
3: pro sebe?
4: Ne,
3: nebo pro rodinu, aspoň oslavu?
4: Jo,
3: nebo tak?
4: Nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
4: Zdraví.
3: To je pravda.
4: No, protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo na něj jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
4: tak,
3: ten
4: ano,
3: zdraví
4: humor,
3: ještě umocňuje.
4: Ten je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř a Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: 731 800 900 náš telefon, humoriádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková, nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Burešová. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc váš.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno. Ano, děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady pozdravím. Hlasu pro Ačko. Bydlím v Dietrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam ano. Taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku. Ať se daří, kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla. Uršula Kluková to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá a taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra. Máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Na střeše vznikajícího muzea osvobození v Plzni je stříbrná hvězda americké armády. V Karlových Varech začal prodej lístků na mezinárodní filmový festival. Fotbalové Táborsko odmítlo účast v první lize. A zítra čekejte převážně proměnlivou oblačnost, teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Na střeše vznikajícího muzea osvobození v Plzni se nově tyčí velká stříbrná hvězda americké armády. Stavba přibližně za 200 milionů korun je hotová a od poloviny srpna se začnou instalovat expozice. Podle informací města bude celá budova na Klatovské třídě 19 zpřístupněna příští rok na slavnosti svobody. Stříbrná hvězda je třetím nejvyšším vojenským vyznamenáním za statečnost. Ve Spojených státech se uděluje od roku 1942. Součástí muzea je také například 30-tunový tank Sherman, který tam v říjnu přinesl Jeřáb přes střechu třípodlažního domu. Silničáři v Plzeňském kraji zvyšují péči o zeleň kolem silnic. Od začátku roku ošetřili 1800 mladých stromků, které chrání před poškozením a suchem. V péči mají také vybrané památné stromy. Pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
2: Práce propojujeme také se zvýšenou ochranou památných stromů a chráněných alejí. Nejnovějším přírůstkem v přímé péči je nově vyhlášená památná lípa u Slatiny na Klatovsku. V souvislosti s vlnami veder také věnujeme zvýšenou pozornost nově vysazeným stromům a jejich pravidelné závlaze.
1: Filmoví fanoušci od rána kupují vstupenky na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ten začíná už zítra. Na otevření pokladen čekali stovky lidí. Někteří na místě dokonce přespali.
3: Od pondělí od rána. Já jsem chtěla mít náskok, no, abych tady byla co nejdřív.
4: Kamela ze Strakonicka.
5: A už máte vybrané filmy?
3: Nevěsta. A pak tam byla, myslím, Takrvavá země. Já mám ráda i ty staré filmy z té retrospektivy.
4: Podle ředitele produkce festivalu Petra Lintimera bylo ve frontách nejvíc lidí za poslední ročníky přehlídky.
6: Odhadujeme to minimálně na 2000 lidí.
7: Krásné, dobré ráno, otvíráme.
8: Já bych potřebovala 4 pasy na celý festival.
4: Cena vstupenek i festival pasů zůstává stejná jako loni. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
1: Počet obětí ruského úderu na ukrajinský Kyjev stoupl na 20, jsou mezi nimi i děti. Oznámil to náčelník kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko nálety označil za zatím nejmasivnější útok na město s tím, že nejméně 9 desítek lidí utrpělo zranění. Moskva tvrdí, že cílila na vojenské objekty. Ruské drony a rakety v noci ale zasáhly v Kyjevě desítky obytných budov.
0: Sport.
1: Fotbalové Táborsko hrát nejvyšší domácí soutěž nebude. Jeho vedení nevyužilo nabídku od Ligové fotbalové asociace nahradit vyloučenou Karvinou. Klub o tom informuje na svém webu. Za hlavní důvody uvádí situaci kolem stadionu v Českých Budějovicích a nedostatek času na sestavení kádru. Aktuálně se čeká na vyjádření dalšího v pořadí Artisu Brno. Jasno by mělo být do zítřejší 16. hodiny.
0: Počasí.
1: V noci bude postupně oblačno až zataženo, místy slabý občasný déšť nebo přeháňky, k ránu budou srážky ustávat, teploty 14 až 11, na horách až 8 stupňů. Zítra čekejte zpočátku oblačno, místy až skoro zataženo, na Šumavě ještě doznívající přeháňky. Během dne spíše proměnlivá oblačnost a k večeru vyjasnění, teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby o jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 čeká řidiče zdržení před Prahou, kolona měří aktuálně zhruba 6 kilometrů a ve Stříbře na Tachovsku platí ode dneška uzavírka v Dukelské ulici. Důvodem jsou stavební práce. Řidiči mohou objíždět přes ulici Máchova. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Pěkné čtvrteční odpoledne na Českém rozhlase Plzeň začal Den v kraji a vy se v následující hodině dozvíte to nejdůležitější z dnešního dne. Věděli jste, že i hospody mají své pamětní desky. Například v Plzni bývalí štamgasti restaurace U koců slavnostně odhalili pamětní desku jako vzpomínku na studentská léta a svérázného hostinského. 80. léta minulého století si společně s námi můžete připomenout přímo na místě činu a reportáž tady bude po 6:15.
0: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
5: Samozřejmě, že nebude chybět ani podrobná předpověď počasí přímo od meteorologa a jedna písnička o dešti začne tuhle hodinu. Jiří Korn, Zpívat jako déšť. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Je 2. července a co všechno přinesl dnešní den, ví Andrea Samešová. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Plzeňský kraj opět přilákal filmaře. Tentokrát se jedná o projekt České televize. Jan Hřebejk natáčí na Rokycansku seriál s názvem Jobovka, ve kterém stvární hlavní role Marika Šoposká a Jiří Havelka. Filmový štáb v čele s režisérem Hřebejkem si pro natáčení příběhu z rodinného života na venkově vybral malebné prostředí obce Medový újezd.
3: Je tam celá řada prostě opravdu bolestný hádek. Jo. Důležitý je, že i v těch ostrých hádkách jsou právě takový momenty, které jsou komický tím, že jsou pravdivý. Jo.
2: Další podrobnosti si můžete poslechnout už za několik minut. Město Plzeň spouští projekt Chci řidičák. Budoucím řidičům má pomoci například s výběrem autoškoly. Poradí, na co si dát pozor při závěrečné zkoušce anebo jak se připravit na první samostatnou jízdu. Město o tom dnes informuje na svých webových stránkách. Cílem projektu je srozumitelně provést zájemce celým procesem. Od rozhodnutí začít s autoškolou až po úspěšné složení závěrečné zkoušky a první samostatné kilometry za volantem. Obyvatelé Chříče na Plzni severu stále likvidují následky bleskových povodní. Přívalové srážky zasáhly včera obec hned třikrát. Voda poškodila například místní kanalizaci, 2 roky starou cyklostezku, částečně zbořila 2 stodoly a natekla i do základní školy. Potvrdil to jeden z místních obyvatel Petr Jakubíček.
4: Spolí nám připlulo do vesnice strašného bahna a 2 stodoly to podemlelo. Naplnil se nám po 150 letech rybník, který už byl prázdný.
2: Více informací uslyšíte v reportáži zhruba za půl hodiny. Kvalita vody ve venkovních koupalištích v Plzeňském kraji se oproti minulému týdnu mírně zhoršila. Po deštích a poklesu venkovních teplot se voda i mírně ochladila. Zákaz koupání zatím na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Hydrobiolog Jindřich Duras kvůli synicím nedoporučuje například horní část přehrady Hrachulusky. Naopak kvalitní vodu nabízí třeba bolevecké rybníky v Plzni. Smyslově mírně zhoršenou jakost vody, která nemá vliv na zdraví, zaznamenali hygienici v jezírku Košutka v Plzni a také v rybníku Babylon na Domažlicku.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Režisér Jan Hřebejk se vrací k žánru dramatických rodinných příběhů a pro Českou televizi natáčí nový seriál Jobovka. Filmaři našli ideální zázemí v Plzeňském kraji, kde v malebném prostředí na Rokycansku ožívá příběh starých křivd, sousedských sporů a nečekaných zradů. Po písničce zavoláme regionálnímu stopaři.

0: Gypsy Kings byli na Českém rozhlase Plzeň, posloucháte Den v kraji.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: V Plzeňském kraji padla další klapka nového ambiciozního projektu České televize. Známý režisér Jan Hřebejk zde natáčí seriál s názvem Jobovka, ve kterém hlavní role manželského páru stvární Marika Šopovská a Jiří Havelka. Filmový štáb si pro natáčení příběhu z rodinného života na venkově vybral lokace na Rokycansku, konkrétně malebné prostředí obce Medový újezd.
2: Ústřední dějová linka sleduje manželský pár z Prahy, který se rozhodne opustit město, zakoupit starou chalupu a začít znovu na venkově. Jejich ideální představa se střetává se realitou v podobě technických problémů s nemovitostí a především s komplikovanými sousedskými vztahy. Režisér Hřebejk umístil děj do plzeňského kraje na Rokycansko. Filmaři využívají exteriéry i interiéry v Medovém újezdě, což dává projektu potřebnou autenticitu. Podle dostupných informací se diváci mohou těšit na psychologicky propracované rodinné střety kombinované se specifickým humorem, který je pro Hřebejkovu tvorbu charakteristický. Výsledkem by měl být realistický pohled na současný český venkov, což Českému rozhlasu potvrdil i sám režisér Jan Hřebejk.
3: Je tam celá řada prostě opravdu bolestných hádek, jo. Důležitý je, že i v těch ostrých hádkách jsou právě takový momenty, které jsou komický tím, že jsou pravdivý, jo. Pro ty postavy je to nesnesitelný samozřejmě, ale pro toho diváka by měl být úkol v tom, že se nad tím pobaví, jo, trošku taky. To je rok na vsi. Tady vlastně hrajou úlohu asi ty roční doby, ty místní zvyky. Jsem takřka na konci toho natáčení, takže na konci svých sil.
0: Jirko, proč padla právě volba na západní Čechy a jaké natáčení v Plzeňském kraji podle dostupných informací probíhá?
2: Rokycansko poskytuje tvůrcům přesně ty vizuální prvky, které scénář vyžaduje, tedy autentické a syrové venkovské prostředí. A lokace v Medovém újezdě a okolí odpovídá dramatickému tónu příběhu. Podle vyjádření štábu probíhají práce na místě plynule a bez komplikací a divák se pak na film Jobovka může těšit v České televizi na jaře už příštího roku.
0: Jiří Trnka sleduje natáčení seriálu Jobovka, který na Rokycansku natáčí Jan Hřebejk. Jirko, díky a pěkný zbytek dne.
2: Dobrý den.
1: Regionální stopař.

Houby magický na Českém rozhlase Plzeň, kde už za pár minut zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni a zeptáme se na zítřejší počasí. Pěkné odpoledne.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, zahráli jsme si i Abu a vy posloucháte Den v kraji.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
0: Na telefonu máme meteorologa Josefa Cinka, pěkné odpoledne vám přeji.
2: Dobrý den.
0: Tak jak vypadá dnešní noc z pohledu počasí, jak bude?
2: Tak v noci nás začne ovlivňovat okluzní fronta, vlivem toho nám během první poloviny noci na zítřek začne oblačnosti od západu přibývat, no a v té druhé polovině se pak na některých místech může objevit lokálně i slabý občasný déšť nebo přehánky. No a nejnižší noční teploty ty nám klesnou v ranních hodinách na 14 až 11 a na horách tam očekáváme ten interval teplot většinou někde mezi 11 až 8 stupni Celsia.
0: No a jaké bude počasí zítra, tedy v pátek 3. července?
2: Tak v ranních hodinách bude oblačno až polojasno, během dne nám převládne podobně jako dnes taková proměnlivá kupovitá oblačnost, která se k večeru pak bude opět rozpadat a obloha se na večer a bude opět vyjasňovat. No a nejvyšší denní teploty, ty nám zítra vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na Plzeňsku můžeme naměřit až 26, no a vítr ten zítra povane mírný od severozápadu rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Tolik tedy meteorolog Josef Cink, my vám moc krát děkujeme za váš čas, předpověď na zítra a mějte se hezky, někdy naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.
0: A já už mám pro vás na čtvrteční odpoledne další muziku, o tu se postará Karel Zeš, Alenka v říši divů.
3: Telegram s adresou svět.

vámi je Český rozhlas Plzeň a dopoledne byl naším hostem Petr Židlický, ředitel Infocentra Karlovy Vary Josef Dlohoš. Dozvíme se, co je relax zóna v Karlových Varech a jak je propojena s filmovým festivalem, no a taky kde ji najdeme. Víc už za chvilku se stříhu naštěho dnešního hosta.

0: Pranství uřídelní kolonády se během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech promění v relax zónu. Přímo na tomto místě pro vás letos budeme natáčet i rozhovory s festivalovými hosty. Jaký program Park uřídla nabídne a na co se mohou návštěvníci těšit, na to nám dnes dopoledne dali odpověď naši hosté. Předseda destinační agentury Živý kraj Petr Židlický a také ředitel infocentra Karlovy Vary Josef Dlohoš. Moderátor Radim Jehlík se hned na úvod zeptal, co je to relax zóna.
1: Je to naše každoroční aktivita, kdy se snažíme představit aktivity a město a region v tom nejlepším světle pro všechny návštěvníky, nejen festivalu, ale i pro rezidenty, tak aby v podstatě si všichni osvěžili, jak je Karlovarský kraj pestrý a co všechno Karlovy Vary a třeba ten lázeňský UNESCO trojúhelník obsahuje a co všechno nabízí.
2: Protože to není poprvé, kde se zrodila ta myšlenka něco takového pořádat právě na festivalu.
3: Ta prvotní myšlenka nebo ten důvod byl samozřejmě jednoduchý, protože do regionu, do Karlových Varů se sjede celá řada lidí z celé republiky, takže je to velice, vlastně nabízí se představit všem těm návštěvníkům nejen město, ale i region. A tahle konkrétní myšlenka byla spíš taková práce realizačního týmu, destinační agentury, infocentra města Karlovy Vary, ale i kolegů z krajského úřadu. V zásadě jde o to, v tom festivalovém mumraji, pokud to tak můžu říct, vytvořit nějaké místo, kde budou ty lidé se moci návštěvníci sklidnit a v podstatě jako představit ten kraj opravdu jako místo odpočinku.
2: Mě to téma a vlastně ta myšlenka zajímá, proč téma odpočinku, je to reakce obecně na hektickou dobu nebo na atmosféru toho festivalu, který je taky hodně živý a vy jste chtěli protiopak?
1: Nebo... Já si myslím, že to je reakce celkově na aktuální trendy, protože jedním z těch hlavních třeba témat lidí, kteří vyhledávají dovolenou, tak je slow turistika a v podstatě to zpomalení. To, jak dneska žijeme, jak nás obklopuje každodenní stres a myslím si, že všichni lidi si zaslouží to na chvíli vypnout mobilní přístroje, všechny komunikační kanály a opravdu přijet někam, kde si můžou plnohodnotně odpočinout a nabrat sílu. Lázeňská města západočeských lázní jsou toho opravdu velmi dobrým příkladem a proto si myslím, že ta naše prezentace právě v rámci festivalu v touhletou spojitostí je velmi trefná a velmi potřebná.
2: My jsme vlastně ještě nezmínili, kde přesně bude relax zóna umístěna.
1: Je to malý parčík, který v podstatě je nezastavěný dlouhá léta ve Vřídelní ulici vlevo pod kostelem svaté Maří Magdalény. V podstatě mezi Vřídlem a kostelem, tak tam nás najdete.
3: Celý ten prostor je koncipován jako klidová zóna, která má nabít tělo i mysl, ale zároveň třeba návštěvníky inspirovat.
2: Od kdy do kdy bude otevřeno? Kdy budu moci přijít do relax zóny a kdy budu muset opustit?
1: Máme otevřeno od 4. do 10. 7., to znamená po celou dobu toho Mezinárodního filmového festivalu, každé ráno od 8 do 19. Výjimkou jsou středy a pátek, kdy bude otevřeno do 24 hodin a pro návštěvníky máme nachystané dva pop-upové večery s doprovodným programem a gastrozážitkem.
0: Celý rozhovor s předsedou destinační agentury Živý kraj Petrem Židlickým a ředitelem infocentra Karlovy Vary Josefem Dlohošem si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz. Den v kraji.

Na Českém rozhlase Plzeň byli Vem a my se vydáme na severní Plzeňsko, konkrétně do obce Kříč, kde některé domácnosti uklízejí bahno a vysoušejí sklepy. Včera obec třikrát zasáhl přívalový déšť. Reportáž nabídneme po Karlu Gotovi.

0: Obyvatelé Chříče na Plzeňsku uklízejí následky bleskových povodní. Přívalový déšť včera obec zasáhl hned třikrát. Voda poškodila například místní kanalizaci, 2 roky starou cyklostezku, částečně pobořila 2 stodoly a natekla i do základní školy.
1: Do vestibulu nám zatekla voda, bahno a zateklo nám do tělocvičny, protože tam má samostatný vchod, tak tam jsme měli taky loužet.
2: Říká zástupkyně ředitelky základní školy Pivoňka Žaneta Vojtíšková Fleknová.
1: Pojďte se podívat, ten hlavní úklid jsme zvládli včera. Pomocí rodičů školních i dokonce 2 žáci ze školy nám pomáhali z tělocvičně vyklidit veškeré pomůcky, veškeré nářadě, které tam byly, všechno vodu vymíst a co nejvíc dostat to bahno ze školy, aby nám nezůstalo na podlaze.
2: A teď už to vypadá jako poměrně čistě.
1: Už to vypadá čistě, bylo to asi 2-3 hodiny práce, kdy tady asi dohromady 15 lidí opravdu na tom pracovalo, takže teď ten hlavní úklid už bude venku.
2: Lidé vodou smývají bahno z chodníků a odstraňují ho pomocí rejžáku.
3: Bydli tady 50 let, ještě jsem to nezažil. To bylo úplně hrozné. A když to člověk věděl, že prostě s tím nic nenadělá, a to teče, to prostě se muselo nechat. Tam máme řípu, ta je takhle veliká a ta byla pod bahnem.
2: Tak 10-15 cm.
3: Určitě, určitě.
2: Na zápraží s lopatou stojí paní Zdeňka Blechová. To je úplně přilepené, to bahno.
3: No to je úplně, já to jenom nám nastavu, aby jsme tu mohli chodit a až potom přijede syn z práce, tak budou pokračovat kluci, no.
2: Zaměstnanci obecního úřadu teď odklízejí naplaveniny jako Ilona Hartmanová. Já vidím, jak tady je lehlá tráva i vymletý asfalt po krajích a vlastně ta silnice ještě zabahněná.
4: Jo, určitě. No bralo to jako docela dost. Lídali jsme kanály, jestli náhodou nejsou ucpaný, nebyly, ale ono se to valilo z 2 stran a ty kanály to nestíhaly, prostě to přeteklo.
2: Tak velký množství vody.
4: Jo, bylo hodně moc kubíků.
2: S dobrovolnou hasičkou z Chříče Michálou Brázdovou jsme teď došli k stezce pro chodce, která je zhruba 2 roky stará. A tady je teda pořádná spoušť.
5: No, máte pravdu. Jak zašla ta voda, tak se ucpal nahoře ten kanálek a šlo to prostě všechno z té kukuřice dolů. Takže teďka, jak vidíte ty kameny a všechno to bylo na silnici, tak jsme to uklízeli a házeli jsme to na říce a odváželo se to.
2: A bylo to hodně práce?
5: Bylo ráno od 8 až do 6. Čerpali jsme vodu z baráků, pomáhali jsme s bahnem, s kamenama a pak v 7:30 ta stodola.
2: Takže jste se nezastavili?
5: Ano, do 12 hodin.
2: Do půlnoci?
5: Ano.
6: Spodí nám připlulo do vesnice.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ve čtvrtek odpoledne posloucháte Český rozhlas Plzeň a do celé nabídnu Michala Hrůzu a kapelu Miraj. Tam, kde bývala v Plzni restaurace U kocům, svítí nová pamětní deska. Slavnostně ji tam odhalili bývalí štamgasti, studenti Masarykova gymnázia a nechali na ní vytesat tento nápis. V 80. letech minulého století zde hostinský magistr Jiří Karpíšek naléval pivo studentům a pomáhal jim tak přežít reálný socialismus. Čest jeho památce.
1: Před 40 lety jsme chodívali do hospody U koců, která byla právě tady v těchto oknech a vstupovalo se do ní těmito dveřmi. A na tuto hospodu chceme dnes vzpomenout.
2: V Purkyňově ulici se sešla pestrá společnost i bývalý konzument restaurace U koců, David Hinčík, dnes psychiatr ve fakultní nemocnici v Plzni.
3: Ta hospoda měla umakartový stoly a rozbrzaný židle a byly to ty tlustostěný půl litry.
2: Toto lítalo. Čtvrté cenové skupiny.
3: Ano, čtvrté až páté cenové skupiny.
4: Je to asi taková nostalgie, ono to opravdu bylo takový pro nás magický místo.
2: Spoluautorem nápadu a desky je Pepino, mimochodem dotáhl to na praktického lékaře v Nýřanech.
4: Je to možný, možná jsem to mohl dotáhnout i dál, kdybych sem pořád nechodil.
2: Štamgastem tu býval sochař Jaroslav Čindelář mladší. Takovouhle podobnou ceduli už jste jako dělal někdy v životě?
5: S tímhletím obsahem opravdu ne. Většinou se to týká samozřejmě závažnějších témat. Tady to je jako na hraně recese. Přesto to má svoji hodnotu a vážnost. Není to jenom prostý humor. Myslím, že to v sobě kloubí jaksi všechny ty atributy, co by pamětní deska měla mít, jako silnou myšlenku, důvod a myslím, že je kvalitní výtvarně.
2: Jsou tam přeškrtnuté čárky, jako to dřív bývalo na účtenkách, občas někde i do dneška.
5: A jako vlastně to evokuje nějak tu restaurační kulturu té doby, i ten řez toho písma je k tomu volený. Myslím si, že to jako má jako všechny parametry pamětní desky, abych tak řekl.
2: Kdy přesně hospoda U koců zanikla, to už nikdo nepamatuje. Památka zůstává, pokud možno, na věky.
5: Ano, je to tak.
2: Z Purkyňovy ulice v Plzni, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: V Lecích na severním Plzeňsku se lidé obávají záměru vybudovat na místě bývalé skládky recyklační centrum. Nejvíce se bojí, že stavební a provozní činnost otráví spodní vody. Zítra se o tom v našem vysílání dozvíte víc. Pozveme vás taky do Chanovic na víkendový den řemesel a také vás řekneme o plzeňské hokejistce Anetě Paroubkové, která se stala nejlepší českou juniorkou uplynulé sezóny.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: Tolik tečka za dnem v kraji s datem 2. červenec. Za 4 minuty si poslechněte další zprávy a Richard Jendovský vám přeje pěkný večer.
3: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na Domažlicku byla otevřena nová lávka s akvaduktem u Hadrovce. Výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie Praha se bude opakovat. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 26 stupňů. U zpráv přeje příjemný večer Andrea Samešová. V Hadrovci na Domažlicku byla dnes slavnostně uvedená do plnohodnotného provozu nová železná lávka s akvaduktem. Původní dřevěné přemostění totiž napadla dřevomorka. Vodní kanál přivádí od 16. století vodu z lesů pod Čerchovem do rybníků kolem Domažlic a jako jediný v Česku vede nad železniční tratí. Lávka bude sloužit pěším i cyklistům, protože se nachází na mezinárodní cyklotrase, říká starosta Domažlic Stanislav Antoš z KDU-ČSL.
2: Lávka má jako hlavní význam samozřejmě, že je součást mezinárodní cyklostezky číslo 3, která spojuje Prahu s Mnichovem a Regensburgem. A protože je to akvadukt, tak převádí vodu z jedné strany železnice na druhou. Jde kousek tím náhonem a pak napájí rybník. Už dál nepokračuje.
1: Janovice nad Úhlavou letos opraví další městskou část. Pracovat se bude v lokalitě směrem na Klenovou, kde je podle starosty Michala Linharta ze Sdružení nezávislých kandidátů nezbytná rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Město teď řeší problémy v projektu. Stavba by měla začít na podzim.
3: Je to rekonstrukce, kompletní rekonstrukce místní části Podlány za nějakých 25 milionů, kde by mělo dojít k výměně kanalizace vodovodů. To je už v havarijním stavu. A následně výměně povrchů, to znamená silnice, chodníky, parkovací místa.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Pražské národní galerie. Informoval o tom šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy. Podle něj se bude řízení opakovat a cílem je najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Předchozí ředitelku galerie Alisiu Knast odvolal Klempíř z funkce v březnu. Zdůvodnil to snahou provést nutné změny v instituci. Od té doby dočasně vede Olga Kotková. Evropský patentový úřad na slavnostním ceremoniálu v Berlíně oceněn vynálezce roku. Mezi finalisty se probojoval také český zástupce Jan Čmelík z firmy na výrobu nanovláken. Nakonec ale zvítězil profesor z Francie. The winner of the European
4: Inventor Award 2026. Cenu v kategorii malých podniků převzal od patentového úřadu Frank Zahl. Ten vyvinul způsob, jak pomocí hemoglobinu z mořských kroužkovců lépe konzervovat orgány vhodné k transplantaci.
5: My jsme rádi, že jsme tady mohli být. Vůbec nominace pro nás byla fantastická věc a záležitost je to, že jsme vidět, naše patenty, naše vynálezy jsou vidět, to je to, co potřebujeme.
4: Nesmutnil šéf konstruktor Jan Čmelík z firmy Elmarko, která pronikla do soutěže s technologií Nanospider na výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku. Evropský patentový úřad poprvé předával ceny vynálezcům před 20 lety. Porota vybírá inovace, které posouvají hranice technologického pokroku a pomáhají řešit problémy společnosti. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
1: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do pohárů se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Troms. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždin. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. Počasí. V noci bude od západu přibývat oblačnosti, místy slabý občasný déšť nebo přehánky, kránu srážky ustanou, teploty 14 až 11, na horách až 8 stupňů. Zítra oblačno, místy až skoro zataženo, na Šumavě ojediněle přehánky. Během dne proměnlivá oblačnost, k večeru se začne vyjasňovat. Teploty 22 až 26, na horách do 21 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr a bio jednička mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 80. kilometru u Plzně Litic ve směru na Rozvadov stojí porouchané osobní auto. Na Klatovsku v Nýrsku začaly práce na inženýrských sítích v části Hodousice. Úsekem projedou pouze linkové autobusy. Řidiči musí přes místní komunikace, přes Starý Las a Nýrsko. Buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muzik.

Milí přátelé, dobrý podvečer u pořadu Muziky muziky. Dnes vám bude vyhrávat nejmenší chodská dechovka Sedmihorka, jejímž kapelníkem je Václav Tesař. V jejím podání zazněla Vackova polka U našich kasáren. Dá se říci, že základy Sedmihorky sahají až do roku 1946. Tehdy založil František Feist, což byl dědeček dnešního kapelníka, muziku s prostým názvem Dechová kapela.

Od roku 1996 se kapela jmenuje Sedmihorka a tento název si půjčila od horského pásma Sedmihoří na Domažlicku. Novým kapelníkem se stal Josef Tesař, strýc nynějšího kapelníka. Ten vedl Sedmihorku až do roku 1989, kdy odešel do muzikantského nebe a kapela se rozpadla.

Jak se zpívá v předchozí písničce Svítá, svítá, tak v roce 2002 vysvětlo sluníčko i nad Sedmihorkou. Tohoto roku ji totiž takzvaně oživil další pokračovatel rodu Václav Tesař, který ji vede dosud. Musím na něho prozradit, že je vášnivý nimrod, ovšem v dobrém slova smyslu. On nejenom chodí na hony a loví zvěř, ale o přírodu se také stará a udržuje ji v dobrém stavu.

Jak jsem již v úvodu řekl, že sedmihorka je nejmenší chodská dechovka, tak slyšte, že si vystačí s pěti muzikanty, a to ještě kapelní Václav, který hraje na baskřídlovku, a jeho žena Mirka hraje harmoniku, oba zpívají. Ostatně jste je dnes slyšeli ve všech písničkách. Sedmihorka vystupuje nejen po celé republice, ale i v Německu, hlavně Bavorsku. Většina jejich vystoupení se ovšem odehrává v Plzeňském kraji, hlavně na Chocku. Musím prozradit ještě perličku, že Sedmihorka účinkovala i v dalekém Japonsku. Přejeme Sedmihorce hodně krásné muziky a s vámi, přátelé, někdy naviděnou na některém z jejich vystoupení.

Na vlnách rádia vašeho kraje se právě v tuto chvíli přihlašuje Miroslav Šimandl se špalíčkem lidových písní. Krátké slovní vstupy budou o kdysi tvrdé měně, groši. A v melodiích, které jsem do pořadu vybral, se různá platidla objevují. Nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Stříbro bylo od starověku považováno za platidlo. Využívalo se v Mezopotámii, ale i ve střední Evropě. Stříbro, krom své peněžní funkce, mělo vždy i významné praktické, později i průmyslové využití. A v neposlední době začíná být populární jako investiční komodita. U nás proslul hlavně pražský groš, o kterém bude dnešní špalíček.

Pražský groš, latinsky grossus pragensis, byla stříbrná mince, kterou nechal na základě mincovní reformy razit od roku 1300 Václav II. Tato mince byla v své době ve střední Evropě rozšířeným platidlem. Dělil se na 12 menších parvů, tedy něco jako haléřů. Po celou dobu své ražby měl v podstatě stejný obraz líce i rubu. Lícní strana nesla obraz české královské koruny, jméno panovníka a text v překladu z boží milosti král český. Na rubu byl český lev a opis Grózy Pragenses, groše pražské.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček lidových písní, dnes na téma kdysi tvrdé měny groše. Ražbu pražského groše podnítil hlavně nález bohatých stříbrných ložisek v Kutné Hoře a hospodářský rozvoj země, která tehdy patřila k nejvyspělejším v Evropě. Václav II. Si proto pozval do Čech italské právní a finanční poradce, kteří králi pomáhali sestavit zákony, jejichž součástí byla také mincová.

Pražský groš byl velký a těžký. Vážil zhruba 3,5 gramu. Vyznačoval se také velkou ryzostí s podílem více než 90% ryzího stříbra. A ptáte se mě, co si za groš bylo možné koupit? Tak například za 3 groše se tehdy dali pořídit boty a za 5 grošů i sele. Pražský groš byl velmi oblíben a používal se i jako platidlo za hranicemi českých zemí.

Přestože si král Václav II. Přál, aby jeho mince byla v uvozovkách věčná, postupem doby klesala její váha a ryzost. A tak původní václavské groše se staly určitou magickou měnou. Sloužily například některým alchymistům jako základ pro celou řadu experimentů, převážně v souvislosti s přeměnou látek, ale i s výrobou různých elixírů.

Na závěr dnešního grošovaného špalíčku jsem si nechal ještě tyto zajímavosti. Ve starých záznamech se našly i pokusy při výrobě elixíru mládí, kde měl groš své nezastupitelné místo. Polský šlechtic, alchymista a lékař Michal Sendivoj prý za svou úspěšnou transmutaci, což je přeměna chemických prvků na jiné, dostal v roce 1604 od císaře Rudolfa II. Unikátní pražský groš. Až do své smrti si ho velice vážil. Přátelé, a touto zajímavostí o pražském groši končí i dnešní špalíček. Pokud se vám líbil, je mi potěšením. Zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V centru Plzně platí zákaz velkoformátové reklamy. Hrozí až 2 milionová pokuta. Pohonné hmoty před víkendem mohou podražit zhruba o 30 haléřů. A zítra bude převážně proměnlivá oblačnost, teploty až 26 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Plzeň usiluje o odstranění problematických reklam v centru města. Velkoformátovou reklamu nebo inzerci na lavičkách od července zakazuje vyhláška. Kontrolu má na starosti krajský živnostenský úřad. Jak řekl náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátu, město nabízí úředníkům pomoc.
2: Chceme udělat první monitoring, kde si vytipujeme ta místa, která ještě nejsou dořešená, a zvažujeme i možnost, že dáme podnět k živnostenskému úřadu. Předpokládám, že živnostenský úřad, my mu nemůžeme zasahovat do jeho jurisdikce, ale on vyvine nějaký tlak na ty potenciální hříšníky, tak aby se podvolili a případně jim vyměří pokutu.
0: Za porušení hrozí pokuta až 2 miliony korun. Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzín může zdražit o 29 haléřů na 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči maximálně 37 korun. To je také o zhruba 30 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda regulovat nejméně do 19. července. Záchranářům se 8 dní po ničivém zemětřesení ve Venezuele podařilo vyprostit živého muže. Uvězněn zůstal v sutinách na parkovišti obchodního domu. Na záchraně pracovali více než 100 hodin záchranáři z Chile, Portugalska nebo Spojených států.
3: Záchranáři slaví podobné úspěchy čím dál méně. V posledních 2 dnech se vedle zavaleného muže podařilo z trosek vyprostit jen jednoho živého člověka. Šance na záchranu dalších přeživších je malá i podle Petra Vodičky z českého USAR týmu nasazeného ve Venezuele. Aktuálně je tak nutné hlavně odklidit sutiny a do základů rozebrat trosky budov. Na tom už podle Vodičky pracují hlavně místní síly.
4: Proto bylo rozhodnuto o tom, že náš tým se bude vracet.
3: Návrat je pak plánovaný na neděli dopoledne. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
0: Na fotbalovém mistrovství světa se rozhodne o dalších 8 finalistech. V 21 hodin našeho času hraje Španělsko s Rakouskem, v 1 hodinu Portugalsko a Chorvatsko a v 5 ráno Švýcarsko a Alžírsko. Tenistka Karolína Plíšková končí ve Wimbledonu ve 2. kole, prohrála s Polkou Švjontekovou 1-6 a 3-6. Naopak po výhře 7-5 a 6-3 nad Italkou Grantovou postoupila Marie Bousková.
1: Počasí.
0: V noci přibývání oblačnosti, slabý občasný déšť nebo přeháňky, k ránu ustanou, teploty 14 až 11, na horách až 8 stupňů. Zítra oblačno až skoro zataženo, na Šumavě doznívající přeháňky. Během dne proměnlivá oblačnost, k večeru vyjasňování. Teploty do 26, na horách do 21 stupňů a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na kilometru 107 u Ostrova na Tachovsku platí kvůli práci na vozovce omezení na sjezdu i výjezdu, jinak už nemáme hlášeno nic mimořádného. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Když máme nějaké přejaté slovo, paní magistro, z cizího jazyka a máme tam měkké i, čteme ho většinou jako tvrdé, třeba želatina a nebo titul.
2: Přesně tak.
1: No, ale takový tik v oku je taky přejaté slovo a neříkáme tyká mě v oko.
2: No, ale měli bychom.
1: Jo.
2: No, měli bychom se držet té původní výslovnosti, takže i slova jako tyk nebo ta želatina by se měla vyslovovat stejně. Protože shodou okolností i tyk, i želatina jsou převzaté z francouzštiny a ta výslovnost odpovídá té původní francouzské.
1: No, ale neříkejte mně, že není spisovné říct tyk v oku.
2: No, z nějakého důvodu tady jazykovědci váhají a není to pořád spisovné ani správné.
1: Fakt?
2: Jen se k tomu píše, když si najdeme to pravidlo, tak najdeme správná výslovnost, od jak živa uváděná, je tvrdě tyk. A k tomu je vždycky dovětek, běžně se ovšem slovo vyslovuje měkce.
1: Dobře, no je pravda, že třeba starší generace čtou a říkají želatina.
2: No, z nějakého důvodu i tohle slovo jsme si už tak přisvojili do češtiny, že tam nevidíme tu původní výslovnost.
1: Ale tam cítím, že ta želatina je naprosto nespisovné, že je to takové pojmenování paní hospodyňky pro želatinu.
2: No, počkejme za pár let.
1: Uvidíme. No a jinak tik, mimovolný, neúčelný, drobný, opakující se pohyb, mrkání, záškuby, z francouzštiny přejato, ale mě zajímá ta želatina. Odkud se vzalo to slovo?
2: Tak je z francouzštiny, tam se vyslovuje tedy želatin a ta francouzština ho má ale z italštiny a to už asi bude známější, italské gelato, znamená zmrzlý, stuhlý nebo, což budou lidé znát díky výletům, zmrzlina.
1: Původ je v latinském
2: gelu, neboli led, jinovatka, mráz, stuhlost. Jde totiž o tu vlastnost želatiny, která jako teplý roztok, to jsem se dočetla, že koloidní, jsou tam velké molekuly, je tedy tekutá, ale jakmile se ochladí, tak stuhne. A tam je ta souvislost s tím ledem.
1: Já už vás vůbec neposlouchám. Já teď myslím na ten krásně velký piškot, na něm jahody a přesto ta želatina. Dala byste si, vidíte?
2: No, i tu zmrzlinu gelato.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Manga Vlačirat. Dnes si budeme povídat s Ladislavem Baliárem o jeho pouti do Santiago de Compostela. Uslyšíte také vzpomínky na významnou českou socioložku, publicistku, spisovatelku a zakladatelku katedry sociální práce Jiřinu Šiklovou v podání jejich přátel a spolupracovníků. Přejeme vám příjemný poslech. Mangau, šukar šuněben.

0: Píseň Jedno léto v podání Moniky Bagárové a Antonína Gondolána. Před měsícem by významná česká socioložka, publicistka a zakladatelka katedry sociální práce Jiřina Šiklová oslavila 91. narozeniny. Přestože už mezi námi není, její odkaz zůstává živý ve vzpomínkách Romů, studentů, přátel i mnoha spolupracovníků. Když se tedy řekne její jméno, co vás napadne jako první? Odpoví nám její dlouholetá spolupracovnice Jana Hradílková, se kterou v roce 1991 spolu založila neziskovou organizaci Gender Studies.
1: Tak úplně automaticky se mi vybaví Karel Holomek, což byl velký kamarád Jiřiny a taky člověk, kterýho ona si velice vážila. Oni dva byli taková velmi krásná dvojice přátel. No a samozřejmě potom její zápal pro podporu Romů v jakýkoliv situaci se ocitli, ať už to byli romští studenti, který chtěla podpořit a s velikou vervou tak činila.
0: Měla neuvěřitelnou schopnost dávat věci do pohybu.
1: Ona je člověk absolutně bez předsudků, vnitřně svobodný člověk, který je naprosto orientován na to, aby se rozpohybovaly ustrnulé věci.
0: Na Jiřinu Šiklovou zavzpomínala také Lucie Fuková, bývalá vládní zmocnice

0: Tinkyně pro záležitosti romské menšiny.
1: Velice živelnou. Pamatuju, jak se prohrabovala ve vlasech a vždycky měla takovýho kohouta. A pak vždycky přemýšlela a řekla velice erudované slova. Ona nás školila, setkávala, ale často hovořila i vlastně o období komunismu. A já jsem byla svědkem několika těch diskuzí, kdy ona vlastně reagovala na to, že spousty Romů, jako bohužel, vzpomínalo třeba na komunismus dobrém. A jí to strašně iritovalo a vlastně s námi vedla ty diskuze a byly to opravdu obohacující diskuze, takže ona byla člověkem, který rozpohyboval věci spousty témat a nebála se, prostě nebála se říct, co chce a jí bylo úplně jedno, jestli před ní stojí prezident nebo jestli před ní stojí Romák, ona prostě řekla, co si myslí.
0: Dcerou už zmíněného romského aktivisty a politika Karla Holomka je ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová.
2: Jiřina Šiklová, no to byla hlavně velká kamarádka, no. To byla velká kamarádka celé naší rodiny. Jiřinka Šiklová zůstala jako blízkým člověkem až do svého odchodu, který já jsem si teda nesmírně vážila. Nesmírně chytrá, elegantní a statečná žena, neuvěřitelná. Tato žena a i ten Milan Šimečka a i můj táta by byli schopni skutečně žít v komunismu. Jako já si sebe asi představit neumím, ale tyhle ty lidi byli takový ryzí. Já nevím, jestli to bylo tím, že zažili druhou světovou válku, přežili, žili v hrozně skromných poměrech. Můj táta nikdy nebyl materiálně jako založený, tomu unikalo, ale to stejný ta Jiřina, ona úplně kašlala na materiální věci.
0: I když měla Jiřina Šiklová disidentskou minulost a byla vězněna, po revoluci nestála o významné politické či jiné posty. Přednášela na fakultě a působila v řadě neziskových organizací. Zemřela v květnu 2021. Její odkaz je však stále živý.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Bingáč Demeter a band Ivana Heráka. Svatojakubské cesty tvoří historickou síť poutních tras vedoucích do španělského města Santiago de Compostela, kde je podle tradice pohřben svatý Jakub, jeden z apoštolů Ježíše Krista. Historie sahá až do 9. století, kdy se toto poutní místo stalo jedním z nejvýznamnějších cílů křesťanských poutníků v Evropě. Iveta Durduňová oslovila Václava Baliára, který právě navštívil Santiago de Compostela.
1: Tahle pouť tak se chodí z Česka od Kutné hory, kde je svatojakubská katedrála. To je Camino asi Checo a pak vlastně další ty poutě, tak se Camino Norte, Camino France, pak je Camino Portugues a ještě Camino Primitivo, což je z Ověda, kde vlastně byl ten svatý Jakub dopaden a na to oni ho odvezli a usekli mu hlavu. Po jeho smrti tak se ty ostatky vrátily do toho Santiago a ta pouť je završená tím, že se člověk jde poklonit těm jeho ostatkům.
2: Kolik kilometrů vy jste se vydali? Jakou cestou?
1: Tak tady to Primitivo do toho Santiago je zhruba kolem 300 kilometrů. Ale pro nás ta pouť nekončila, my jsme si pak dali ještě takový dva další menší úkoly. Jsou to dvě poutě, jedna je Muchia, což je nejsevernější výběžek, a pak Finistera, což znamená jakoby konec světa. Je to nejzápadnější bod Evropy, takže tam jsme šli taky. Tudíž to bylo kolem 650 kilometrů. I s tím, co člověk nachodil sem a tam, tak troufám říct, 480 kilometrů, jak nic, za 13 dní. Boty, to je základ, do bot jsem investoval 6 tisíc a milionkrát se mi to oplatilo. Vlastně měl jsem boty, které mají patu na zemi, takže jsou to trailové boty, tenisky, takový, který když promoknou, tak se dají rychle vysušit. Měl jsem s sebou spacák, nafukovací karimatku, bundu, měl jsem s sebou podlikačky a jedno tričko.
2: Jaký to je na té cestě s jídlem a pitím a s ubytováním nebo přespáním?
1: Každý ten poutník má možnost si vybrat, jestli chce spát v albercích, což je takový jakoby ubytovna, kde na jedné cimře spí třeba 20 lidí, je tam pračka, je tam nějaká kuchyň, kde se dá uvařit, ale to my jsme nezvolili. Jsme spali pod čirákem, vždycky nám teda z hůry přišlo místo, kde na nás nepršelo, nepadala rosa.
2: S kolika přáteli jste šel a co vás vedlo na tuto cestu?
1: Šel jsem s dvouma kamarádama, s kterými jsem vyrost, známe se celý život, dá se říct, že to jsou mý nejlepší kamarádi. Každýho nějak nás tam něco přivedlo, jakoby něco jiného. Tyhle kluci mají za sebou Peru, Kolumbii, Kubu, Indii, Nepál a jsou zkušený, ostřílený, ale prostě chybělo jim něco takovýhleho, kde ten člověk si hodí fakt klapky na oči a jde si prostě za svým cílem. A tahle pouť je spojená vlastně s takovým rituálem, to je až na té Finistere, na tom konci světa, kde máte mít nějakou věc, kterou si sebou nesete a kterou tam spálíte, což má značit jako, že spálení starých mostů. Pak se musíte vykoupat v oceánu, takže jakoby očištění té duše a toho těla. No a nakonec pozorujete východ slunce a východ znamená jakoby znovu zrození.
2: Jak to na vás tam působilo, když jste došli do toho kostela?
1: Každý to cítil jinak. Mělo to strašnou neuvěřitelnou sílu. Ty lidi, co tam všichni šli, tak vlastně docházeli a byli propojeni nějakým kolektivním vědomím. A vlastně ty lidi si tam notovali, když si nerozuměli jakoby jazykem z celého světa, tak ty lidi tam všichni byli s úsměvem, objímali se, jiní seděli, další plakali, další se modlili.
2: Jak vás to posílilo, když jste se vrátil do České republiky?
1: Určitě trošku taková úcta. Mi to dalo nějak takový smysl všechno. To, že jsem se narodil svým rodičům, že jsem potomek Sintů, který skoro nepřežili druhou světovou válku, a to, jak oni žili a ty tradice, které máme, jak jsou svázaný se starým zákonem a jakou to má prostě hloubku, tak je pro mě mnohem větším bohatstvím než všechny peníze a majetky, baráky celého světa.
0: Říká o své cestě do Santiago de Compostela Václav Baliár. A my jsme na konci dnešního Romava Keren. Savorenge bud bacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný večer přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje tak Česko. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Nikoho zatím neobvinili. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy, nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru taky řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl poškodit Česko. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestní řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi Na Židli a Kaplicí nádražím.
3: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do poháru se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždín. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 325 ve směru na Ostravu je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v Praze v Mladoboleslavské ulici je neprůjezdný pruh po nehodě dvou osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste na pilno?
1: No, měl jsem na pilno, zapať pánbu jsem měl na pilno, hráli jsme s kapelou hodně, to už možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende Band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši, tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo, a kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska.
1: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak v budově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem tam potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No,
0: hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel, vlastně uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran a tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes, nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám, no deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval. Že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období z začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíče k Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Rosic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru. A samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens a můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky, a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v uvozovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného, většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, popřípadě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal Stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za 2 roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknou tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. Mm. A já jsem chtěl takový, nejenom tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethovens Karlovi Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili pánové a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak, tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě, tak jsem, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku tuším je 67 až do poslední desky, která vyšla myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je takový průřez vlastně ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto nesmazatelné, zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj, vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, to jsem, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i zavři oči a jdi spát. Uhum. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, že žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album od roku 2016 a těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu. Ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven. A hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivoplickou jsme se rozhodli psát dál. Ivoplicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivoplicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak.
0: Vychází to.
1: To jsem si ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce. Brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombíříka. Turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta a divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s náma jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec, úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a jsou jeden, oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidné, klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super, vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem. Zlatá láska. Zlatá

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi, od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil.

0: Jo? A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů, s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka, nebo již zmiňovaní lidé, Coren, George, Beethoven, Karel Kohec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil, a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi, a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
0: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se určitě chystáte se zaspívat.
0: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili, tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
0: Určitě vyjde. Většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů od Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme si mohli popovídat, a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
0: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
2: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
0: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Na řece Dyji dnes ráno uhynula zhruba tuna ryb. Na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku se dopoledne podařilo hasičům dostat zpět na bezpečné hodnoty.
3: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice. Hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
3: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se svůj život změnit. Muž podle rozsudku nechával psa měsíce bez vody a potravy. Zachránili ho hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Slováka Molčana porazil 3-0 na sety. Počasí. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry stále odklízí následky vážné nehody. Na kilometru 325 je zavřená krajnice. A v Karlových Varech dejte pozor ve Vančurově ulici. Je tam rozlitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Vybrali jsme ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před téměř 60 lety.
5: Jemu bylo 18, když zahlédl 16-letou dívku. Okamžitě se zamiloval a začal se psát příběh vroucí lásky zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi, které mohou rodiče zažít. Jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Manželský pár, který se s námi dnes podělí o svůj příběh, žije v Praze. Právě tam jejich láska začala. A dnes stále trvá.
1: Antonín a Ivanka Pavorovi do života naskočili mladí a velmi rychle. Byl to silný vztah a takový je dodnes. Jeden druhého si váží, ctí a milují. Proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete paní Pavorová.
4: Ano, jsem paní Pavorová. Dobrý den.
3: Tak počkáme i na manžela, vydáme se za ním. Jste doma oba?
4: My jsme oba doma.
3: Paní Pavorová, sluší se na návštěvu přijít s něčím, tak pro vás kytičku.
4: Ježiš, děkuju, je nádherná a dám si ji hned do vás.
3: Dobrý den, vy budete Antonín.
5: A, určitě.
3: To je pro vás, já nevím, jestli můžete sladké, ale aspoň já takhle.
5: To už jsem dlouho nic nedostal.
3: To máte za těch x let, co jste spolu, tak aspoň ve tvaru srdce bomboniéra něco sladkého na zub.
5: Já si občou podělím nějak.
4: Udělejte si pohodlíčko, jestli chcete tam nebo tady.
1: Antonín Paur a Ivanka Paurová. Pár dvou krásných lidí, kteří se zamilovali roku 1964. Oba pracovali ve stejném podniku.
0: Antonín jednoho dne přišel vybírat peníze na dárek pro paní šéfovou. Netušil, že zahlédne Ivanku, zasáhne ho amorův šíp a nebude schopen na ní přestat myslet. Zažil lásku na první pohled.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, tak odešel, ale pak přišel a už jsme se jako bavili.
5: Vrátil jsem se, už jsme si povídali a už to bylo dobrý.
3: A pak bylo nějaké pozvání na rande, nebo jak se to vyvíjelo?
5: Vlastně, počkej, o manželku měl tenkrát zájem ještě jeden chlapec a se, nějak jsme se tam sešli u ní a dohadovali jsme se tak, kdo bude chodit s paní, kdo nebude chodit s paní, no. A
3: to jste si to střihali, losovali? No?
5: Já jsem jí řekl, hele, tak si vyber, tak řekni, buď on, nebo já. No a řekla já,
4: no
5: tak.
4: No, my jsme spolu povídali tak mohutně, že nás museli rozdělit v práci. Neplnili jsme plán a muž musel do Měcholup, do Valivejch a já zůstala tady.
5: No, to byl pobočný závod a prostě mě potřebovali uklidit někam, no, tak, abych nezdržoval.
3: A vy jste co, potom dojížděl po práci za Ivankou, nebo jak?
5: Prostě, samozřejmě. Takhle, já jsem dojížděl sem, protože babička, jako matka manželky, úžasně vařila. No a na to mě vlastně ulovili potom. No. To byl další impuls, proč jsem sem vlastně začal jezdit. No.
3: Líbil jste se?
4: Oblíbila si ho, protože on nešetřil chválou, jak dobře vaří. Tak to je.
3: Mimochodem, jaký to byl rok, tedy o jakém roce mluvíme, když jste se takhle seznámili?
4: 1964.
3: A jak to tehdy vypadalo, když chlapec, dívka se dali dohromady, kde se scházeli, jaké byly příležitosti, jak tehdy vypadalo rande?
4: Chodilo se.
3: Po ulici?
4: Po ulici, chodilo se do parku, všude.
5: Na čaj jsme tenkrát hodně chodili, jako. Já nevím, jestli vám to něco říká. Vlastně to vzniklo z Anglie, že jo, tam měli ve 3 hodiny čaj, tak se tady taky začalo říkat na čaj, ale byla to zábava, kde hrála živá hudba, no a chodilo se tancovat, no. Naše nejoblíbenější zábava samozřejmě, no.
3: Co se pilo? Čaj?
5: Čaj je rozhodně ne. Pivo, víno. No, jako tvrdý alkohol jsme nepili, ale pivo, víno určitě. Tenkrát za 10 korun člověk byl zlámaný, že jo. To, no, to, pivo stálo korunu 20, no tak.
4: No, bylo to, chodili jsme do Luxoru a do těchto podniků, to už dneska neexistuje. A když jsem šla, tak jsem nebyla bohatá, tak táta mi dal 10 korun a muselo mi to vydržet.
3: Co tomu říkali rodiče, že jste se dali dohromady, případně co dělali třeba za práci?
4: No tak můj táta dělal na ministerstvu Rudných dolů a Hutí a máma dělala v těch Valivech a jeho tatínek taky.
3: A co tomu říkali, že jste se dali dohromady? Nebo jak jste jim to řekli, jak to vyplynulo, že vy dva patříte k sobě už?
4: No, tak muž jsem chodil, takže ho poznali. No, ale potom nastala hrůza, protože jsem přišla do jiného stavu.
3: Jak k tomu tak došlo? Byly ty čaje a pak najednou dítě na cestě? Antoníne?
5: My jsme jeli v létě na dovolenou. No a tam to bylo takový příjemný prostředí, že jsme chodili do lesa a tak prostě jsme si užívali, až se to stalo. Nějak se to vyvrbilo. Manželka měla jet za rodičema do Jeseníku, tam měli babičku, tak jsem jel s ní už a pak nás tam nechali vlastně, oni jeli zpátky, že jo. Jim končila dovolená, tak nás tam nechali jenom s babičkou a s dědou a prostě byla volnost, no.
3: Neohlídali vás?
5: Babička s dědou nás nehlídali.
4: Ne, ne, ty prostě žili svůj život, byli taky výborný, hodný a měli hospodářství, měli úplně jiný starosti.
3: Jak jste se to, Ivanko, dozvěděla, to, že čekáte dítě? No, jak jste na to přišla? Jak to přišlo?
4: Jako u všech ženských. Pak nepřišlo nic a tím jsem věděla, že jsem v jiném stavu.
3: To jste věděla vy. A teď? Mám to říct rodičům? Nemám? Automaticky jste se o to podělila? Nebo jste to nejdřív řekla Antonínovi?
4: Nejdřív jsem to řekla mužovi a tak nějak jsme to probírali a říkal právě, že se vememe teda, že bude svatba. Pak jsme šli oba za rodičema, jenže já měla otce takovýho cholerika, který se hned rozčílil, tak on šel to sdělit a já se zamkla v koupelce a čekala jsem, jak to dopadne. No, neslyšela jsem nic, ale pak, když jsem přišla, tak děda seděl, tady bylo kanapé, jako valenda taková, a jenom kroutil pořád takhle hlavou.
3: A pak jste to schytala, nebo co následovalo?
4: Ne, řekl mužovi, že než si ji vemeš, tak jdi radši vem si pro vás a jdi do lesa se oběsit.
3: Ne.
4: Jo, je to tak.
5: On děda si dělal legraci, on zase tak hroznej nebyl. My jsme spolu vycházeli velice dobře, jako já, neměl s ním žádný problémy. Samozřejmě, jak by se člověk tvářil, že jo, když mu dítě řekne, jsem v jiném stavu a jej ještě jí není 18, ale chvilku kejval tou hlavou, bez toho koji přepadlej, ale pak se to všechno vyřešilo.
3: Co vaši rodiče?
5: No, tam to bylo skoro špatný, protože u nich v práci byla rodinka, maminka i dceruška, už velká, byli takový jeho lehčího ražení. A on, můj táta, si to splet, že je to moje žena a její máma. A přitom to byla úplně jiná rodinka. No. Tak u mě doma říkal mámě, hele, to je děvka. A tam její máma je ještě horší. No. A měl jsem co vysvětlovat potom, no, protože máma hned na mě vletěla, co blbneš, co si to bereš. No. Tak dalo to do zpráce jako jí vysvětlit, že jsou úplně vedle, že to je někdo jiný.
4: Jenže tenkrát mu šel na vojnu, měl jít teda, takže aby nám povolili sňatek. To byla taková komise. No a řekli, že ne, protože že nevydržíme, takže žádná svatba nebude.
3: To znamená, vy jako neplnoletá jste musela předstoupit před komisi a ta rozhodla, jestli ten nápadník, který způsobil to, co způsobil, je hoden toho, aby s vámi prožil život, to někdo posuzoval takhle?
4: Ano, to se posuzovalo. A pokud jako, že půjde na tu vojnu hned, tak usoudili, že prostě to nemá cenu a že spolu nevydržíme. Jenže máma dělala soudkyni z lidu, to tenkrát bylo, pomáhala, a běžela za těma známejma a pak nám to povolili.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ivanka a Antonín Paurovi se brali v Praze na Nuselské radnici. Nevěstě nechala maminka ušít šaty s kožíškem, ženich oblékl tmavý oblek.
2: Svatební hostina s 20 hosty se konala u rodičů Ivanky doma. Podávala se polévka s játrovými knedlíčky, svíčková a domácí koláče.
1: Svatebním dnem bylo úterý 29. září 1964. O dva dny později už musel Antonín rukovat na vojnu. Jak to prožíval?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vím, že mi to bylo hrozně líto, jakože nebudeme spolu, ale nedalo se nic dělat. No. Na té vojně taky člověk by pomalinku brečel, že jo, ale nebo udělal ze sebe nějakýho hrdinu, ale měli jsme se rádi, no, bylo mi to líto, no. Pak se narodila holka, tu jsem viděl až vlastně po půl roce nějak, ani mě nepustili nějak dřív. No. Nebylo to nic příjemného.
4: Když přišla Iva na svět, vy zase manžela pryč, vaše první dítě, jak se to prožívalo, jaké to bylo stát se mámou?
5: Hezký, líbila se mi moc, když se narodila. Volala se mámě, její tátovi a říkám, jak máme hezký dítě, nádherný, no, tak nějak. Soustředila jsem se na to dítě. Měla jen 1,90 kg. Ležela v krči nahoře, tam byl pro tyhle nedonošený děti, takže mě vyšoupli, tak já jsem za ní chodila, no a pak teprve se mohla, nebyla jistota, jestli ji zachráněj, ale já jsem věřila, že jo, takže.
4: Bála jste se o ní?
5: Hodně, no.
4: Jaké to je, řeknu vám, dítě potřebuje starost, musíme přesunout, je malé ještě, vemu vám vlastně dceru, rovnou teď vy ji nevidíte, jak to prožíváte?
5: No, je vám smutno, hrozně. No, ale já tam byla, dá se říct, pečená, vařena. Já tam pořád lítala, já to mám kousek, no, nosila jsem jí tam mlíko, takže snažila jsem se.
4: Po jaké době jste si ji odnesla domů?
5: No, po měsíci jsem si ji mohla vzít. No.
4: No a nechyběl vám, Antonín byl pryč tak daleko?
5: Já jsem tam jezdila hodně často, že rodiče hlídali Ivu a všichni, jak jeho rodina, tak moje rodina, nabalili mu tolika věcí, salám, já nevím, co všechno, a já to vždycky dřela do tábora a on měl kasárna ještě daleko, takže, ale nosila se mu statečně.
3: Vojna byla děsná otrava a zbytečný úplně, jo? To, když to člověk viděl, co jsme tam proflákali času úplně zbytečně, no tak takovýhle povyjažení, že přijela manželka. Dostal jsem samozřejmě vycházku přes noc, tak jsme mohli na hotelu spát spolu. Jo, takže to, vždycky se člověk na to těšil, samozřejmě.

0: Po návratu z vojny žili Antonín s Ivankou nejdříve u jeho, potom u jejich rodičů. Ještě netušili, jakou silnou bolest jim osud nachystá. Jakou zkouškou si jejich láska projde.
1: Na začátku toužili mladí manželé po vlastním bydlení. Kamarád jim pomohl získat malé útočiště v bývalé hospodářské budově Trojského zámku v Praze, ale stále to nebylo ono.
0: A tak se Ivanka rozhodla zareagovat na výzvu pro mladé. Osídlit pohraničí. Odešli na Šumavu.
2: My jsme si vybrali Srní, tam byla bytovka a mohli jsme bydlet teda tam, jenže pak, když už nějak jsme to chtěli, tak to bylo už obsazené, tak nás doporučili do Směče, tam byl fínský domek prázdný, tak se nám to líbilo. Muž nastoupil jako traktorista a já do kravína.
3: Pohraničí se tedy rodina začala rozrůstat?
2: Když jsme tam přišli, tam byli hrozně hodní lidi, taky ze všech koutů republiky to tam osídlili a říkali, je, vy máte jen jedno dítě. Všichni tam měli plno dětí. To prý budete mít víc a byla to pravda. Říkali, tady je dobrá voda.
3: Tak ta dobrá voda přinesla kolik dětí ještě?
2: Tři. Teda měli jsme dvojčata, bohužel o ty jsme přišli, protože v Prachaticích tenkrát neměli inkubátor. Jo, to byla jenom taková nějaká verínka, tak je museli převážet do Písku a to nepřežili. Pak jsme měli syna a pak druhýho syna a to jsou Prachatičáci.
3: Jaké to bylo přijít o dvojčata pro vás, Antonína?
4: Hrozný to bylo přijít o ty dvojčata. Jsme se děsně těšili, že už jsme vlastně, to už měla holka 6 let, no a teprve jsme si mohli dovolit další děti. Tak jsme se na ně strašně těšili, ale bohužel ty podmínky tam, přece jenom to pohraničí bylo takový odstačený, že jo, nebylo to tam tak vybavený jako tady. Tady, kdyby se to stalo, tak přežili holky. Byly to dvě holky. No, pak jsme se z toho nějak vyksesali a říkali jsme, zkusíme to ještě. No a povedl se nám kluk, šikovnej, do dneška z něj máme hroznou radost. No a pak přišel neplánovaně po 2 letech ještě jeden. No a tím jsme skončili.
3: Prozraďte mi, ale ten okamžik, dvojčata se takhle převáží, jsou ohrožená v životě a pak přijde ta zpráva, jak jste se to dozvěděla, že odešli.
2: Já jsem ležela ještě, protože mi dělali císařský řez, tak jsem ležela ještě v nemocnici. Poslali telegram mužovi, že umřeli. No a pro mě to bylo hrozný, protože jsem ležela na oddělení, kde měli maminky miminka. Takže oni se šmuchlovali s miminkama a já jsem brečela.
3: To znamená, vy tu zprávu jste dostala od manžela, protože jemu psali?
2: Oni mi to řekli, ale poslali hned tu zprávu mužovi. No a měla jsem to špatný, protože se muže ptali, koho má nechat zachránit, jestli mě nebo dvojčata. No a muž, protože jsme měli doma malou Ivu, tak řekl, že mě.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh opravdové lásky, kterou zažehli už před 60 lety Ivanka a Antonín Paurovi.
2: Za život se stěhovali celkem 7krát. Ocitli se nejen na Šumavě, ale také ve východních Čechách, na západ i východ od Prahy, aby v závěru svého života našli útočiště znovu doma, v bytě po rodičích Ivanky, kde to vlastně všechno začalo.
1: Na dno svých sil si musela Ivanka jako městské dítě sáhnout v drsných podmínkách Šumavy.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
3: Kdy vám v tom životě bylo nejvíc do pláče, kdy jste tak vnitřně se trhala, trápila? Bylo to ten okamžik, kdy jste se dozvěděla, že dvojčata nejsou, nebo to byly i jiné chvíle?
4: Tak bylo to hodně, že dvojčata nejsou, ale byla to pro mě ta chvíle, co jsme odešli teda ven a já jsem nastoupila do Kravína. Já jsem byla jedináček a bydlela jsem tady v tomto bytě, takže žádná velká dřina, jenom uklidět a to. A tam jsem teprve poznala, co je to práce. A já jsem po nocích pomalu nespala, jak mě brněly a bolely ruce a brečela jsem. A říkala jsem mužovi, prosím tě, pojď, půjdem zpátky do Prahy. A muž řekl, chtěla jsi to? Tak to máš. A musela jsem si zvyknout. A zvykla jsem si a zžila jsem se s nima i muž a byli jsme hrozně rádi, že jsme odešli ven a do dneška si říkáme, že jsme šťastní lidi, protože kdyby jsme měli bydlet v Praze a vychovávat tady ty děti, tak to není ono.
5: Tam byli docela příjemní lidi, jo, takže se tam člověk zkamarádil s nima hned a i když to byla těžká práce, tak mě to nějak nevadilo. Já jsem s tím neměl celkem problém.
4: A my vlastně jsme vždycky chtěli těm dětem, my jsme žili celý roky pro ty děti.
3: Čím vám ty děti udělali největší radost?
4: Byli hodní a dá se říct, jsou hodní i dneska. Mají nás rádi, scházíme se prakticky. Dřív jsme se vždycky scházeli třeba u Ivy nebo u Toníka, u Tomáše. Teď už to tak není, ona je trochu ta doba hektická a scházíme se tady.

0: Kdysi jeden indický mudrc řekl: obětujme svůj dnešek, aby naše děti měly lepší zítřek. Tak žijí lásku svým dětem i sobě navzájem dávají Antonín a Ivanka Paurovi.
1: A děti jim to oplácí plnou měrou. Důkazem je i to, že do našeho pořadu je přihlásili právě oni.
2: Tak měli jsme hezký život.
3: Rozhodně nám to víc dalo, než vzalo. Myslím si, že jsme prožili takový plodný a zajímavý život. Jo. Si nestěžu, někdo to bude mít třeba nějaký traktorista hloupej nebo něco. My to tak nebereme. Opravdu jsme si užili a je zajímavý, že skoro všude, kde jsme byli, tak byli úžasní lidi.
4: Ale možná protože vy sami jste úžasní a tyhle věci se přitahují, ne?
3: Že bychom byli úžasní, si nějak nepřipadáme, ale opravdu jsme všude zapadli nějak a bylo to fajn.
4: Kdy jste se o Ivanku nejvíc třeba bál?
3: No, rozhodně s těma dětma. Když byla v té porodnici, tak se to nevyvíjelo, jak by mělo.
4: Co vy, Ivanko, kdy jste se o Tondu bál?
2: Když třeba na Šumavě měl žízeň a tenkrát jezdil s traktorem, neměl sebou vodu nebo tak, bylo horko a napil se z nějakého potoku a něco chytil. Musel do nemocnice, tak jsem se bála, protože muž je ještě pro mě pořád takovej hlava rodiny a živitel. Takže i když člověk taky vydělává, ale my žijeme ještě jako dřív se žilo. Takže měla jsem o něj strach.
5: Zlatá láska.
0: Příběh Ivanky a Antonína Paurových nás chytl u srdce. Proto jsme se rozhodli jim dvěma dary udělat radost.
1: Poprosili jsme Patrika Rozehnala, aby jim do kuchyně tajně nainstaloval nový kávovar na espresso a další druhý káv. A k tomu zapojil digitální rádio.
0: Manželé nic netuší, tak pozor, naše překvapení teď odhalíme.
3: No, vy nás děsíte, přímo.
6: Ne, my vás chceme pozitivně překvapit.
3: Dobře, jsme připraveni.
6: Říkali jsme si, že každý si rád udělá kávu, dobrou kávu a stráví u něčeho.
2: No, jsme překvapení.
6: Namele to kávu, když si tam dáte turka a natočíte si tam horkou vodu, můžete si udělat turka, můžete si zkusit udělat i espresso nebo větší kávu, nebo když přijde návštěva, děti třeba, tak tohle k tomu máte. Není to jediná věc, ten kávovar, který tam přibyl, pojďme se na to blíž podívat. Přinesli jsme ještě digitální rádio.
2: Tak jo, prýma.
6: A to je dárek pro vás.
3: Děkujeme. Jsme překvapení, jsme opravdu překvapení.
6: Vy si to zasloužíte, ne?
3: No, to nevíme.
6: No, určitě. No. Jakou jste si vlastně dělali kdysi první společnou kávu? Jak se tehdy připravovala?
2: Mléla se byla jemnější. Je, to byla vůně po celé kuchyni.
6: Děláte si vůbec i v tomhle věku a po tolika letech nějakou společnou chvilku, kdy si sednete, dáte si třeba tu kávu, popovídáte si?
3: My spolu snídáme, takže popovídáme. Po obědě si uděláme kafíčko.
2: Povídáme si.
6: Stává se i takhle po čase, že si třeba do křesla sesunete a vy se třeba o Antonína opřete a schoulíte se k němu, nebo už ne?
2: No, tak...
3: Nelži. Nechce už. Já bych jí pošmuchloval, ale to je pořád, já nemám čas.
6: Vy jste v jednom kole, jo?
2: No tak jsem v důchodu a pořád mě něco zajímá. Jste
3: chalý důchodce, přesně.
6: Co je pozdrav důchodců? Nemám čas. Až si ten čas uděláte, můžeme si dát i kávu.
2: Dobře, tak dáte si...
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Ten kratičký

0: a v paměti mají také společně prožité chvíle.
1: Tak si je vyzkoušíme. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každého si ovšem vzal stranou. A teprve vy uslyšíte jejich odpovědi dohromady.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaké je manželovo oblíbené jídlo?
4: Vepřo, knedlo, zelo.
5: Plnění papejky snad nejvíc. No.
3: Kdo vybíral jméno dceři?
5: Asi jsem to chtěl, protože Iva určitě by to neřekla, protože ona je taková skromná. To.
4: Já.
3: A podle čeho?
4: No tak já jsem Ivanka. Naši mi dali Ivanka Dášenka, netušili, že jednou budu stará. A já jsem dceři dala Ivana.
3: Žárlila jste někdy?
4: Ale ano, taky.
3: Čepířil se někdy před některou?
4: Jo, taky se čepířil.
3: Jo. Jak to vypadá?
4: Hrozně. Tak nějak chce být jako jednička. Úžasný.
3: Otáčel jste se někdy za nějakou pěknou ženskou?
5: O, to asi jo. Jo. Tomu se člověk neubrání nějak.
3: Je uklízecí typ?
4: Ne. Absolutně ne. Je typický chlapský typ.
5: Pořád uklízí.
3: První dárek, který jste od něj dostal?
4: Punčochy. Bylo to už po svatbě, až chtěli jsme jít ven, někam se projít na Václavák, a já jsem si roztrhla punčochu a neměla jsem nějak finance. A muž říkal, tak jsem trochu, jako já říkám, já nikam nepůjdu, nemám punčochy. A on říkal, a od čeho máš mě? Já ti je koupím.
3: První dárek, který jste jí dal?
5: To si možná už zapomněla ona, ale tenkrát jsem nosil takový klipsnový, jako zlatý, ono to nebylo zlatý, ale takový klipsnový hodinky, mě se strašně líbil, jak jsem jí to koupil, ale jestli si to ještě pamatuje Iva, vůbec to nevím.
3: O, jistý kus oblečení zmínila.
5: To nebylo lepevní. Blejskavou sukni a šaty taky vlastně takový blejskavý. No.
3: A nemohly to být i punčochy?
5: Punčochy taky. Punčocháče spíš, ne? No, s takovýma zojama. Tenkrát vypadaly spíš jako poděvky, ale no. No ne, oni byli strašně takový, jak se kdysi nosili ty v těch vykřičených domech, jo. Ale nám se, tenkrát to fečilo, to nosil nějaká holka, jako jo, tak.
3: Odřekla jste mu někdy rande?
4: Ani ne.
5: Rande ne, ale vyhodila mě odset. Nechtěla, abych tady spal.
3: Proč?
5: No, jsme začínali nějak. My jsme na to hned nevletěli. To je, opravdu jsem musel dobývat nějaký čas. No, to,
3: no, byla nedobytná.
5: Pevně odset jsem šel, víte, kde jsou Dolní Měcholupy? Tady odset jsem šel do Měcholup v noci. Protože mě nevzala domů, jako. A to jsem teda asi proklínal, no. To jsem možná řekl nějaký to svrstý slovo, to. No,
3: to. Takže vám zamávala z okna, vy jste šel, jo?
5: No, co mi zbývalo? Práce nebudu, že jo? No, to.
3: Vaše oblíbená barva?
4: Fialová a hnědá.
5: Že by ta hnědá, to snad ne.
3: Hnědá je divná, že jo?
5: No, hnědá je divná, no. Ale když jsi říkala, tak myslím, že to má popletený.
6: Zlatá láska.
1: Zlatá manželství,
6: která prověřil čas.
3: V čem je muž obzvlášť šikovný, co na něm obdivujete?
4: On byl šikovný od jak živa. Umí, ať není tím vyučený, nebo prostě poradí si se všem. Udělá všechno. Opraví. To mi tady taky důchodkyně, babky, které jsou vdovy, závidějí. Protože spraví balkon, udělal koupelku celou. No prostě umí, ke všemu se umí postavit.
3: Antonine, to vás ctí? Co ctí Ivanku ve vašich očích?
5: No ctí, že je taková poctivá, z gruntu dobrá ženská.
3: Jak to vypadá, když si tedy pohovíte, když si uděláte třeba chvilku a jen tak lenošíte, u čeho to děláte, čím ten čas vyplňujete?
5: No, buď já se tady natáhnu a ona mi čte nějaký ty zajímavosti.

0: Kamarádi toho nepila, že jo, Františka už.
1: Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí a je pokoj, je pořádek.
0: Já mám to takový milý. Popovídáme si u toho, vypijeme to kafíčko, to je taková naše zábava a procházky a vejlety.
2: A rádi jezdíme, protože je to taková změna.
3: Jak jezdíte?
2: Jezdíme vlakem. Zajedem, kam chcem.
3: Vy si ráno nachystáte svačinu, zabalíte baťužek a jedete jen tak na blind, nebo si to naplánujete?
2: My si to plánujem a svačinu si nebalíme, my si vždycky někde zajdem na oběd.
3: Řekněte mi ještě, takový hezký vztah, co máte. Co pro vás znamená ta zamilovanost a co pro vás znamená láska? Je to stejné? Bylo něco z toho na začátku? Jak to vnímáte, jak to prošlo tím životem u vás?
2: No, tak na začátku byla veliká láska. A dneska máme se, já nevím, jak bych to rádi, a chceme být spolu pořád.
0: Prostě si jeden druhý vážíme, to je to nejdůležitější, bych řekl.
3: Kdy jste naposledy jeden druhého třeba pohladili, dali mu pusu nebo tak?
0: Když jdeme spát, tak mě paní vždycky pohladí. A dáme si dobrou noc.
2: Je to pravda. A nebo i tu pusu.
3: A když se ráno probudíte?
0: Paní mě budí polibkem.
2: Má už snídaně hotovou. Dá mu pusu. No a pak jde mu snídat a já si ustýlám a takové věci.
3: Kdyby z toho vašeho vyprávění a ze zkušenosti a moudrosti měl být návod pro ty mladší, aby dosáhli stejného výsledku, spokojeného, krásného života po boku a dožili se v takové úctě a síle i toho, co vy, co by měli dodržovat, co překonat, co přehlédnout?
2: Tak můj návod by byl, aby hodně naslouchal jeden druhýmu, když ho něco trápí nebo tak, a když ten jeden musí udělat trochu navíc, tak by to rád udělal. No a tak nějak ne hned pro každou hloupost se hádat a musí spolu hodně komunikovat a řešit to.
0: Dávat si najevo, že se mají rádi a že se potřebujou, protože se mají rádi.
3: Když teď tak sedíte i proti sobě a teď byste se podívali jeden druhému do očí, co byste mu po těch letech řekli? Jedno, dvě slova.
2: Že jsem ráda, že jsem na něj trefila a jde nám to.
0: Já jsem taky rád, že jsem na ní trefil.
3: Ale milujete ji pořád?
0: Miluji ji pořád, určitě.
2: Taky, mám ho ráda a nedovedla bych si představit najít si jinýho dětka. To by bylo asi neštěstí. Mám ráda svýho.
3: Za co byste mu třeba v životě po těch skoro 60 letech poděkovala?
2: Že to se mnou vydržel a že tak nějak jsme spíš jako kamarádi.
0: Děkuju za celý život, protože opravdu život s ní byl nádherný. Já to si nemůžu stěžovat. Miluji, pořád jí miluji.

0: Ivanka a Antonín Paurovi prožívají opravdovou lásku už skoro 60 let. Lásku, která se zrodila z jednoho jediného pohledu. Byla zkoušená odchodem hned dvou malých dětských duší, ale nikdy ji nic nezlomilo.
1: Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. V rodině, kde se lidé milují, podporují a drží jeden druhého.
0: Proto nikdy nezapomínejme na svou rodinu. Právě tam se rodí láska, po které toužíme a kterou v životě potřebujeme. To dobře vědí i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Žně na Jižní Moravě začaly naplno. Úrodu nejspíš poznamená sucho. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pražská Národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za Motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
2: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku, vysvětluje tamní agronom Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek byl taky velmi špatný.
1: Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsušší od roku 1961. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes Přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
4: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Rozsudek není pravomocný. Žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Sport. Vedení druholigového Artisu Brno musí do zítřejších 16 hodin rozhodnout, jestli přijme nabídku na účast v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tu odmítlo Táborsko. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je mezi kilometry 194 a 188 směrem do Prahy uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbovým pracím. A ze stejného důvodu je uzavřený levý jízdní pruh i na D5 mezi 14. a 10. kilometrem směrem do Prahy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3x jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrněj, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kostí. Jsou nicotné, malicherné, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Zál to všechno čert. Copak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? V lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snad ne muž?
2: Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
2: To známe, to známe.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skříňku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do okna a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
3: Cože? Jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
3: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
2: Nekřičte loskově, nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
3: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
2: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
3: Nic vám nedám.
2: Ne, milostivá, nedáte.
3: Abyste věděl, nedostanete ani rubl vám na zlost. Můžete klidně jít.
2: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrť.
3: Pane, Co jste si to dovolil?
2: Co pak?
3: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
2: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
3: Okamžitě vstaňte a jděte.
2: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vstek!
3: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
2: Ne, ne, ne.
3: Tak vy nepůjdete.
2: Ne.
3: Ne?
2: Ne.
3: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
3: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte. S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě a to šrát.
4: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co znám to udělat. Je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
3: Co jste to? Vždyť on snad dočista. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Dašo, Dašo, Pelagejo, Dašo, Dašo, kde jsou ty ženské?
4: A všechny šli na jahody, nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
3: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
2: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
3: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
2: Co jste to řekla?
3: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
2: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
3: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
2: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
4: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
2: Rozumíte, rozumíte, chci se s vámi střílet.
3: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a býčí šíje, ale to jste na omilu, barbare jeden.
2: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
3: Vy medvěde, medvěde.
2: Já chci souboj.
3: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
2: Ano, přeju a hned.
3: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
2: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já ty pak slavé stvoření, nic takového pro mě neexistuje.
4: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
2: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. Tam mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala očí, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
4: Tatičku, odejdi, prosím tě, o to.
2: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
4: Tatíčku, náš, poslechni mě, odejdi.
2: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
3: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
4: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, lidi, lidi, kde jste, kdo?
2: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď... Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
3: Takhle? Je to takhle dobře?
2: A, ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhněte kohoutek a tím prstem dovolte.
3: Prosím.
2: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte... Nestratit klid, ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte, snažte se, aby se vám netřásla ruka.
3: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
2: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
3: Do vzduchu? A proč?
2: Protože ostatně to je moje věc.
3: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
2: Ano, dostal.
3: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
2: Protože se mi líbíte.
3: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
2: Dobře, dobře, pojďme tedy.
3: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
2: Poříšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vstekal jako děl, samozřejmě, ale pochopte, jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
3: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracený, se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
3: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
2: Jen střílejte. Víte, jak je to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
3: Jděte pryč, ještě krok a střelím.
2: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
3: Já chci souboj, jdeme se střílet.
2: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
3: Au, puste mě, okamžitě mě pozdět.
2: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
3: Jestli mě nepustíte,
2: ale
3: já budu křičat.
2: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
3: Luko, pomoc!
2: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízím vám.
3: Nechte toho, člověče.
2: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Není třeba. Teď tedy mohu jít.
3: Počkejte.
2: Ano?
3: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver. Otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte? Zmizte.
2: Tedy s Bohem.
3: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
2: Je to vztek. Zamiloval jsem se jako šturentík. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
3: Nedotýkejte se mě.
2: Tohle si nikdy.
3: Ruce pryč, puste mě.
2: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
3: Já vás.
2: Neodpustím.
3: Já tě ne. Nena.
5: Tak
4: Tak rychle, pojďte. No. Je to Lupič.
5: Kde je ten hulák?
4: Rychle, tady v saloně. Za chvíli bude pozdě.
6: Oh. Promiňte. Promiňte, milost paní.
3: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovi zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Dela stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš.
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Objímá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. No, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny! To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebleč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime. Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík-tík-tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už... Můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebreč, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: Čtyřtaktní výbušný motor, ve značkách auta já se ovšem nevyznám.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano. To jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 4.

0: Já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
1: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
0: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
2: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav Básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
2: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
2: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdepak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
2: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte, tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za Úsvitu.
2: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
2: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
2: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, Úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore. Zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely, proč tolik pláču? To je celé.
2: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
2: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou volné syreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
2: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím, vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
2: A proč to není třeba Národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
2: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
2: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
2: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
2: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
2: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
2: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám

0: vybrat.
1: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
0: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
1: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
0: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a činely. To jsou volné asociace?
1: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a činely. Co to má být?
0: Na to se právě ptám.
1: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
0: Aha. A co ta ňadra?
1: No, to je přece trojka, dva obloučky, ne?
0: Ještě tam máte buben a činely.
1: Buben a činely. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře činely.
0: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
1: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Je hodina před půlnocí, tady Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Zdravím všechny posluchače sítě regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes osamocený ve studiu bez svých milovaných techniků, kteří se starají o čudlíky a páčky, ale snad to nebude mít vliv na to, co se bude dnes vážného probírat. Kávu už mám na stole, intimní prostředí mám nastavené, tak teď jde o to podívat se tváří v tvář, jestli to, co vy mě budete říkat, je pravda, anebo já v těch vašich uvozovkách očích poznám, že se jedná o lež a vy tu pravdu jen neumíte říct. Protože čtvrteční noční linka je na téma, když člověk neumí říct pravdu. Zkrátka to z něj neleze. Je to váš případ, vás osobně, anebo jste tou osobou, která byla v uvozovkách podvedena, ale dá se to vůbec pochopit? Čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
6: Téma pravda a lež. Myslím, že asi tohle shrnuje písnička z klubu Delta Jarka Nohavici. Honza Macon přeje pěknou noc s Českým rozhlasem.
7: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlékla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozval

ten její jáv. S pravdou mě můžete leda tak políbit. Záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě donaha vyslečený.

vla odporně zaklala, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí, vždyť lež je to všechno

obětivá, vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda. Ostatní cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla zrostlýho hřebce. A už jim nesou pryč. Lec, který hlupák se do dneška opravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda. Ale až dokáže to,

0: než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
1: Jsme na startu noční linky čtvrteční z datem 2. července 2026. No nikdy člověk nelže, protože by chtěl někoho podvést. Nikdy prostě nemá odvahu říct pravdu nahlas. No a bojí se reakce, hádky, možná zklamání, nebo toho, že už potom nic nebude jako dřív. A tak raději mlčí. Doma v práci, ve vztahu mezi přáteli i sám před sebou. Dnes v noční lince budeme mluvit o chvílích, kdy člověk neumí říct pravdu. Tak je to na vás. Co jste dlouho nedokázali přiznat, komu jste pravdu neřekli a proč? A stalo se vám někdy, že vás víc než samotná pravda ranilo to, jak dlouho byla zamlčovaná? Těším se na vaše příběhy, ať už budou veselé nebo smutné. Můžete volat, můžete psát linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Už nějakou tu minutu čeká Mirek, Miroslav. Zdravím, pěkný večer.
3: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás.
1: Děkuji.
3: A hned na začátek musím moc ocenit, že jste vlastně dal hnedka tu skvělou písničky od Jarka Nohavici, že to je úplně skvělá, vůbec se v normálních komerčních rádiích prakticky nehraje a přitom řekl bych v dnešní době je tak strašně aktuální, že opravdu jako velký díky teda. Jo?
1: Tak já děkuji. Nějaká písnička to musí otevřít a tahle ta se mi zdála úplně nejvhodnější a hudební dramaturg řekl ano.
3: Známý samozřejmě a je, řekl bych, úžasná, řekl bych, nadčasová, řekl bych, jako v dnešní době velmi prostě aktuální. Ale tak více mě k tématu, no samozřejmě pravda lež, tak samozřejmě vzpomínám si na takový jeden krásný e-mail, kde jsem dostal, tam byla náš státní znak, který nám vlastně jako visí, nebo vlastně jako vlajka visí nad hradem. A tam máme samozřejmě jako v logu napsaný pravda vítězí, že? A takový dobrý, řekl bych, člověk udělá takovou malinkou změnu a tam bylo napsaný pravda vítězí.
1: No, to je otázka.
3: To samozřejmě jenom záměna malinkýho písmenka a řekl bych, ten význam se teda významně teda mění.
1: No je to stejné, jak nonverbální komunikace, stačí ukázat, ty jsi jednička a hned ejhle, ano. To najednou může způsobit hned jiné vady na kráse, takže tomu rozumím. Ale když se budeme držet tématu, čtvrteční ano. Noční linka, když člověk neumí říct pravdu, byl jste někdy v situaci, že zkrátka ta pravda nešla přes tu pusu, protože i když to bylo vlastně třeba v uvozovkách provalená, teď já nemyslím nevěru, ale myslím to něco, o co se jednalo, ano. Tak zkrátka nešlo to přes tu pusu, i když nešlo by to možná bylo jednodušší vlastně všechno, ale nešlo to.
3: Samozřejmě, říká, že pravda vlastně osvobozuje, to je pravda, ale na druhé straně je taky rčení jako milosrdná lež, jo, samozřejmě. Jo, to znamená, že ano, někdy, jak si říká, člověk musí jako zalhat tak nějak jako, aby, jak si říká, tomu druhému třeba nějaký způsobem se nechci nějak neublížil, anebo aby tu situaci nějak strašně jako nevyhrotil, takže ano, jako někdy ta milosrdná lež, jak si říká, na místě.
1: Miláčku, já to řeknu jinak, miláčku, prosím tě, teď přece jsme se dohodli, nebo teď přece víš, že my si můžeme říkat všechno, tak si pojďme říct, co se teda stalo, nebo kde se co, teď v práci, tebe něco trápí v práci, teď já jsem tvoje milenka, tak přece tě nemůže trápit nic jiného, tak práce to budou kamarádi, teď mi to řekni, o nic nejde. No, neřekne to. Stejně to neřekne.
3: Samozřejmě, tak a myslím si, že každý člověk by měl mít nějakou takovou součitou vrbu, který by se měl svěřit. To znamená otázka je, jak má dobrý prostě přátelé, kamarády. Protože jsou určitý věci, které se říká jim, pak jsou určitý věci, které se říká třeba k manželce nebo prostě přítelkyni a podobně.
1: No a proč se nemůže říkat všechno?
3: Protože jako každý má de facto, když to řeknu, takový svý určitý, jakoby, jako myšlení a když to řeknu, když tím člověk vlastně tím druhým člověkem jako komunikuje, tak je to určitá, jakoby, jsou to vlastně dvě jako frekvence. A pokud ty dva lidi nějakým způsobem si rozumějí, tak ty frekvence jsou víceméně docela jako sladěný.
1: Tomu rozumím, ale když přece jenom se najde, tak stejně v tom vztahu anebo v té komunikaci je, když ty mě ale přece můžeš říct všechno, chápeš to?
3: No všechno, samozřejmě, jako otázky, jestli opravdu všechno, nebo skoro všechno, že to je samozřejmě jako každý má, tak si říká, jsou nějakou 13. komnatu, že jo.
1: No, tak jsem zvědav. Jsem zvědav, kam se dostaneme v rámci dnešního povídání, jestli to bude pouze o lhaní, milosrdném lhaní, i když já bych byl radši, aby to bylo o tom, když člověk neumí říct pravdu, ale budu rád, když budete poslouchat i dál, ať se dozvíme i další příběhy vás posluchačů. Díky moc.
3: A myslím si, ještě takovou poslední věc, myslím si, že to říct si jako pravdu, by si měli říct, nebo říct, říkám hlavně srdci naši jako politici. Protože ty to opravdu teda říkat neumějí.
1: Dobrou
3: to
1: noc.
3: Je prostě, to je, tam bych to teda adresoval naplno, protože skutečně tam jako se od ní skutečně pravdu jako dozvědět, to je víceméně sama takový...
1: Ale teď oni do té politiky jdou s láskou, přece tou snahou to změní, teď nemají jistě, zapotřebí.
3: Oni to myslí snává dobře.
1: No jistě, tak to aspoň bylo u všech, no. Děkuju, já už se k tomu radši vyjadřovat dál politicky nebudu, aby náhodou se to neotočilo proti mě, což se stejně otočí, ale to se dá dělat.
3: Chápu.
1: Dobrou noc.
3: Taky. Dobrou noc. Okay.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu z Prahy. Zdraví Honza Macoun. Kdo jste se připojili k vysílání až teď, tak prosím pěkně dnes na téma, když člověk neumí říct pravdu. Netvrdím, že by se mělo jednat vždycky o nevěru. Ono může to být vlastně o čemkoliv. Ale existují i lidé, kteří zkrátka to neumí přes tu pusu poslat, i když už je v uvozovkách jasné, že to stejně není pravda. Tak, ale nejde to. Přece, miláčku, můžeme si říkat, co chcete. Jo, co chceme, teď jsme si to slíbili a já to taky tak ctím, ale ty asi ne, tak proč je to takový problém? Co se odehrává v tom člověku, v té hlavě? Proč to nejde přes tu pusu? Těžko říct. Tady mám příspěvek od Jany z Kolína. Měla jsem doma 3 roky velké tajnosti z dluhy. Nešlo o žádné miliony, ale pro naši rodinu to byla velká částka a začalo to nevinně. Vzala jsem si menší půjčku, abych pomohla synovi, jenže pak přišly další výdaje a já to lepila dalšími splátkami. Manželovi jsem pořád říkala, že je to všechno v pořádku. Nejhorší bylo, že jsem se ho nebála proto, že by byl zlý. Bála jsem se, že ho zklamu. Nakonec na to přišel z dopisu z banky, neřval, jen seděl u stolu a řekl, a proč si mi to neřekla? A to bolelo nejvíc. A od té doby vím, že neříct pravdu může být někdy větší zrada než samotná chyba. Ale tady je to jádro pudla. Proč si mi to neřekla? Proč to nešlo přes tu pusu? Co to je za sílu, když člověku to ne a ne přes ty hlasivky projít? Volejte právě teď 731 800 900, číslo znáte, téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to je téma, které rozděluje společnost. Já teda se přiznám, nemám rád ulhané lidi, to je fakt. A už vůbec nemám rád lidi, kteří považují lhaní za jistý aktuální vztahový účet v naší aktuální společnosti, že se lež stává normou. To prostě neodpouštím. Nemířím tě tím teď na politiku nebo konkrétní politiky, ale to vůbec ne. Já se vůbec nezlobím, že někdo volil toho či onoho, tuhle stranu, tamto sdružení a podobně, ale vadí mi, že i přesto lidé, kteří nemluví pravdu, tak mohli by jí říct, jak to vlastně je, ale nechtějí, nebo to nejde, neumí. A o to je to horší, když je člověk potom v té rovině, že musí se zpovídat třeba nejmenším, proč lidi lžou. A na to už potom není odpověď. Tak jak to vidíte vy?

0: Tak schválně, jak to vypadá u vás ve vašich hlavách, ve vašich prožitcích, situacích, co jste zažili na téma, když člověk neumí říct pravdu? Další volající je tu, ale vlastně ani nevím odkud, jenom vím, že to je Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A na téma lhaní. Lhaní je dneska součástí téhle doby, ale to není jenom dnes. Lhalo se vždycky. To jenom, že teď prostě jak je větší informovanost a víc prostě jsou různí lidi víc vidět, tak se nám to zdá, že se to stává pravidlem, ale myslím si, že tenhle to jako byl lhaní jako takový, jako bylo vody jak těživa. Někdy je to milosrdná lež, někdy je to prostě, někdy se neřekne pravda, protože by to tomu druhému člověku třeba ublížilo, třeba nějaká zákeřná nemoc, nebo prostě něco, co by ho zranilo, ale taky nemám ráda ulhaný lidi. Ale jsou prostě situace, kdy úplně říct pravdu natvrdo je možná víc zranitelnější než ta milosrdná lež.
0: Pak ale to, co říkáte, nebo tak, jak to vnímáme asi velmi podobně, pak to ve finále znamená, že takové to spojení, ale vždyť přece jsme si řekli a vždycky tomu tak bylo, že si můžeme říkat všechno, se s tím pádem stává z toho hrozné kliše, z téhle té věty.
1: Víte, když mi někdo řekne, že v životě nezalhal, tak tomu fakt jako nevěřím.
0: Já taky ne.
1: Nevěřím tomu, protože takového člověka neznám. Neznám, ještě jsem takového člověka nepotkala, který by v životě nezalhal.
0: A jak je možné, že existují lidé, kteří lžou, tak, že jim doslova ten nos roste jak Pinokiovi a přesto vlastně se nic neděje. Ty lidi nebo ta skupina lidí to bere vlastně jako jak to vlastně může brát, takže to přijímá jako normu teda v tom případě a vlastně s tím souhlasí a je to v pořádku.
1: Víte, na to vám může třeba odpovědět, že víte, jak je to, že každý má tu svoji pravdu.
0: Aha.
1: Jo, každý má tu svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, ten druhý má taky svoji pravdu, tak a jak je to teda v tom, kde je ta správná cesta? To je to fakt strašně jako těžký, jo, tohle to říct, to budu říkat jenom pravdu, ale to je moje pravda. Pro toho druhého to třeba nemusí být pravda. Je to strašně těžký v tomhletom. Jo, najít tu správnou, vybalancovat tu správnou cestu. A já zase nejsem ten člověk, který by někomu řekl úplnou pravdu, i kdybych měla vědět, že to tomu člověku strašně ublíží. Že třeba ho to zraní. Že jako když někdo, já jsem třeba zažila, že jsem měla vedle sebe člověka, který byl těžce nemocný. Těžce nemocný. A když mi lékař řekl, že třeba umře za 3 dny, já jsem to nedokázala tomu člověku prostě říct, že už má jenom třeba 3 dny nebo 2 dny. Že třeba jsem ráno věděla, že už se do druhého dne nedožije.
0: No, a jak byste reagovala třeba na to, když ten člověk celoživotně ctil to, že pravda je zásadní pro toho člověka, pro ten jeho život a vlastně ve své podstatě musíte mít přece oba dva na očích vidět, že to asi není pravda, to, co říkáte. A ten druhý člověk vlastně, co teda, jako?
1: Hele, i proto vám to říkám, že to je strašně, můj názor je na to, že to je strašně těžký. Jo, že jsou opravdu situace, kdy říct úplně naplno tu pravdu je opravdu fakt těžký. Hmm. Jo, a to nemluvím o nějaké politice nebo o nějakých jiných takovýchhle věcích. To vůbec ne, o tom nechci vůbec mluvit. Ani prostě bych nerada, aby se to zatahovalo do nějakých takovýchhle
0: pořadů,
1: jak to je váš. Ale prostě
0: Je to těžký, říkám, je to těžký a je to relativní, to si znamená u vás a je to u každé osoby jinak ke zvážení.
1: Jo, samozřejmě, jako ono je těžký se postavit před toho člověka a říct mu, hele, víš co, seš, už tady budeš jenom 2 dny.
0: Dobře, Evo.
1: Protože každý člověk tady si vždycky myslí, že je nějaká ta jiskřička naděje. A vy byste mu tu jiskřičku naděje vzal?
0: Děkuju, děkuju, děkuju. Jdeme k dalším příspěvkům. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Lhali jste někdy jen proto, abyste měli klid? Neřekli jste doma něco důležitého? Tajili jste dluhy, nemoc, vztah nebo průšvih v práci? Přistihli jste někdy sami sebe, že raději mlčíte, než abyste řekli pravdu? Nebo chcete říct pravdu? Ale zkrátka pán Bůh vám nenadělil možnost odpovídat, protože to zkrátka nejde, neumíte to. Pojďme si to přiznat, za jaké situace jste si to třeba uvědomili nebo setkali jste se někdy s takovým člověkem. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tam se taky teď momentálně dívám, ano, třeba... Hezký večer všem posluchačům. Mám problém právě opačný, lidem nelžu, pokud nejde o život mě nebo jim, nebo aby jim nenarušilo vztahy. Nemám ráda lež, ať se skrývá za čímkoliv bohulibým. Byla bych raději, kdyby mi říkali pravdu do očí a ne mě za zády pomlouvali. Unesla bych to, třeba bych se i poučila ze svých chyb. Bohužel těch pomluv na mou osobu a vymyšlených lží jsem si užila na novém bydlišti až moc. Myslím si, že kdo vědomě lže, bez příčiny je bezcharakterní a s takovými jsem už na dobro skončila. Tak mě naučil život. Jsem z lidí zklamaná. Netušila jsem, že po dlouhé době, kdy jsem se odmlčela, budu zrovna psát tak smutně. Tak dobrou noc všem dobrým lidičkám. Lída. Lído, děkuju. Vážím si toho, že jste napsala. Děkuju. A neslzet, taky neslzím, protože slzy jsou většinou pro sraby, i když i chlapi taky občas pláčou a nestydí se za to. Je to fakt. Než bude pět Janek Ledecký, kdo mi bude povídat po telefonním spojení. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Tady Aleš, dobrý večer.
0: Aleši, zdravím vás. Voláte-li poprvé, tak řeknu rovnou vypnout rádio. Voláte-li už poněkolikáté, tak nenechte mě mluvit dál, je to vaše.
1: Volám poprvé, vypnul jsem rádio.
0: Výborné.
1: Prosím vás, co to máte za téma? To jste si vymyslel sám, nebo to vám poradili, nebo...
0: Tohle je zrovna konkrétně od paní posluchačky Květy Hořínkové z Českých Budějovic. A vidíte, to jsem ani nezvolil na úvod. Když člověk neumí říct pravdu.
1: Jo, jasně. Jenom jestli si nevymýšlíte, jestli si to nevymýšlel sám.
0: Tohle zrovna ne, ale vlastně většina, 90% těch témat je od posluchačů. Klidně přidejte a... i vy nějaké další.
1: Já nevím, co říct, protože to je opravdu náročné. Já si, že já už jsem starší člověk.
0: Ano,
1: já
0: tak moudrej člověk, potřebuji. Máte zkušenosti.
1: Jasně, že potřebuju někdy to lehce zalhat, někdy víc, někdy míň. Já jsem měl synátora a on byl, jako přiznám se, byl hodně chytrý, byl takový rovný, čistý, on teďka už je právník, už je trošku starší. A on taky jako, jako vždycky mě říkal, no to musí říct pravdu, to takhle nejde. A až potom časem zjistil, že to jsou pravdou i jsem tam někomu ublížil. Nemyslím teďka nemocí, nemyslím to tak vážně. A že třeba i svoji mámě ublížil, že třeba se mě něco zeptal. Já jsem mu to řekl a řekl jsem mu, prosím tě, nech si to pro sebe. A on jak byl rovnej, tak to hnedka vypálil a zjistil, že pár lidem potom sám ublížil. Takže taky časem zjistil, že to není zas takový čistý, že je lepší sem tam něco. Nebo říkám, říct to škudé, že lež, ale to zavoupalit možná.
0: No a teďka zkusme to ještě jako dopodrobná, tak jak to myslím já i přesně, podle toho na dnešního tématu. Dostal jste se někdy do situace, já to udělám tak jako přirovnání náhodné. Máte syna, najdete mu cigarety a ty cigarety držíte v ruce, syn je před vámi, evidentně jsou jeho, evidentně si je koupil nebo je někde splašil, evidentně z něj ten kouř cigaretový je cítit a on vám neřekne pravdu. Neřekne pravdu. Kde si ty cigarety vzal? Nebo to jsou tvoje? A on řekne, ne, nejsou. Ale vy víte, že to není pravda. A ten člověk neumí říct tu větu, jo, to je moje, nebo ano, to kouřím, nebo to jsem někde splašil, to jsem někde dostal. ale tu pravdu říct neumí. Čím to je?
1: No to není tím dítětem.
0: Ano, a na to se ptám.
1: To je tím rodičem.
0: Takže je to výchovou.
1: Je to výchovou. Je to blbý teďka, že budu svádět na mamku, protože jsem rozvedený.
0: No,
1: ale mojí mamce by lhali, protože by věděli, že ona jim bude dělat tusno a bude nepříjemná a bude to nafukovat. Ale mě to řeknou, protože oni vědí, že si pokecáme, i když je možná pošel, že tak ho vykládám, ale když to probereme a já řeknu, no, podívej se, já nekouřím, já jsem v životě nekouřil, já to nepotřebuju. A je pravda, že moje děti zrovna nekouří. A taky jsem jim to našel, tu krabičku.
0: No.
1: A vždycky by řekli, no, tak jsem si zapálil. A pro mě tak jo, tak když myslíš, že to je pro tebe to nejlepší, tak kouř. Ale já myslím, že na internetu máš spoustu zpráv, že to není to nejlepší. Jsou lepší radovánky na světě než kouří.
0: No,
1: takže možná potom musí i ten dospělý zrovna. Takže
0: máte prostě zkrátka pocit, a asi to tedy vnímáme velmi podobně, je to výchovou, špatnou výchovou nebo nedůslednou výchovou?
1: Špatnou, nedůslednou, za to ten člověk nemůže, že to je špatně výchová.
0: Tak neotevřenou, nesrdeční.
1: Neotevřenou.
0: No vidíte to, tak jsme se dostali i ke zdárnému vyvrcholení, já si to u vás znamenám. A děkuju vám za zavolání, poprvé, Aleši.
1: Dobrý, tak děkuju, nakonec jste mě rozkecal trochu.
0: No vidíte to, díky taky.
1: A ostatním posluchačům.
0: Klidně divákům, víte, kolik šmíralu je a kouká na kamery a pozoruje mě a pak mi pošle seznam toho, co jsem dělal a nedělal během vysílání. Je to zajímavé čtení. Děkuju.
1: Jo, tak slavnej.
0: Kdokoliv, kdo vysílá.

0: 23:39 ze studia z Prahy vás zdraví dnes Honza Macoun. Dneska se bavíme na téma pravda a lež. Nebo spíš bavit se na téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to tak zkrátka nemá od Pána Boha naprogramované a můžete na něj koukat a on tam stál jak solný sloup a nebyl schopný mi to říct a přitom já to vím a on to ví, že to vím, ale stejně to neřekne. Prosím pěkně, nemyslím tím pouze na nějakou nevěru. To, o to nejde. Jsou přece i podstatně obyčejnější věci, kvůli kterým se lidé dohadují, anebo kvůli kterým lžou, jako když tiskne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A další napřímo, kdo to je? Tady Honza.
2: Haló, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: U telefonu taky Honza.
0: Zdravím vás, Honzo, povídejte. Když člověk neumí lhát, tak co byste mi k tomu tématu řekl?
2: No, je to strašně těžký téma. Přemýšlel jsem o tom a chtěl bych říct, že na mě před chvilkou zazvonila známá, která mě okradla o telefon a já si nedokázal říct prostě pravdu, že ji nechci pustit ani na toaletu, ani aby tady se mnou šla spát. Prostě jsem nikdy s ní nic neměl, bral jsem ji jako kamarádku, ale zklamala mě.
0: A
2: nedokázal jsem jí říct pravdu.
0: No a to je přesně to, na co se vlastně dneska ptám. Čím to, že jste tu pravdu říct nemohl? Protože byste ublížil jí nebo sobě, anebo vaše hlava to zkrátka naprogramovala tak, že lepší je to říct takhle, protože se tím vyhnete dalším případným otázkám. Proč nešlo říct pravdu?
2: No, ona porodila 4 děti, ale nestará se o ně.
0: Mhm.
2: Prostě já mám děti strašně moc rád, ale nemám je. Rodiče mi zemřeli a mě bylo 8. dubna jako Ivetě Bartošové, taky by se dožila 60. A prostě chtěl jsem říct to, že někdy je lepší mlčet, než tu pravdu říct, ale člověk by si neměl vymýšlet a nebo lhát.
0: Hmm. Děkuju i vám za zavolání.
2: Já taky děkuju a pustím rádio, abych slyšel další dotazy. No.
0: Určitě budu rád. Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka.
0: Koukám i do vašich příspěvků, které jste odeslali, tady to vidím, tak třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, byly zimní olympijské hry v hokeji a já jsem chtěl zrovna koukat na čtvrtfinále Česko-Spojené státy, jenomže se mi nechtělo do práce. Tak jsem musel malinko zalhat, abych viděl ten zápas, jenomže já jsem přišel do práce a pozdě šéf říká, kde jsi byl a já říkám, mě ujel autobus, to je v pořádku, říkal. No, na zaplať pámu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, jestli myslíte to mistrovství v hokeji, které probíhalo v Praze, tam bych to i já jakože OK. Olympijské hry, tak tudy cesta nevede. Vidíte, jaký já jsem sportovní jako analfabet, absolutně, a za to může otec. Znechutil mi všechen sport na celém světě a hlavně mi do hlavy vnuknul, že úplně tím nejblbějším, nejzbytečnějším sportem je fotbal. Takže aktuální mistrovství světa ve fotbale. Jitko Zelenková, řekněte to snad za mě.

0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dnes je v rámci vysílání Noční linky. A kdo se proboxoval do vysílání, pravděpodobně jako poslední před půlnocí, kdo tam?
1: No to jsem já, tady to jste paní Jirka.
0: Zdravím vás.
1: Jak vás poslouchám na to téma pravda, ale já totiž říkám, že říkat pravdu není tak velké umění, jak lhát, protože lháři musí mít výbornou paměť.
0: No, aby, to je pravda.
1: Aby si pamatovali, co kde řekli.
0: No jo, ale jak je možné, že potom si třeba, ať už kolegové v práci, nebo partneři, nebo manželé, sourozenci lžou mezi sebou, i když vědí, že přece u nich mají dveře otevřené a můžou říct cokoliv, kdykoliv, jakkoliv.
1: No
0: přesto ne.
1: Já nemyslím, jako jasně, mezi rodinou nebo ve vážných věcech by se především měla říkat pravda. Ale takové někdy si lidi říkají pravdu a ono to vlastně ani pravda není, něco si vymyslí, on to má za pravdu, ale já vím, že je to lež.
0: No.
1: A proto já jsem přišel na to, že hodně lidí má strašně radost, když jim něco řekne, oni si myslí, že je to pravda. A já se to vlastně vymyslím a mám z toho strašnou srandu.
0: Až takhle. No jo, ale není té lži v té společnosti dneska, v té dnešní době nějak moc?
1: Nejhorší je právě, když vzniká pravda mezi kamarádama. Tam pravda, člověk si myslí, že má kamarády a když jich nejvíc potřebuje, opravdu nejvíc, tak zjistí, že ty kamarády neměl.
0: No, na druhou stranu, podle čeho se pozná takový kamarád nejlepší nebo člověk, kterému se dá říct úplně všechno? Máte nějakou testovací oblast?
1: Ale mám, já jsem to zrovna teď prožila, bo mě nedávno zemřel manžel. A teď bych opravdu potřebovala takovou morální pomoc nějakou. A všichni jako najednou jsou nějací chladní, nemají čas.
0: Bez citu jsou, nemají čas.
1: No ano, ano, to chci říct, že dneska jsou v dnešní době jak starší generace, tak i mladší je taková nějaká.
0: Ale to tak na tu mladší bych to nesváděl, na tu mladší generaci, ta se to naučila o té starší.
1: Ano, ano, ale ti starší lidi dneska jsou takový sobci a nevím, no.
0: Samozřejmě.
1: Nebudu vás zatěžovat.
0: Dobře, děkuju. A nás nezatěžujete, popovídali jsme aspoň na chviličku. Ať vám nikdo nelže, to vám samozřejmě přeju.
1: No, já to tak nemám rada, ale už jsem přišla na to, že někdy, když vím, že ten člověk by chtěl mít radost z něčeho, že se mi to nepodařilo. No tak já mu řeknu tu lež, on z toho má radost a já taky.
0: Objímám vás na dálku morálně, ať to máte v klidu, v pohodě, trochu na duši, nějaké pohlazení a zvládněte to, držte se.
1: Tak, děkuji, příjemnou noc, naschledanou.

0: Tak přeci jen ještě někoho stihneme do vysílání před půlnocí. Kdo bude poslední úplně, tak hned řeknu to dobrý večer. Pak už to bude příjemná noc. Téma, když člověk neumí říct pravdu a vy víte, že to není pravda to, co říká. Tam to máte s jistou konfrontací a přesně nejde to přes tu pusu. Co vám? Půjde to? Tady Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Soňa. Já vás zdravím moc.
0: Taky, Soni, a... dobrý večer. Povězte, nebudu vám lhát a řeknu, že jsem rád, že voláte, to snad je jasné. A teď jde o to, jak to vnímáte, je to dnešní téma.
1: Jak to vnímám já? Já bych vám řekla jenom takový krátký příběh. Žila jsem prostě s jednou osobou, který byl velký podnikatel, a protože strašně rád si vymýšlel. Ale on před lidima vypadal velice, jo, se všema se bavil, ale bohužel alkohol a bylo zle. A věděla jsem o hodně jeho případech, že strašně lže, ať už mě nebo druhým lidem. Ale tady jde, jednu vám jenom řeknu, jeho rodina bydleli blízko nás, pak tam byly nějaké konflikty, tak se přestal s nima bavit a on v noci šel, oni měli před barákem tuje, už takové pomalu vzrostlé a on jim polil, nevím, nějakou kyselinou a ty tuje prostě odešli. Mm-hmm. Takže samozřejmě volali policii a to a věděli, že to byl on. Jako neviděli ho. Ale mysleli si fakt, že to byl on. A já jsem věděla, že to udělal on a já jsem nebyla schopná prostě jim říct. Ano, byl to on. Vyšetřovalo se to potom a tak. A takových bylo více, že jsem nebyla schopná, ve mně se to bouřilo.
0: No a co, že se to zaseklo u vás? Jako, jak je to možné, že se to zaseklo? Jak, z jakého důvodu? Bála jste se třeba? Nebo no nechtěla asi, jste mít jako, nic společného?
1: Bála jsem se, co bude dál v té rodině, jo? A on jako podnikatel, samozřejmě, že by ztratil nějakou prestiž a tak. A nebo třeba, měli jsme jet k mojí mámě. A ona se tak nějak v něm viděla, protože fakt on se uměl přetvařovat, byl velice jako ochotný k ní. A když jsme třeba měli jet a on byl na praní, tak se nikam nejelo. A mě bylo nějak stydno, nebo nevím proč, prostě jsem té mámě nikdy neřekla, my nepřijedem, protože je na praní. Vždycky se něco vymyslelo, proč teda nejedeme, proč jsme nepřijeli.
0: A vlastně takže ve své podstatě bylo lepší, že to bylo po telefonu, protože jste nemusela koukat ještě do těch očí.
1: Tak nějak to bylo. A ono tady takových, dneska už teda už s ním nejsem, jo, s tím člověkem, ale to je taková, vím to, chci to říct, a neřekla
0: a
1: jsem
0: zásek.
1: To.
0: A zásek, je tam zásek. Děkuju, děkuju. Děkuju i vám za zavolání, za osmělení se, vážím si toho.
1: Jo, děkuju.
0: A jdeme do další hodiny a k dalším příběhům. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc a zdravím všechny a mějte se krásně. Už je trochu chladno, tak doufejme, že i v Praze.
0: No jej, konečně se dá i dýchat.
2: Olza.

Přichází půlnoc a vítáme nový den a je to pátek 3. července 2026. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy zdraví a dobrou noc přeje Honza Macoun.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou vítáme pátek 3. července, vítáme všechny, zejména dnešní oslavence, ať už těch, kteří slaví pátek, já mu říkám jinak páteček, trochu tím provokuji, ale mně se to líbí. Svátek slaví pánové se jménem Radomír, vás je něco přes 7300, typické jméno pro Slezsko. Frýdek Místek, tam je vás úplně nejvíce, Radomíru na metr čtvereční, Ostrava, tak ještě tam přidáváme Třinec. Podle příjmenáře slaví Kašparovi, nebo Kašpar. Kašparova je vás jako šafránu v republice, tak nějak kolem 30 s tímhle příjmením. Tak ať slavíte to či ono, klid, pohodu, úsměv a hlavně ať se nám dobře dýchá, žádné vysoké teploty, hezky klid, pohoda, svěží noc a taky písničky, které máte rádi. Dobrou noc přeji všem a čtvrteční téma Noční linky pokračuje, když neumíme lhát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Přichází Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song. Taky už léta podezírám, že přece jen ví, kam se schoval, jen to nechce říct, protože to neumí. Tak zdravíme do Řitky i kamkoliv jinam, kde nás můžete poslouchat.

0: Noční linka dnes otevírá téma, když člověk neumí říct pravdu. Co jste dlouho nedokázali nikomu říct, přiznat barvu a vlastně ani jste to doteď neudělali, protože to zkrátka přes pusu nejde, i když je všeobecně jasné, že to třeba to, co říkáte, není pravdou. Jo? Ví to, ale nejde to té druhé osobě přes pusu. Víte, jak se cítí taková osoba? Vůbec můžeme mít slitování s takovými lidmi? A další příspěvky, které dorazily, tady to vidím, koukám, děkuji, třeba Daniela. Všem posluchačům přeji příjemný prázdninový večer. Moje setkání s pravdou začalo v první třídě při návštěvě školního inspektora, který se zeptal, co se nám v první třídě nelíbí. Jediná jsem se přihlásila a řekla, že paní učitelka tahá Aničku za vlasy. Třída byla zakřiknutá a na otázku školního inspektora, jestli je to pravda, odpověděla, že ne. Matka musela do školy a výprask doma jak vyšitý. Byla to však pravda. Ve druhé třídě se hovořilo o soudruhu Stalinovi. Všichni, včetně učitelky, ho chválili, jak se o nás stará. Já jsem na dotaz, co si myslím, odpověděla, že moje babička říká, že je to největší zlo, co nás mohlo potkat. Opakovala se zkušenost z předchozího ročníku a já pochopila, že jsou věci, které se na veřejnosti říkat nesmí. Bohužel to tak šlo celým mým životem a dnes se někdy nestačím divit, jak ty dějiny se vykládají jinak, než jak jsem tu událost prožila. Pokud jde o vztahy, tam bych velmi zvažovala, proč některé skutky, jimž ublížím partnerovi, vytahovat při nějaké hře na pravdu. Už předchozí posluchačka právě uvedla, že vše říkat nelze. Ono nemusí jít o lež, jen o zveřejnění pravdy z poloviny. To je tak filozofická otázka, že bohužel se smrskne při vysílání na maličkosti, zatímco odpověď můžeme hledat už ve starém Římě. Zkrátka lidstvo chce být klamáno a přijímá to od svých vůdců. Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ježišmarja, jsem se tady teďka, ale tady na mě někdo svítil baterkou. Já vím, kdo to je. Tady ochrana naší budovy. Chodí na obchůzky a já je tak málo kdy zkoušnu. Teď jsem úplně zapomněl říct, co chci. Výkladní skříň. No, půjdeme radši k vám, posluchačům. Bude to jednodušší, bude to příjemnější a možná taky ne. Třeba člověk z toho je na smutno. Haló, Honza u telefonu. Kdo volá? A poprosím, vypněte si rádio, aby jsme si rozuměli všichni.
2: Dobrý po půlnoci, ano. Luboš ze Slovenska.
0: Ano, Luboši, zdravím vás, tak tam se asi nelže na Slovensku, ne?
2: Mám takovou zkušenost s prosazením pravdy anebo lži. Tam byl ze začátku téma o zdraví a nemoci a že tam je to někdy jako ohleduplné, ale u nás se ve zdravotnictví prosazuje více lež než pravda a mám s tím takovou zkušenost, když mám asi 13 roků rakovinu prostaty a bylo mi řečeno, že musím jít na ozařování a tak jsem prošel všetkýma možnýma institucema, včetně nejvyšších a nejlepších ozařoven v Brně, v Praze na Protonu. A zjistil jsem, že třeba Proton v Praha prosadili proto, aby nemuseli jezdit do Mnichova, tak tuto ozařovnu prosadili lží za ex-ministra Chládka. A to sice tím, že tam několik set lidí ozařovali s falešnou diagnózou a jenom aby byli zákazníci, kteří to zaplatí, ty 100 000, já jsem tam byl poslán jako jeden z nich a chtěli po mně 720 000 hotovosti hned, jako že mě vemou a už mi udělali ochotně vyšetření, které prý by mi v Brně neudělali a Brno, že je pomlouvá a přitom jako tam posílají svoje děti, svoje rodiny a tak jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci související s tím, aby se dostalo to, ten Proton centrum do Prahy, tak to bylo postavené na lžích a, a tak se to aj podařilo tam vlastně otevřít. No a nakonec já jsem to ozařování, ke kterému mě nutili, že tu nebudu ani 5 roků, tak jsem vůbec neabsolvoval, přestal jsem jim věřit, přestal jsem chodit na ty všechny vyšetření, protože mě řekli, že už mi to nebudou ani platit, když nepůjdu na ozařování, tak jsem přestal chodit, 2 roky jsem nikam nechodil. No a potom se otevřelo nějaké nové centrum v Brně, tak jsem to zjistil na internetu a tak jsem se tam přihlásil a bohužel ten pan primář, kdo to otevíral v Brně, tak on měl problémy, skočil do mantochy a tím se to všechno zase uzavřelo. No ale tak bych to ukončil s tím, že žiju už 13 roků bez jakéhokoliv ozařování a prošel jsem všechny tyhle ty lži, kterým se dostalo Proton centrum do Prahy a žiju 13 roků a dokonce dostal jsem se teda díky tomu, že ten pan primář v Brně skočil do té macochy, tak si mě zebrala náhradní paní primářka a ta je solidní. A tak mě udělala 2letou léčbu hormonální a srazila mě ty testy úplně na nulu. Takže vlastně po 13 letech já jsem s rakovinou na nule a to už bych dávno tady nebyl, protože mojeho kamaráda třeba taxikáře Svobodu ozařovali, mladý kluk, přes 50 roků a on mi řekl, člověče, spálili mě celou prdel a já se musím furt mazat a nakonec umřel. Takže já bych dopad...
0: Obchod se zdravím, tam se tedy podle vás tedy lže, tak jako když tiskne a já si to u vás znamenám. Děkuju a hlavně zdraví vám přeju, hlavně zdraví.
2: Děkuju a zdravím všechny a přeju všem zdraví.

0: člověk neumí říct pravdu. Helena napsala, všechny zdravím, já lhaní přímo nesnáším, zvláště když je lež vykalkulovaná tak, aby druhému ublížila. Taky si myslím, že nejde o neumění říkat pravdu, ale o pokřivený charakter. Protože ten, kdo lže a považuje to za nutné, je spíš známka toho, že s tím člověkem není úplně všechno v pořádku. Člověk občas nechce říct pravdu, protože nechce být netaktní nebo nechce ublížit. Tak je to asi OK, i když podle mého se všechno dá říct popravdě a zůstat taktní a citlivý druhým, jen je to víc přemýšlení a hledání správných slov. A Michal, já neumím říct pravdu třeba s některým, kteří mě zvou tam, kam ukrutně nechci. A nebo taky některým, kteří mě žádají o půjčku. Proč? Protože ti někteří by mě mohli špatně pochopit a vzít si to osobně. Podle mě je lepší odvětit jim slovy, já už mám jiný program, nemám peníze, než povědět pravdu. Chce to ale odhadnout, komu odpovědět tak a komu onak. Teď je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď, někoho z vás vyberu tady z blikajících šesti možných okének, která mi značí, že se někdo snaží provolat sem do studia a všech šest je obsazených, takže děkuju za to, že vás to zaujalo. Zkusíme to, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam? Tak tady se neslyšíme, tam je miliarda ozvěn, zkusíme zde. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Benešova.
0: Ano.
1: Míla, a chtěla bych se vám svěřit s takovou nepravdou pravdou. No.
0: Povídejte, Mílo, jsme jedno velké ucho.
1: Nedávno mi zemřel manžel, skolaboval, tak jsem volala záchrannou službu, kteří byli vynikající, ochotní, psychologicky krásně přistupovali k pacientovi. Dovezli nás na urgent, kde dostal základní nějaké to ošetření injekce a mě poslali domů, ať jdu domů si odpočinout, že to bude dobrý, že ho přendají na internu benešovskou. Uvedu to i se s místem. No, já jsem si ještě o půlnoci tam volala, sestřička říkala, stav je stabilizovaný, je to v pořádku, přijďte si v pátek odpoledne. Jenže v 9 ráno mi někdo volal, byl to muž, nepředstavil se mi, že manžel stav se zhoršil, což se může stát, nejsme nesmrtelní, že ho předávají na LDN-ku. Během půl hodiny autem jsme byli v nemocnici, manžel už byl převezený na LDN-ce a už byl mrtvej. Já jsem si ho odkryla. To znamená, že on v noci zemřel, aniž by o tom věděli. A aby ty stopy všechny smazali, tak prostě okamžitě rychle ho převezli na tu LDN-ku, kde mu nasadili kyslíkový přístroj, aby bylo vidět, že se něco dělá. No já jsem se tam málem zhroutila samozřejmě. A pan doktor na LDN-ce přišel za 2,5 hodiny. Naprostej nezájem. Sestřičky, ty se skovávaly, tak já tam seděla, on přišel, vykázal mě, že si ho vyšetří, během minuty byl venku a říká, tak manžel vám zemřel. A já říkám, pane doktore, já už to vím, 2,5 hodiny tady sedím a je mrtvej několik hodin už. Já jsem si ho odkryla a už tady ty příznaky toho úmrtí byly. No, no to víte, to je věk a to se prostě vůbec se mnou nezabýval. Já jsem se málem zhroutila, do dneška je to roka půl, já nejsem schopna se z toho dostat.
0: Zpracovat, chápu.
1: Ne, kdyby jako se mnou někdo tam promluvil, nebo mě opravdu zavolali, nebo ho nechali na té interně, vysvětlili mi to, ale bylo vidět, že to chtěli všechno sklidit.
0: A zkuste mi, omlouvám se, že do toho vstupuju, ale zkuste mi vysvětlit, proč by to dělali, jestli si dokážete položit i otázku, jako proč by to dělali, že ho přendavali, když už byl zesnulý v tu dobu?
1: Já mám dojem, on byl převezený na tu internu kolem půlnoci, protože já tam volala. Bývala bych tam i šla, kdyby jako věděla, že stav je jako se zhoršil.
0: Ano.
1: Nebo tak. Ne, sestřička mi řekla, že stav je stabilizovaný.
0: Ano.
1: A nic, ať si přijdu odpoledne, že budou výsledky a takový. No a v 9 telefon volal muž, jestli to byl sluhan, sanitár nebo lékař, to nevím. A řekl, že ho byl převáže a my během půl hodiny se synem a on už byl na té LDNC. To znamená, že ho, já si to vysvětluju takhle, že si ho převezli.
0: Rozumím, rozumím.
1: Noční, tam si ho nikdo nevšimnul. Ani nevěděli, že zemřel a zjistili to ráno při vizitě. Tak si to ale já laicky vysvětluju.
0: Na druhou stranu jsem pochopil z vašeho povídání, že vlastně kdyby se tam k vám ten doktor nebo ten personál choval upřímněji nebo tak, jako aby vás podrželi duševně, psychicky, tak by vlastně jste byla ochotna přijmout i jinou pravdu.
1: A kdo chce zemřít, že si má jít lehnout na internu. No, já jsem se vždycky tomu zasmála, když jsem to slyšela, říkám, to jsou pomluvy. Ale tohle to se mi stalo a já se psychicky z toho nemůžu vůbec dostat, to je to nejhorší, s tím se mi přidávají v moje potíže samozřejmě.
0: Další neduhy, které člověka trápí.
1: A teď jsem zůstala doma sama, no. Ale mě mrzí nejvíc to, že jsme se nerozloučili, že jsme si ani ruku nepodali. Prostě já jsem měla nádherný manželství, výborného manžela, žili jsme spolu 59 let.
0: Mílo, držte se, myslím na vás. Ať to bylo jakkoliv ve finále, tak teď už se to stejně nevrátí, tak hodně síly vám přeju.
1: Ale říkám, komu tím nepomůžu.
0: Teď už ne, no. Teď už se, teď se v tom budete akorát babrat.
1: Jsem volala k vám, jsem ráda, že jsem mluvila s vámi.
0: Děkuju.
1: Mám vás ráda.
0: Děkuju.
1: Poslouchám vás 3 roky už. Takže jsem našla tu odvahu. Já jsem se bála. Já říkám, ale já to potřebuju někomu říct.
0: No to je fajn.
1: Pravda by možná byla to nejlepší lék na tu mojí bolest. A všichni zamlčovali a lhali, tak se nezlobte. Přeju vám.
0: Nic se neděje. Vám děkuju.
1: Mějte se hezky.
0: Za to, že jste se, že jste se osmělila, Mílo, dobrou noc, držte se, že to bude lepší, tak to se může říkat jen tak do větru, ale ta hlava to musí nejdřív zpracovat a někde to zkrátka trvá. No a to víte, 59 let je 59 let. Neumím se ani představit, co se vám za guláš v té hlavě odehrává. Myšlenkový guláš. Hlavně teďka už se s tím nedá nic dělat. Tak držím všechny, nejsem dysfunkční, takže mám všechny 4 palce, takže všechny 4 teď držím, abyste se měla líp. Věřím v to.

0: Petr píše, Petr z Olomouce. Staral jsem se o maminku skoro 7 let, nejdřív to šlo, pak už potřebovala pomoc se vším a rodina mě chválila, jak jsem obětavý, a já se v tom vlastně trochu zamkl. Nedokázal jsem říct, že jsem unavený, vzteklý, nevyspalý a že někdy sedím v autě před domem a nechce se mi jít dovnitř. Připadal jsem si jako špatný syn už jen proto, že mě to napadlo. Pravdu jsem řekl až lékařce, když jsem se jí v ordinaci rozbrečel. Pomohla nám zařídit odlehčovací službu, mamince to neublížilo a mě to zachránilo zdraví. Dnes bych každému řekl, přiznat vyčerpání není slabost. Mlčet ze studu je mnohem horší. Děkuju moc. Taky na tom něco pravdy bude, ale to si člověk v tom momentu neuvědomí, že? Protože ta hlava pracuje úplně jinak. Jinak je naprogramovaná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dneska je. Psychologové upozorňují, že lidé často nelžou kvůli zisku, ale kvůli ochraně sebe sama nebo druhých. Mnoho konfliktů přitom nevzniká kvůli samotné pravdě, ale kvůli tomu, že přišla pozdě. Zajímavé také je, že podle některých výzkumů člověk během běžného dne několikrát upraví nebo přikrášlí realitu. Často úplně automaticky, jenže hranice mezi malou milosrdnou lží a velkým tajemství bývá někdy velmi tenká. A právě nevyřčené věci dokážou člověka tížit celé roky. A nedej bože, když se jedná o vlastně pravdu, která se může říct. A navíc máte otevřené brány u té druhé osoby. Vždyť ty mě to můžeš říct. Vždyť takhle to máme nastavené, takhle to máme celý život. Proč nejsi schopný tu pravdu vlastně říct? Proč mekotáš? Proč říkáš něco, co je evidentní nepravda? 731 800 900. Kdo nám volá? Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Šárka z Plzně.
0: Zdravím, Šárko, dobrý večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer.
0: Prosím pěkně, vypnout rádio, jenom aby nás to nerušilo. Super, Šárko, voláte poprvé, nebo už jste někdy volala?
2: Poprvé.
0: Můžu vám sáhnout na nos, je to pravda?
2: Je to pravda, poprvé.
0: Dobře. No ale s tou lží máte asi nějaké zkušenosti tedy?
2: Absolutně žádný.
0: Fakt ne? Když člověk neumí říct pravdu, umíte říct každému pravdu?
2: Většinou pravdu říkám.
0: No tak už jsme u někdy slova většinou.
2: Někdy to nejde úplně naplno.
0: Ale čím to je, že se to zasekne, že to nejde tak jako úplně?
2: Když nechci tomu člověku ublížit.
0: Takže je to o tom, aby ten člověk to neprožíval ještě hůř. Ale co vy víte, třeba ten člověk by to přijmul líp?
2: To nevím. Mně se stalo, že přítelé, s kterým jsme byli 5 let, odvezli do nemocnice do Prahy se žloutenkou. Měla jsem svolení jeho, že mě můžou dávat informace.
0: Ano.
2: Po 7 dnech přítel zemřel.
0: A kde byl zakopaný pes, jak se říká? Kde byl problém?
2: Nikdo z doktor mi neřekl, že umírá. Věděli to. Řekli mi to, když jsem zavolala naposled, že čekali, že zavolám o 30 minut dřív, že před 30 minut zemřel.
0: A bylo to lepší, když vám to neřekli, když to dneska berete s odstupem času, nebo jim to vlastně nemůžete odpustit dodatečně?
2: Nemůžu to pořád přijmout.
0: A bylo pro vás lepší, když vám řekli nepravdu?
2: Čekala jsem, že mi řeknou jeho zdravotní stav a ne, že je v klidu, že je v pohodě.
0: Takže špatná komunikace, na tom se...
2: Špatná komunikace a následně špatná komunikace s jeho kamarádem, kde jsem měla domluvenou urnu, všechno řízený, kde letos jsme se měli brát a jeho kamarád mi urnu vyfouknul a představil se jako jeho nevlastní bratr a byla urna vydána.
0: Ó, bože. To, na to není ani doplňující otázka.
2: Urnu si vyzvednul v březnu, do dneška jsem neměla možnost se rozloučit.
0: Proč to udělal?
2: Nevím. Nechápu, nevím. Byla jsem i s přítelovou maminkou domluvená, že si můžu urnu vyzvednout, že ho nechce. On zemřel na žloutenku, já tu žloutenku měla od něj, byla jsem v nemocnici, přišla jsem o práci kvůli tomu.
0: No.
2: Kluci mě řekli, že mi finančně pomůžou udělat sbírku, aby jsme mohli Davida vyzvednout.
0: Mm-hmm.
2: No, nakonec si ho vyzvednul ten jeho kamarád sám. Říkám, do dneška jsem ho ještě neviděl.
0: A máte nějaký odhad toho, proč to vlastně jako udělal, nebo vůbec netušíte? Vy měli jste špatné vztahy?
2: Vůbec netuším. Přitom kluci se pohádali před 2 rokama a přestali spolu mluvit.
0: Mm-hmm.
2: A nekontaktovali se nic.
0: Mm. Takže jako je to, neříkejte, že není důvod, nějaký důvod být musí. Jak jste si to vysvětlila vy v té hlavě?
2: Nijak, nechápu to pořád, toto jde k soudu.
0: Ale víte o tom, že...
2: To chci soudit.
0: Jasně, to chápu, ale na druhou stranu udrží to vaše nervy na úzdě, protože... takové to, já to řeknu teď velmi ošklivě, necitlivě, ale takové to hnípání se v minulosti přece nikdy nikomu ještě nepomohlo. Protože ten soud se bude ptát proč. Ne vás, jako, ne vás jako proč, byste, že byste jako neměla nárok, ale jako tam se člověk dozví tu v uvozovkách pravdu z celé té společnosti, té osoby. Ale teď jde o to, jestli tu pravdu vůbec chcete slyšet.
2: David mě požádal v říjnu poslední zádní rozloučení, který bych měla vykonat já, vyzvednout urnu a vykonat jeho poslední přání.
0: No tak, to je důležité. Tak hlavně, aby se to vydařilo, ať to s tím soudem dopadne dobře, držím palce. Poslední přání, to se musí splnit. Tak vám děkuju, Šárko, děkuju moc. Držte se taky, hodně sil přeju. A do toho takové smutné písničky. Je to silné dneska to téma, hodně silné. Omlouvám se, jestli někdo měl chuť na veselější notu, ta bude příště, nebojte, až se uslyšíme v sobotu.

0: Spíš dobrý večer anebo dobrou noc. Tady je Honza, Český rozhlas, Noční linka, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Skotnicová, čtyři tu výšku.
0: Ano, zdravím vás, jste velmi slabonce slyšet, ale já vnímám, dám vás tady ještě čudlíkama trochu víc na hlas. Povězte k tématu, když člověk neumí říct pravdu, co byste ráda?
1: Poslouchám takové smutné příběhy a tak jsem se rozhodla, že si taky postěžuju, jestli mi dovolíte.
0: Určitě, ven s tím, jsme jedno velké ucho tady.
1: Je to 2 roky, byly vánoční svátky na Štědrý den. Můj syn dostal bolesti na hrudi, tak volal sanitku, dlouho nejela, tak sednul do auta a v té bolesti jel do nemocnice. Přijde s konem místecké. A tam ho nějak vyšetřili a řekli, že to má od pateře, že to nebude nic vážného a poslali ho domů. No tak on se vrátil a jak šel do schodu v bytě už, tak brečel, měl také bolesti, nemohl dýchat, také bolesti, došel do pokoje, vyvrátil se, zemřel. 59 roku. Tak jsem si vzpomněla, když slyším ty paní, jak se stěžujou, to jsem prožila já. A trápí mě to do dneska. Nevěděla jsem, jestli se mám nějak stěžovat na tu nemocnici, nebo co udělat, ale nakonec jsme to tak nějak museli přijet, no.
0: No, nic jiného nezbývá ve své podstatě, byť je to kruté, tak nic jiného nezbývá, tím ho nezachráníte a hlavně tím možným stěžováním si zavaří člověk ještě víc v té hlavě, než má.
1: No, že to v té nemocnici bylo asi jenom takové, já nevím, že to odbyli. A syn byl horník, jste pracoval na dole stařič, potom šel do důchodu a šel dělat na stavbu. Byl strašně pracovitý a měl rád rodinu, manželku, syna. No opravdu nám ho líto a pořád ho vzpomínáme, pořád na něho myslíme, celá rodina. Toto je 59 roku.
0: No. Prostě mohl. Je to dost, ale hlavně, když rodič přežije své dítě, tak jako co chce, že?
1: Ano.
0: Tam není o čem.
1: Já už mám 85 a tak jsem přežila syna. No, děkuji,
0: jako moje babička, přežila svoje 2 vlastní děti, které zemřely tragicky a svojí vlastní vinou. Trochu tak nějak mám nasosáno od baby, jaké to je, a to zdaleka nevím a necítím úplně všechno, tak vnímám i vás.
1: Měla jsem velmi špatný ten rok, protože mi zemřeli 2 bratři, oba 2 na rakovinu a manžel zemřel taky stářím, než byl horník. Tak jsem zůstala sama, úplně sama.
0: No, voláte mi do rádia, voláte nám, voláte do Ostravského studia nebo do Českého rozhlasu, tak máte nás aspoň jako náhradní rodinu, která vám aspoň dělá někdy radost nebo vás dostává do nějaké formy duševní. Tak v noci se můžete vypovídat.
1: Ano.
0: Držte se taky, samozřejmě. Já se nezlobím vůbec. O toho jsme tady, protože nebýt vás není noční linka. Děkuju vám, držte se. Dobrou noc.
1: Já taky děkuju, dobrou noc.
0: Pomalu jsme se odklonili vlastně od toho našeho tématu, ale vlastně ve své podstatě ono se vším všechno souvisí, když člověk neumí říct pravdu a téma lež ve společnosti teď aktuálně, mně vám přijde, jako kdyby ta lži bylo až moc, ale zase mi taky přijde, že je i moc těch, kteří vlastně tiše souhlasí s tím, že se lže a že to je vlastně nějaká nová norma. Tak tohle já nepřijímám, byť jsem dřívávějíc lhal a vlastně do dneška, ale možná, že i jo. Člověk není schopný kolikrát říct úplnou pravdu, i když to víceméně mě tohle opustilo v 35. Prostě tam jsem se jednoho dne tak vytočil sám na sebe a říkám, a kašlu na to, kdo si to má pamatovat. Ale nešlo mi to ve vztahových věcech, mi to nešlo a v těch takových věrnostních, no, člověk má velké srdce, to víte, no, velký Honza.
2: Noční linka.

0: měl prostě kontakt.
1: No jo, ale tak vemte si, Stanislave, ale co když se dostanete do situace, jako jsem několikrát už zmiňoval, že přece té osobě, a je jedno, jestli je to drahá polovička, kamarád, nebo spolužák, nebo nějaký kolega, soused, kdy vy víte, že tomu člověku vlastně můžete říct, vlastně je to třeba blbost, a můžete mu to říct, teď vlastně od toho se nabízí i ta protistrana, teď tak mi to řekni, co tě trápí, Stanislave, Stando, ale vy to nejste schopný říct. Dostal jste se taky někdy do takové situace, kdy vám to prostě přes tu pusu vůbec nešlo a přitom jako nebylo o co?
0: Nie, já jsem dost jako priamě otvorený, například aj dcerám jsem, a aj mi to trošku vytkli, že jsem povedal, no tak Janka, ty nemáš na to, Zuzka je lepší a v športe, to je evidentné, takže ty si zase lepší v něčem jinom. No tak trošku je to mrzelo, keď bola také dievčatko a potom mi to vytkalo, no ty si mi to takto povedal, no tak áno, samozrejme, však ja som není žiadny, nerobil som americkú výchovu, že no jaká si len úžasná, najlepšia, najfantastickejšia, krásne hráš na tom klavíri, absolútny antitalent.
1: Miluji tě, miláčku, lásko moje, miluji tě, áno, no. jo.
0: Takže nikdy som sa toho nedržal, proste som hovoril tak, jak som to videl a nemal som s tým zlú skúsenosť. No zlú, keby som bol veľmi citlivý, ja som samozrejme celý život taký, čiže aj v robote som bol taký, no tak pochopiteľne, že som nejako nepostúpil tým pádom, kde som mohol. No nakoniec som aj postúpil, aj som podnikal a tak. Takže ale ako pocítil som to, ale ako mi to nevadilo.
1: Musíme se rozloučit. Děkuju. Pekne. Děkuju. Stanislave, ať se daří, zdravím na Slovensko, ať se tam nelže.
0: Ano, děkujem pekne.
1: A víte co, ještě je tady paní Pravda. I o ní písnička, tak dinda. Kapela, zpěvák, zpěvačka. Je to paní Pravda zkrátka.

0: Pravda zní jednoduše, že v běžném životě bývá často mnohem složitější. Někdy člověk neřekne pravdu ze strachu, jindy ze studu nebo proto, že nechce někomu ublížit. Občas si lidé nalhávají i věci sami sobě. Malé lži přitom bývají součástí každodenního života skoro každého člověka. Nic mi není, jsem v pohodě. Nebo i to bude dobré, jenže někdy zůstane nevyřešené něco mnohem většího. Nevěra, dluhy, závislost, tajný vztah nebo třeba obyčejná nespokojenost, která roky dusí celou rodinu, celý ten vztah a je to pak všechno na prd s prominutím. Pojďme uzavřít to dnešní povídání na téma čtvrteční noční linky, když člověk neumí říct pravdu. Že by někdo udělal poslední tečku, třeba vy, tak budeme-li struční, můžeme, kdo je na druhé straně?
1: Tady Jarmila.
0: Ano, zdravím, Jarmilo, máme tak minutu, povězte. To dnešní téma, když člověk neumí říct pravdu.
1: No, já bych řekla, že je to docela složitý v tom, že každý máme nějakou povahu a říct lež, tak nemám čistý svědomí. No. Prostě mě to hryže, že jo. Na mou povahu, co mě naši, nebo můj otec učil, prostě mluvte pravdu, s tím se jako, i když, jak se to říká, natluč bude ti natlučeno a udělej dobro, bude ti odplaceno třeba zlem, že jo. Mm. Ale to už je prostě takhle nese a i ta povaha, a i prostě ta člověku, ta citlivost, vnímavost.
0: A čím to, a že vám to takhle vložil tatínek jako do duše a do života, že byste zalhala a vy jste dostala po budce, anebo vám to přátelsky vysvětlil?
1: Ano, já jsem, když jsem byla, já nevím, 7, 8 roku, tak moje sestra dostala od babičky brusle, krásný, bílý. Tenkrát to bylo, že jo, to bylo drahý a to. A já jsem nedostala nic. A já jsem je ze steku podepsala Hana Kubišová, Kubišová, že jo, neohrabaně. A on mě prostě, jako to bylo jasný, že jsem to udělala ze steku, protože, ale já jsem měla oprávněný jako stek, protože proč to nedala obou, proč to dala jenom jí? No, a takže jsem se nepřiznala a tačka si mě zavolala a pověděla, tak ty budeš lhát, jo, ty budeš lhát. Takovou mi vymrskl, jak se takhle říká, z boku, takhle jako ze
0: stylu. Letěla jste daleko.
1: Že měl trpěl přesně na rty a jak narazily ty rty jako mi na zuby, tak jsem opuchla, natekli mi to, pak chodil s hermánkem a otíral mi to a omlouval se, že to já tak nechtěl. Ale já jsem měla takový stek, protože já jsem říkala, já jsem přitom hrála s klukama hokej, Hana ani nějak nebruslila a dostala krásný brusle nový.
0: No.
1: Takže to je právě, to mě nastartovalo, nebo takhle mi to prostě jako utkvělo v paměti, že tady to teda opravdu se nemá. A taky jsem tak vedla svoje děti, protože i když je potřeba někdy asi láhat, je to na úkor třeba, aby se neudělalo nějak hůř tomu dotyčnímu, protože ještě vám řeknu maličkost. Mě třeba řekla paní doktorka na rovinu diagnózu takovou, že se s tím nepárala a já jsem dostala až doma šok. Doma šok. S tím, že se to teda vrazilo prý. Tak vy to máte takhle, já to nebudu jako chci prezentovat úplně, jo. Já to budu obaleně. A to se pan doktor asi spletl. To máte v každý ledvině jinak. Jedno tak, a to, co se asi překlep, no teď vy to máte, jo, ale s tím, že teda člověk, kdyby byl citlivý, no já jsem citlivá, ale to, protože brácha na to umřel ve 49. A s tím tak neobaleně, a to se mi stalo teďka třikrát už u paní doktorky, takže normálně mám z toho taky husí kůžu a chci odejít, protože takový jednání.
0: Dost, je to v lidech, jak se říká, ale to probereme ano, jindy, musíme končit. Omlouvám ano, se. Dobrou noc.
1: Opravdu, jenom chci říct na závěr, stačí jenom úsměv a prostě se podívat a tak nějak tohle vlídně a ne jako tak nějak prostě
0: chápu.
1: Škaredí, jo. No.
0: Děkuju. Dobrou noc, ať se daří.
1: Tak jo, dobrou noc. Všechny zdravím moc.
0: Taky, zdravím, klid, pohoda, úsměv. A samozřejmě vám to věřím všem, co jste volali, vaše příběhy. Taky když dorazí příspěvek, mnohem větší problém je a taky zejména odvaha přijmout pravdu, tedy i váš, pane Macoune. Několikrát jsem vám zaslal prokazatelný důkaz, že pohádkový Honza není sám, nedokázal jste vzkaz ani jednou zveřejnit, natož přečíst. Možná tak učiníte teď, abyste snadno dokázal ovlivnitelným posluchačům, že i nepříjemnou pravdu umíte přijmout, ale je to pouhá přetvářka, tedy vlastnost tolik potřebná všude tam, kde jde o poslechovost, sledovanost a míru publicity. Otoman Zlínský. Otomane, víte. Jsou někdy příspěvky, kterým člověk zkrátka nerozumí a vlastně ani jim nechci rozumět, ale když si myslíte, že máte pravdu, když si myslíte, že mě to udělá dobře, nebo když si myslíte, že vaším příspěvkem se něco změní, tak prosím, pište dál, děkuji. Od prvního mého vysílání v Noční lince až do současné doby bez vás ty příspěvky, to by nebylo ono, to zase přiznávám. I když jejich obsah nechápu a málo kdy jim rozumím. Dobrou noc vám přeje z Prahy Honza Macoun, zdravím nejenom Otomana, ale i všechny ostatní volající, poslouchající. Děkuju, že jste se osmělili, zavolali a jinak těším se na vás zase příště. Další Noční linku vysíláme už dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát to bude s Borkem a Borek z Brna má téma chutě a vůně prázdnin. Společně se uslyšíme v sobotu hodinu před půlnocí. No a téma, které jsem pro vás připravil tentokrát já, moje úchylka, tak dobrou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, to mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem, tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení a potom volá

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudá.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand. Číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obédia Scully.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Prosím, odložte si. Tak.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: O, díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evensem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conimo Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Socrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděli. Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
7: Viděla jsem policejní vozy a sanitku a tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
7: To jsem já?
2: Vy?
7: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
7: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
8: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
7: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
7: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
7: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
7: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
7: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
7: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
7: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
6: Ano, zcela nezvyklého, v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
7: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
7: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
7: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
7: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
7: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
7: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
9: Chť Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
7: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
7: Je to můj nevlastní bratr.
10: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart, ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jet Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
10: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška. Kdy pak se vám podařilo utéct, Parkere?
7: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
7: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
11: Páral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
8: To právě vůbec nemlí, pane. Tedy pane obviněný.
10: Zatím jen zadržený, doktore Watsone.
7: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
11: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
7: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
7: Ty mizero, ty vrahu!
11: Zmije, zákeřná zmije.
7: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
11: No, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
7: Mizero, ty dareváku!
5: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
2: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
3: Jistě, pane vrchní inspektore.
5: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
2: Z okna? A v noci?
5: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
2: Ne, to nevím.
5: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
2: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
5: Z obálky dopisu pana Coleyho.
8: Ale to není známka, inspektore.
10: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
5: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
8: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
2: Conium maculatum memento Socrates.
8: Ano.
2: Co to znamená, pánové?
8: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
5: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
8: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
10: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
2: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
5: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
10: A Sokratovi.
6: To jest známce Donalda Evense.
5: Nádherný.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdraví, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: Jinou důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě, kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnoval-li se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Sacrophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými. Jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel. Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, ale ta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím, o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu, obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci?
6: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner, ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného, hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě, vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodiny je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou. Tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku. Není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
3: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: A ty 3 hodiny, doktore, mohly rozhodnout o odsouzení nevinného, nebýt mého přítele entomologa?
5: Teda, páni, že bych tomuhle rozuměl...
3: Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, Nemohl jste ji spáchat vy?
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardnere.
5: Tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone. Toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podáhře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Watsone.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: kvěci,
3: je to
2: tak. Kvěci, kvěci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě... Za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym se rovněž neudržel jakově a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková hloupost jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Bán se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku, nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No, John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop...
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradla.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu zahradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. takovéto pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka, v mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vyle jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k sěru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědavý.

0: Že vás tu najdu. Přišel jste zimě prodat svou sbírku, vidíte?
1: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
0: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
1: Ano, zde tyto tři.
0: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
1: Neskrývám ji přece.
0: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
1: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh, ale...
0: Tak jsem to nemyslel.
1: No přece si nemyslíte, že bych...
0: Ne.
1: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto pédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
0: Ano.
1: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
0: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
1: Důkaz? Což je to možné?
0: Ovšem, jen chvilinku strpení.
1: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
0: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
1: Ano, takže je to v pořádku.
0: Moment, to ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
1: Ale co je to zase za neřádstvo?
0: Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
1: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
0: Nebude to poprvé. No, vidíte?
1: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
0: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
1: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
0: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
2: Karlovarskou?
1: Ale to snad...
0: Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
1: No, mohu snad udělat něco jiného?
0: Nemůžete. A podruhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
3: Oh, Sir Oldin, prosím.
1: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se. Omluvte mě, hrozně spěchá.
0: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
4: Karlovarsky.
0: Správně. Zdá se, že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.